až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já.

na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

Myslel jsem si, že na dnešek budu připravovat oldies podle historických žebříčků, ale když jsem se lépe podíval do kalendáře, zjistil jsem, že květen má 5 nedělí. Takže až za týden, dnes vám bude dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tiefstrunk nabízet starou muziku jen tak, jak se říká, na co jsem ve fonotéce zcela náhodou položil ruku. Ten první kousek, to je ale záměr.

Znám místo, kde nikdo nepláče, kde se nikdo nebojí, tam tě vezmu. To zpívali ve svém moderním gospel songu The Staple Singers a přesně před 49 lety byli tou písní právě na třetí příčce horké stovky Billboardu. O týden později to byla dvojka a za 14 dnů jednička. Ohřáli se na vrcholu jen jeden týden, sesadil je svým hitem Candyman Sammy Davis Jr.

dvě krátké písničky ze svých singlů, které v roce 1961 bodovaly v popovém žebříčku, vám zaspíval pianista a trombonista Clarence Frogman Henry. Připomíná mi, Fece Damna je o 9 let mladší, letos je mu tedy úctyhodných 84 let. Přezdívku Frogman dostal podle interpretace svého hitu Ain't Got No Home. Teď tu mám dvě orchestrálky, obě jsou na přání.

Paní Milena Zabáková si napsala o Cherry Pink and Apple Blossom White, ale bez prodlouženého čtvrtého tónu, jak je to běžně slyšet. Hraje to tak málo kdo, u nás v rytmu čači Václav Hybš, do Oldies spadá nahrávka Billyho Vaughna. No a pan Václav Matějka si vzpomněl na valčíček Chiribiribin,

Léto se blíží, tak snad není od věci připomenout si v porovnávací rubrice také písničku Karla Štědrého Čekám tě na rohu. Zazněla v televizním pořadu Vysílá studio A v listopadu 1964, doprovázel ho samozřejmě Točr, autorem textu je Jiří Štajdl. Originál pochází z B strany singlu Američana Briana Hylanda Sealed with a Kiss a má letní název Summer Job.

Řekl jsem, že uslyšíte, na co jsem náhodou ve fonotéce položil ruku. Tak třeba na první album Michaela Nesmise a The First National Bandu z roku 1970 s názvem Magnetic South. Michael byl, možná to víte, v letech 1966 až 70 zpěvákem a kytaristou skupiny The Monkees. Také komponoval a ze zmíněného alba uslyšíte jeho písničky Little Red Rider a Mama Nantucket.

Jak už jsem asi zmínil, nemám na administrativu žádného pomocníka, takže pokud se vám stalo, že jsem vaše hudební přání nesplnil a ani jsem vám neodpověděl, prosím za prominutí a ozvěte se znovu. Stejně tak se mohlo stát, že jsem některou nahrávku zařadil do porovnávací rubriky dvakrát, prostě proto, že jsem si ji zapomněl odškrtnout. Tak také promiňte.

Marie Rotrová zaspívala písničku s názvem Jedenkrát, doprovázel ji Ostravský rozhlasový orchestr. Autorem textu je Eduard Krečmar, rok vzniku pravděpodobně 1966. Rozhlasová nahrávka se dochovala, jako už mnohokrát, jen díky tomu, že si ji nějaký hudební fanoušek doma z rádia nahrál. Originálem je píseň Italky Riti Pavone z roku 1964, Just Once More.

Drobné Ritě Pavone bude letos v létě 76 let. Snažil jsem se na internetu zjistit, kolik vlastně měří, ale údaje jsou nejednotné. Našel jsem 1,49 m, ale také 1,53 m. Jisté je, že tato turínská rodačka bodovala v Americe jedním singlem, další bublal pod stovkou. V Británii dva úspěšné singly, doma jich měla, pokud jsem dobře počítal, v žebříčku 40.

To bylo z výběru raných nahrávek bratrů Nevillových z Louisiany z doby dávno předtím, než se všichni čtyři sešli ve skupině The Neville Brothers. Album má název Aaron a Art a jejich New Orleanský rock'n'roll a beat z let 1955 až 62. Slyšeli jste dvě Aaronovy nahrávky ze singlu z roku 1961 I'm Waiting at the Station a How Many Times.

Třetí porovnávání Zdeněk Mann v písni Pouze ty. V listopadu roku 1974 ho doprovázel orchestr Iva Pavlíka a textoval Jaromír Nohavica. Až v roce 1976 vydal Suprafon jako A stranu singlu, takže nahrávka si někde odležela asi rok a půl. Vzorem jí byl jeden ze zásadních hitů raného diska, debutový singl Američana George McRae Rock Your Baby z poloviny roku 1974.

Náhodně se ve fonotéce vybral také Američana Darrella Bankse. Jeho pěvecká kariéra netrvala ani 4 roky, čítá 2 alba a 7 singlů a začala v polovině roku 1967. A jak skončila? Výstřelem policisty mimo službu, který měl spor s Banksovou přítelkyní. Vybral jsem písně No One Blinder Than a Man Who Would See a My Life Is Incomplete Without You.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies nebo třeba identifikovat starou nahrávku, pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava. E-mailový kontakt je oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 723 102 513. Začali to dnes The Staple Singers, tak to i zakončí. Opatrujte se, Rhythm and Bluesová čtyřka z roku 1974 má název City in the Sky.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
2: Ano, Kateřina Macháčková. Vítám, zdravím.
1: Ano, to je
2: krásné odpoledne.
1: Když děláme docházku, ale je to tak.
2: Ano.
1: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
2: Ano, humor. Ježíši Kriste, to zavazuje.
1: Jo.
2: Nejlepší je bezprostřední humor.
1: Bezprostřední humor.
2: Ano.
1: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
2: Ano. Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Machačkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den, dobrý den, prosím vás, pane informační, prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů.
3: To si až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ne, říkám iglu, kýblů.
3: Jo, kýblu, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu, říkáte kýbl.
2: Ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty, nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas, prosím vás, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovoly, krupice, krupky, kruti, brka, koukejte, co my všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukrku.
2: Počkejte, co to je? Kukrku.
3: To je divadelní kukátko na řemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod N, ano, N, jako nádoby.
3: No. Nadávky. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod V, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod U, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dámská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský, prosím, které je to patro?
3: Sedmý patro, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Mokem.
2: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No, samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: No tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to se zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkou sžánu.
3: To nemuselo být.
2: Ale no, muselo.
3: Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický. Ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, z těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty že, menší, typické.
1: Ano, Marečku, podejte mi péro, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, bážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mu bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, Olby, byl dokonce na premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No, úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení, jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč to, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut, jo?
1: O tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo, no tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Jo? Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň, jako naváděl, jako k smíchu, nebo teď jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další, jako
1: nejenom
0: na to. No, ne,
1: ale tak, jako on chodíval, ale ne, jako to byli některý, jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení už.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: dopis.
1: Nebo jsme tam měli na vrátnici, aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo, a co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou trému a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme.

0: Vybírejte, vybírejte.
1: Dobrý den.
2: Standa Zemník vás u Borozerovi.
0: Taky.
2: A chtěl děkujeme. Bych s paní Macháčkou podpořit vybrání, souhlasím s ní.
0: Pana Lipského tedy. Dobře, ano. Tak jo.
1: No, děkujeme.
0: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
3: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
1: Moc
3: dobrý
1: děkuju.
3: Den, paní Macháčková.
1: Vám také.
3: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Humoriádice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
0: Děkujeme
1: moc.
0: Ještě někdo se přidá.
4: Jo, přidává se Světlá Hora.
0: Ano.
4: Zdravím úžasného hosta Kačenku Macháčkovou.
1: Děkuji moc.
4: A souhlasím, skvělý výběr, prosím bych pokračovat.
0: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
5: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
6: Aha.
5: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
6: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
5: No ano, taky se stávají takové případy.
6: Tak to neplníte plán, víte?
5: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
6: Ano.
5: Pán se patřičně setne,
6: no.
5: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
6: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, jo. Tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
5: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
6: ano.
5: Koho pustit dovnitř.
6: Ano.
5: Přijdou k vám cizinci.
6: Jo.
5: Poznáte podle toho, že...
6: Že mají peníze.
5: Ale ne, že...
6: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
5: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
6: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na Břítov, Hanálko.
5: No, vidíte.
6: U nás.
5: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
7: Bonsoir, monsieur.
6: A je, to je Francouz.
5: No,
6: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, monsieur, foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
5: A co když přijde s dámou?
6: Tak nastavím dvě.
5: No, tak dál.
6: Ano.
7: Good evening.
6: A je. Angličan. To spíš Angličan, víte?
5: Angličan,
6: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
5: No.
6: Hello, Dolly. Koukej, bejt OK. A nastavím ruku.
5: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
6: A je, znám.
5: A?
6: Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich.
5: No, prosím.
6: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
5: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz
6: hier? Ja, kisti hat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
5: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
6: Ano.
5: A co když k vám přijde Čechoslovák?
6: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
5: No jo, ale co když přijde takhle? Marestoviabaruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
6: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
5: Výborně, dál.
6: Ano.
5: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
6: Poženu svinským krokem.
5: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
6: Jož. V tom případě, pardon.
5: Ne.
6: A kdybyste chtěl, tak...
5: Ne, já to nechám úplně na vás.
6: Výborně, tak se přijatej.
5: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte?
6: Aha.
5: Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
6: Ano.
5: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
6: Je, pan vedoucí, ještě, jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím propitným, jo, jako co vyšacuju,
5: jo,
6: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
5: Výborně, pane Lustvisihák, jste přijat.
6: Děkuju, ocivě, děkuju.
5: Okay.

0: Memoriáda.
1: Lubomír Lipský, Miroslav Homola, ocitli jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka já barového?
1: Maháčko. No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, že no, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, v baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru. No. Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak, ano. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Zbary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako no, by tak
1: jasně,
2: ty...
1: Do baru,
2: jak teď, že volno a tak. No takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo. No, bylo
1: se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavné, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovéhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme byli autobusem do nějaké kina a tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, po 10 dní, no bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak aspoň jeden asi, myslím, nebo jo. Dva, tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali,
2: jo.
1: Že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tehdy byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty ano. Tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je o Lučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tom smyslu byl výborný. My jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom... My jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že ho vyspal se a v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takovej bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakého člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu to, teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady proved? On má, co prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, jako co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel si s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostampat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám tak se pojď podívat, Pepče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomé, to je, jak se a proč a tohle. Já pám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo. No a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný, teď já jsem tam nebyl nahoře a pan, tak se pojď podívat a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tý, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím, takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle z poštyrech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že leze poštyrech, a pán, to je takový jeho fór, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu, jo.
0: No. začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum Činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: Já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem dělala,
0: jako, jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: no, ne, tak
0: nebo
2: asi přehrával. Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevník jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: No. Co bylo tím opravdu
2: impulzem? No ne, impulzem? A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že? Jasně. Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo. No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch Malých formách, že jo, Semaforu. No. Kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo ne?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne.
0: Tak to je, ano, většina lidí může vzpomínat na ně jako na herce, kolegů takhle ano, hereckých ano. A takhle jako kdo, že
2: já si schválně našlo, najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55. No já se tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme je. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900 telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humoriádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic, já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já bych si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře,
3: ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl Bčko.
1: Taky Bčko. Šťastnou cestu, tedy odhaduju, že je člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. Tady Alena z Plzně. A já bych chtěla taky pana Šimka.
3: Taky. Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: ať se
1: daří. A ještě jeden telefon.
7: Hýba z Hulína a chtěla bych Bčko. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám
3: děkujeme
1: všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, jste to slyšeli, znělo Bčko. Tu mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umře?
8: No on asi ne.
9: Takže proč mi to povídáte?
8: To
9: jsou hodně
8: laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: Ne? Výborný. No. Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu.
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad breče.
8: No jistě, on tam někde umře nějaký můj známý a vy si tady dřepíte jen tak a,
9: no.
8: A nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý, čověče.
8: A co bych
9: vykládám já vám no. O tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, no. Milej pane, já v tom zas tak velký rozdíl no. Nevidím, víte. Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný no. Špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Jak bych se tak měl vyjadřovat?
9: Kvůli mě?
8: No co mi do vás,
9: člověče? Neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. Víte, vy jste se spletl jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: slyším. Objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče.
8: No?
9: Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl, to bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak
9: a jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat, no? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co? Co kdyby s váma? No co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. S tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co kdybych byl teda pes a štěk a teda kouli a nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych byl kocour, zoufale mňouka je. Co? Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: No, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. To tak vypadá asi jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no. Který chodí po ulici s konvem a rozdává mléko.
8: No, vidíte. Teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte?
9: To tady zase člověk.
8: Člověk.
9: No, to se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane?
8: Já mám strach, aby vám neskysilou.
9: Tak dáno.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Miloslav Šimek a Luděk Sobota. Už to tady možná kdy se říkala, ale ne třeba v úplně v plné verzi. S Luděkem Sobotou vy jste si užili výlet do zámoří ve své době.
3: Ano, do Havany na filmový festival. Ano. No. A jeli jsme dvě skupiny. Jedna jela speciálem a to byla skupina Kon, Vondráčková a tak.
1: To bylo letadlem a ostatní pluli lodí.
3: Ano, který tam, ne. Který tam jako mě, celý týden chystali vystoupení. A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam ku podivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazil?
3: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
3: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo. No.
1: Já bych vám řekla, o čem ten film je.
3: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no, ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možný lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, já jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat a nikam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
3: Vzpomínky. Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
3: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
3: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
3: v 80.
1: polovina 80. let a pořád
3: stejný. To byl stejný autopark.
1: Pořád je to tam stejný možná.
3: Ano, pořád. No ale příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná,
3: ale
1: souhlasím.
3: Ty havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky květy, celý den
1: ano.
3: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný zážitky.
1: Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho. Nesmíli.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní humoriádě Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuju moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon. Vítejte.
5: Zdravím, Světlá Hora, podruhé, volím Bčko.
1: Volíte Bčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přetečku no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No. Jste na mě strčil?
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil.
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč, člověče.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků, si vemu.
8: Ten mi dá, ten mi dá. Co to jíte, člověče? Počkejte. Počkejte. Co je vám? Sedněte si.
6: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám?
8: No.
6: Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde, doktory.
7: Doktor Říhák.
6: Jeno, Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
6: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
6: No to já nevím, pane.
7: No tak se ho zeptejte, člověk.
6: Ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
6: No on neví. Pane doktore.
7: Doktor Říhák, prosím, pěkně, co se stalo?
6: Zdvořil stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No já ví, že neví, a kde je má ty prášky.
6: No to já zase
7: no,
6: nevím.
7: Tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
6: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá. Aha, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: Žaludku.
6: Žaludku, aha. Pane doktore.
7: Doktor Zíha, prosím.
6: Ano, Fogl. Pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám v žaludku a kde má ty, co nedojel.
6: Já nevím, zase já,
7: tak
6: pane.
7: Tak se zeptejte každá minuta, jeho těho vám zobák na
6: roce. Pane doktore, na mě. Čuče, asi nenechám nadávat o doktora, kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapse.
6: No, kapse. Tak, pane doktore.
7: Doktor Zíha, prosím.
6: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Vemte a podejte mi.
6: Jo, já vám je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Tady jsou. Já, no, vidíte. Tak, pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
6: No, celasko.
9: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore?
6: Co musíte s tím něco udělat, když jste doktor.
7: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko,
6: nebo co? Já bych mu celaskom nikdy nedal.
7: Vy jste mu nedal vitamin C, vy nelido.
6: Vitamin C bych mu dal, celaskom bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celaskon.
6: Vitamin C, co? No? Promiňte, já jsem si to poplet z ciankály, pane. Tak ciankály bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
6: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví,
6: jo, jo, jo, to už potřebuju další dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celaskon, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady třikrát, šestkrát, osmkrát celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pochrýnice, děkuju, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu, vy celá skole. Nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý z bandu.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne. Výborně. S milými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celá skonať, udržíte dobrou náladu a zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych ji ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Jarní mrazy způsobily ovocnářům velké škody. Víc než polovina lidí nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sudetoněmecký sjezd. Čeští hokejisté porazili ve skupině mistrovství světa Itálii. A počasí polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulhřábek. Hezké ráno. Sadaři v Česku sklidí podle odhadů pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce. To je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, říká předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
3: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem s vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
2: Víc než polovina lidí nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sudetoněmecký sjezd. V průzkumu agentury Median pro Český rozhlas tak odpovědělo 57% dotázaných. Sjezd má být o víkendu jako součást festivalu Meeting Brno.
4: Za správný má sjezd 68% mladých ve věku 18 až 24 let. Stejný podíl seniorů má opačný názor, potvrzuje analytik agentury Median Vojtěch Dufek.
5: Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 a více let.
4: Podle Zuzany Liscové z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nemusí mít Češi z konání sjezdu obavy. Může to být naopak příležitost.
6: K ocenění toho, čeho jsme dosáhli zatím v reflexi traumatické česko-německé minulosti a k pokračování tohoto dialogu.
4: Na dotazy agentury Median odpovídala 14. až 18. května víc než tisícovka dospělých. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: V Teplických skalách na Náchodsku předčasně skončilo hnízdění kriticky ohrožených sokolů stěhovavých. Z tamního hnízda zmizela všechna tři vylíhlá mláďata. Příčinu zjišťují ochranáři. Letos přitom ptáci hnízdili dál od turistických tras a lidskou přítomnost snášeli dobře.
7: Ochranáři tak letos kvůli dobré poloze hnízda nemuseli v Teplických skalách omezovat vstup na hlavní prohlídkový okruh. Mláďata v klidu přečkala i tradičně silný nápor turistů během květnových svátků. Hnízdění ale i tak skončilo neúspěšně. Naposledy tady sokoly vyvedly mláďata v roce 2022. V celé oblasti Broumovska aktuálně hnízdí zhruba 10 sokolích párů. To odpovídá dlouhodobému průměru. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté porazili ve skupině mistrovství světa Itálii 3-1. Italové nad favorizovanými Čechy vedli. Ve třetí třetině ale tým trenéra Radima Rulíka skóre otočil. Rozhodující gól dal brněnský útočník Jakub Flek.
1: Počasí.
2: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, místy přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: A po zprávách s Radkem Pulhřábkem začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou 4 minuty po páté. Pěkně vás zdraví i Jakub Šmit. Dobré ráno a hezké vstávání. Dnes je čtvrtek, 21. května. No a v první reportáži se za chviličku dozvíte o tom, že děti ze sociálně slabých rodin budou moci v Tanvaldu na Jablonecku chodit k charitativnímu zubaři. Teď v novém středisku Apolena zdravotníci dětem vysvětlují základy prevence. Po otevření ordinace bude čtveřice zubařů poskytovat i základní zdravotní péči. Víc tedy uslyšíte za malou chvíli. Písničky, které jsme připravili vám ráno, doufám, taky zpříjemní. Bude tady Valdemar Matuška, Naďa Urbánková a jako první nám zaspívá Dalibor Janda. Tak ještě jednou dobré ráno z Hradce Králové a hezký den.

0: Valdemar Matuška teď dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jak si správně čistit zuby, jak používat zubní nit a jak důležitá je prevence, vysvětlují dětem zubaři v Tanvaldu na Jablonecku. Charita tam otevřela nové stomatologické centrum Apolena, kde zdravotníci učí vybrané děti ze sociálně slabých rodin o správné zubní hygieně. Služba má pomoct rodinám, které nejsou registrované u žádného zubaře.
1: Ve stomatologickém středisku Apolena začíná fungovat charitativní zubní péče. Teď jsou vedle v místnosti děti ze základní školy a zdravotní sestra jim vysvětluje správné postupy při čištění zubů.
2: Takže koukni, hele, tam, kde to je jenom takhle růžový, to je v podstatě plak 2-3 dny. A vidíš, jak tady takhle u toho krčku a takhle v tom mezi zubí, to máš takový hodně tmavý. Tak to je plak, který tam je třeba týden.
3: První pilíř je ten edukační, to vlastně jsou ty skupinové edukace, které probíhá teďka tady vedle.
1: Říká ředitel Charity Semily Martin Klodner.
3: Druhý takový pilíř je dentální hygiena. Máme předjednaný dentální hygienistky, který by tady měli za nějakou snad zajímavější cenu provádět dentální hygienu. A třetí ten pilíř je vlastně ta samotná dentální péče.
1: Charitativní zubař je určený pro děti ze sociálně slabých rodin a které nejsou registrované u žádného zubaře.
3: Primárně jsme tuto službu jako cílili především na sociálně slabý, na lidi z nějakých komplikovaných poměrů, takže tam možná budou nějaké individuální slevy nebo individuální nějaké cenové podmínky.
1: A jak bude fungovat ta akutní stomatologická péče?
3: To ošetření bude jako nějaký opravdu elementární, základní, ale bude to ošetření, které je ukončené oproti třeba pohotovosti, kde ten stomatolog zub vyvrtá a pak řekne, běžte si k svému ošetřujícímu lékaři, tak tady my budeme se snažit, aby ten výkon byl jako ukončený, ale bude to výkon, který bude jednorázový. Není to tak, jako že za půl roku zase objednáme na prevenci.
1: Cílem je podle Martina Klodnera zlepšit těmto dětem hygienické návyky a přidat je do péče standardní zubní ordinace. Z Tanvaldu Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové ve čtvrtek 21. května. Dnešek je 141. dnem v tomto roce. Když se podíváme ještě víc do kalendáře, tak zjistíme, že má svátek Monika, tak přejeme všechno nejlepší. No a kytarista Lubomír Brabec dnes oslaví 73. narozeniny.
1: Počasí.
0: Venku je teplo, teploty tady v Hradci Králové se pohybují kolem 12 stupňů Celsia, v Jičíně 11, v Rychnově nad Kněžnou taky 11 stupňů, v Náchodě 12, v Trutnově 9 stupňů Celsia, většinou obloha polojasná. No a co nás čeká během dne? Polojasno až oblačno, místy přeháňky, večer pak budou srážky ustávat, teploty se budou pohybovat od 19 do 22 stupňů, na horách kolem 15 a bio bude na jedničce.
1: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Nadia Urbanková dospívala teď spotřebitelský servis a v něm další dotaz, který k nám přišel. Ve spotřebitelském servisu se dneska ptáte na možnost vrácení hygienického zboží, takže Josef Černý má odpověď i dnes pro vás.
1: Pan Ruda si přes internet objednal elektrický holicí strojek a protože s ním nebyl tak úplně spokojen, vrátil ho ve 14-denní lhůtě bez udání důvodu. Prodejce mu ho ale poslal zpět, protože holicí strojek připatří mezi takzvané hygienické zboží, které po rozbalení vracet nelze. Pane posluchači, je pravda, že hygienické zboží vracet po rozbalení nelze, ale holicí strojek mezi takové zboží nepatří. Není totiž uzavřen v hygienickém obalu. I když je to trochu diskutabilní, já osobně bych strojek, se kterým se někdo přede mnou holil, asi nechtěl.
0: Tolik odpověď Josefa Černého a adresa pro vás studio.hradec@rozhlas.cz, kdybyste se potřebovali taky zeptat.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9. a 12. hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Je 17:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Elektrárny Opatovice dnes přeruší dodávky tepla. Předpověď počasí slibuje v následujících dnech letní teploty. Teplo z Opatovic odebírá víc než 63 tisíc domácností v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi. Kostelec nad Orlicí nechá v létě opravit budovu základní školy v Drtinově ulici. Rekonstrukce naváže na loňské práce. Dělníci se zaměří na jižní polovinu školy, kde provedou hydroizolaci a vymění podlahy, oznámila to radnice. Správa Národního parku České Švýcarsko může sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic. O půlnoci skončil zvýšený dohled nad požářištěm. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference GlobSec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí hosté z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostních expertů tam promluví umělci, lidskoprávní aktivisté a vědci. Karvinští fotbalisté vyhráli poprvé domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové porazili 3-1 Jablonec. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, místy přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Jaroměři pokračuje oprava mostu přes Labé, průtah městem zůstává uzavřený. Objízdná trasa směrem na Dolany vede přes Cihelny a Hořenice.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Pojďte se spolu s námi podívat, co píšou. Začneme regionálními deníky. Třeba Rychnovský zve na zámek do Rychnova nad Kněžnou. Andrea Kolovrat Krakovská v roli průvodkyně zámkem Rychnově. Miluju to, říká v rozhovoru pro dnešní deník Květnem. Odstartovala nová sezona Kolovratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. Také letos potěší návštěvníky několika novinkami a akcemi, přičemž k těm nejatraktivnějším patří už červnový koncert britského královského souboru The Kingdom Choir, který je považován za nejlepší černošský gospel na světě, zpíval na svatbě prince Harryho, byl součástí korunovace krále Karla a do Čech přijíždí vůbec poprvé. Velkému zájmu se však těší také noční prohlídky s Andreou Kolovrat Krakovskou, i když těch letos bude méně. Podrobnosti, jak jsem říkal v rozhovoru, v dnešním Rychnovském deníku můžete se podívat a přečíst si. Festival Jařinec bude v Josefově v Jaroměři. Multižánrový festival Jařinec se od pátku do soboty uskuteční v areálu Bastionu 4 v Josefově. Zítřejší program začne vystoupením Provazochodkyně v 17 hodin. Zahrají kapela Hie a muzika. Sobotní produkce pak odstartuje už v 11 hodin. Hana Voříšková zahájí výstavu Karavana, představí se divadlo Máme, kapela Hm a taky hudební projekt Léto s Monikou. Podrobnosti najdete v hradecké příloze Mladé fronty dnes a taky zítra v našem přímém přenosu z Jaroměře budeme na Jařinec určitě zvát, takže nás poslouchejte dopoledne. Já se ještě podívám na stránky dnešního Práva, kde píšou o fenoménu smrskflace, skryté zmenšování Česko neřeší. Čokolády, brambůrky nebo oplatky u řady výrobků zákazníci za stejnou cenu dostávají méně zboží než dřív. Česká obchodní inspekce ale skryté zmenšování výrobku přímo nehlídá, zaměřuje se hlavně na to, zda jsou obaly přiměřené. Jak na to jít jinak, ukazuje třeba Rakousko v tomto směru, které tuto praxi nově sleduje samostatně. Podle zákona musí být hmotnost a objem obalu výrobku co nejmenší, uvedli k tomu inspektoři, konkrétně tedy mluvčí inspekce František Kotrba. Smyslem je omezit odpad z obalů, nikoli hlídat, jestli výrobce nezmenšuje obsah balení. Posuzování nadměrných obalů je navíc složité, zákon neuvádí přesnou hranici, kdy už je obal nepřiměřeně velký. Možná, že jste zaregistrovali v poslední době, že s velikostí obalu měla problém nedávno třeba firma Mondelez, výrobce čokolády Milka. Soud v německých Brémách uznal, že zákazníky o změně výrobků nedostatečně informovala. Podrobnosti ve velkém článku na straně číslo 13 dnešního Práva můžete se podívat a můžete si samozřejmě také přečíst. Do novin se podíváme znovu zase za hodinu, přineseme z nich samozřejmě jako vždycky i další témata.

0: Gypsy Kings teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkně vás zdravíme. V dobrém ránu si dnes budeme po 8:30 s naším hostem povídat o e-sportu, což je něco jako sport, jenomže se nevyužívá fyzická, ale mentální síla. Ve virtuálním světě, v počítačových hrách se už pořádají i světové šampionáty, které přenášejí specializované sportovní kanály, zápasy se vysílají, komentují, jsou na to navázání sponzoři, diváci, významné celebrity, influenceři. A tady v Hradci Králové teď vzniká organizace Elite e-sports, kterou nám určitě rád představí dnes po 8:30 její zakladatel David Volák. Tak si určitě poslechněte. Počasí. Venku nás dnes čeká polojasný až oblačný den, místy s přeháníkami, večer pak budou srážky ustávat, teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15, a biozátěž bude dnes na jedničce.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 5 hodin 47 minut, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno a hezké vstávání. Už jsme zmínili, že dnes je čtvrtek 21. května, že má svátek Monika. Před 30 lety taky došlo na Viktoriině jezeře k tragické nehodě trajektu, který se po pravděpodobném nárazu do vyčnívajícího skaliska potopil. No a tak jsme se zeptali dnes děti ve školce, jak si představují takový trajekt a k čemu podle nich slouží. Zjišťovala to přímo mezi nimi Tereza Beránková.
1: Víte, co to je trajekt?
2: Že to, tam jsou lidi a já jsem v něm jednou jela.
1: A kam jsi jela?
2: To na Sardinii.
1: A co jsi tam dělala?
2: To my jsme se šli koupat a šli jsme tam stanovat.
1: Co je trajekt?
3: To je takový starý auto.
2: Je to loď a ta loď je to vyroben z plastu.
3: Tam jsou auta, postele, jídelny, koupelny.
1: Ty už jsi někdy v trajektu jel? A chtěl by si někdy jet v trajektu?
3: Jo.
1: Kolik lidí se na takový trajekt vejde?
2: 100 tisíc, nekonečno 50.
3: Milion.
2: 10. Nekonečno.
1: A kolik se na trajekt vejde aut?
3: 50.
2: Nekonečno 1000.
4: Nekonečno, nekonečno.
1: A jak dlouho může cesta trajektem trvat?
2: 20, 30.
3: 1000 hodin.
2: 10 kilometrů.
5: A takhle to vidíme my.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Jičín chystá obnovu památek. Radnice získala dotaci. V Praze je v izolaci muž s podezřením na ebolu. Fotbalisté Karviné vyhráli MOL Cup. A počasí polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké ráno. Město Jičín získalo dotaci 2,5 milionu korun na obnovu památek. Peníze pomůžou zachránit například chátrající historickou bránu u jezuitské koleje a obnovit fasádu měšťanského domu na náměstí Svobody.
3: Největší část prací se bude týkat pokračující rekonstrukce ohradní zdi u jezuitské koleje. První etapa začala už v minulém roce v ulici Na Hrádku. Teď přijde na řadu dokončení této části a také oprava vstupu do dvora z Ruské ulice. Právě tady se nachází historická brána, která je dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu a částečně pobořená. Na objektu základní školy 17. listopadu, který je památkově chráněn, budou vyměněna historická okna a v dožilém historickém domě v centru stavbaři odstraní poškozené a dožilé omítky a doplní chybějící materiál. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Neznámí pachatelé odcizili 6 hrušní a 4 jilmy mezi obcemi Studnice a Zblov na Náchodsku. Stromy sázeli na podzim tamní obyvatelé. Případ prověřuje policie.
4: Pachatel nebo pachatelé přeřezali páskové podpory a stromy vytahali z ochranného oplocení. Hrušně měly víc než 2 metry a podle zástupců radnice bylo proto na jejich odvoz potřeba auto s vlekem nebo dodávka. Obec plánuje za ukradené stromy na podzim vysázet jiné, peníze na ně nabízí samotní obyvatelé. Ze Studnice na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Americký lékař, který přišel v Africe do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. O jeho umístění ve specializovaném pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo dopravilo muže do Česka včera večer. Radiožurnál zůstává nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. Vyplývá to z výsledků měření poslechovosti Radioprojekt od loňského října do letošního března. Každý den si naladí Radiožurnál 747 tisíc lidí. Mezi regionálními stanicemi se nejvíce dařilo Českému rozhlasu Hradec Králové a Českému rozhlasu Střední Čechy.
5: Sport.
1: Fotbalisté Karviné vyhráli MOL Cup a zajistili si účast v předkole Evropské ligy. Ve finále Karviná otočila vývoj duelu s Jabloncem a zvítězila 3-1.
5: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, místy přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda teď komplikuje provoz v Hradci Králové na Kočárově okruhu. Pozor v Pilnáčkově ulici u Šimkových sadů, kde se srazila 2 auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A 4 minuty po 6. vám dál přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsme rádi, že jste si nás i dnes naladili. Dnes je čtvrtek 21. května, svátek má Monika, tak přejeme všechno nejlepší. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Schmidt. Dobré ráno, hezké vstávání. No a za chviličku v další reportáži našeho dnešního dobrého rána budeme mluvit o tom, že pomáhat druhým je pro některé lidi samozřejmostí. A právě dobrovolníci, kteří svůj čas věnují ostatním bez nároku na odměnu, dostali včera v Hradci Králové cenu křesadlo. Reportáž z předávání uslyšíte tedy za pár minut. Taky se budeme věnovat pochopitelně i hokej v dnešním ranním sportovním příspěvku chvilku před 7 hodinou, protože čeští hokejisté, jak určitě víte, porazili na mistrovství světa Itálii 3-1, takže víc před 7 hodinou. No a písničky vás doufám taky potěší, jako první v této hodině Marek Ztracený. Dobré ráno.

0: 6:11. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dobré ráno. Pomoc druhým berou jako přirozenou součást svého života a svůj volný čas věnují lidem, kteří to potřebují. Dobrovolníky z východních Čech včera ocenila organizace AL Help a předala jim cenu Křesadlo za jejich nezištnou pomoc i podporu dobrovolnictví.
1: Ceny Křesadlo je ocenění za dobrovolnickou činnost. Je to vlastně ocenění práce dobrovolníků, kteří ji dělají nezištně.
2: Říká Jaromír Lán, předseda organizace AL Help, která ceny Křesadlo uděluje. Právě dobrovolnictví podle organizátorů často pomáhá tam, kde běžná péče nebo systém nestačí.
1: Ta jiskra je jakási naděje pro všechny, kteří tu pomoc dobrovolníků potřebují. Dobrovolníci dávají velice, velice energie do této své velice záslužné práce.
2: Mezi oceněnými byla letos vůbec poprvé také lékařka, kanisterapeutka Lenka Vavříčková se svou fenou Terkou.
3: Já miluju psy, od jakživa jsem měla ráda, takže jsem hledala činnost, která je mi blízká jako lékaři a zároveň, kde můžu propojit jako právě ten pobyt se psem, a přišla se na kanisterapii.
2: Dobrovolně dochází za pacienty do nemocnice už více než 3 roky. Smysl své práce prý vidí každý den.
3: Když vidíte, že téměř i mobilní pacientka vidí psa a mobilizuje ji to natolik, že má tendenci si najednou sednout, začít vstávat, chce si toho pejska pohladit a chce prostě s ním pracovat, chce mu dát ňamku, trénuje jemnou motoriku, takže to jsou všechno pokroky, které vlastně vám ukazují, že to má smysl a že to k něčemu je.
2: Podle organizátorů cen Křesadlo právě podobné příběhy dokazují, jak důležitou roli dobrovolnictví ve společnosti hraje.
1: Samozřejmě, když skupina dobrovolníků je na nich vidět, že to dělají s nadšením, s láskou a porozuměním, tak přitáhnou další dobrovolníky. A je to komunita, která pak dokáže opravdu velké věci.
2: Ocenění dobrovolníci se shodují, že největší odměnou pro ně není samotná cena, ale pocit, že jejich pomoc má pro druhé skutečný význam. Z Hradce Králové Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, přejeme i teď 18 minut po 6. Pojďte se spolu s námi podívat, jak bude ve čtvrtek 21. května venku.
1: Počasí.
0: Dnes ještě hrozí nějaká ta možnost přehánek, polojasno až oblačno bude, teď ráno a potom taky večer místy skoro jasno nebo úplně jasno. Během dne se zpočátku na horách, pak později i na ostatním území místy tedy objeví ty přehánky a večer budou už ustávat a slábnout. Nejvyšší teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách, tedy konkrétně v Krkonoších 12 až 15, v Orlických horách 14 až 18, tam bude tedy tepleji a vítr dnes mírný severozápadní až severní. Noc už bude skoro jasná, teploty v noci 10 až 7, na horách 9 až 5, no a zítřek už bude slunečný převážně, bude jasno až polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na horách s velmi ojedinělými a slabými přehánkami. A zítra to bude nejenom moc pěkný, ale taky teplý den, zítřejší teploty 20 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Tak se máme zase na co těšit. Dobré ráno přejeme a teď už za chviličku další písnička, o kterou se postará Jana Kirchner.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

0: Jana Kirchner, samozřejmě nikoli sama, ale taky s Petrem Habkou, to je důležité v téhleté písni. 6 hodin 23 minuty, dobré ráno z Hradce Králové. Jací budou dnes naši hosté? Už jsem říkal, že v dobrém ránu bude naším hostem po půl deváté David Volák, e-sportovec a taky zakladatel hradecké organizace Elite e-sports. Jinak připomínám, že e-sport, nebo chcete-li digitální sport, je dnes celosvětovým fenoménem, hraje se ve virtuálním světě a místo fyzické síly se využívá síla mentální, jako v klasickém sportu se tady taky pořádají turnaje, soutěže, mistrovství, hraje se ve velkých sportovních halách před televizními kamerami a za účasti velkého početného publika. Je to jenom s tím rozdílem, že místo, aby třeba hráči běhali nebo já nevím, co dělali, sedí před herními zařízeními a ke svému výkonu používají počítač, klávesnici a myš. Takže s e-sportem jako takovým vás seznámíme po půl deváté. V radioporadně pak po 11. hodině bude naším hostem Vladimír Korda, pan doktor primář oční kliniky a dnes nás budou zajímat oční dioptrické vady a jejich řešení, takže se můžete ptát po 11. hodině na to, co vás zajímá ohledně těchto věcí. No a po 13. hodině bude mít hosta i Alex Minářová, tak vás teď pozve osobně a řekne vám, kdo to bude dnes u jejího mikrofonu.
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou páté řady soutěže Československá superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem a co pro ní znamenalo být na jeho koncertu před Skokanem? Začínáme po 13. hodině. Nalaďte si nás.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Nadační fond Trutnovské nemocnice nabízí stipendia budoucím zdravotníkům. Studenti nelékařských oborů můžou získat až 80 tisíc korun. Město a nemocnice tím chtějí podpořit zájem o zdravotnické obory. Most v Čermné nad Orlicí mezi částmi Korunka a Číčová je od středy uzavřený. Začala tam oprava. Stavbaři původní most zbourají a na jeho místě postaví nový železobetonový s chodníkem. Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ze hnutí ANO. Podle něj stát nemá přebytečné kapacity pro takové pacienty. Do Česka dorazil večer z Ugandy americký lékař, který by mohl být nakažený ebolou. Víc než polovina lidí nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sudetoněmecký sjezd. V průzkumu agentury Median pro Český rozhlas tak odpovědělo 57% dotázaných. Sjezd má být o víkendu jako součást festivalu Meeting Brno. Karvinští fotbalisté vyhráli poprvé domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové porazili 3-1 Jablonec. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, místy přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Gočárově okruhu v Hradci Králové pozor na nehodu u Šimkových sadů. V Pilnáčkově ulici se tam srazila dvě auta.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Opět čteme z dnešních novin, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a Krkonošský deník píše o posledním benefičním kvízu s kalkulátorem, který bude zítra ve Dvoře Králové nad Labem, může vynést až 200 000 korun. Oblíbený kalkulátor z televizní soutěže Na lovu znovu spojí tedy zábavu s dobrou věcí. Jakub Kvášovský z Trutnova pořádá zítra, tedy v pátek 29. května, což není zítra, ale za týden samozřejmě, takže až za týden. Pořádá tedy za týden ve Dvoře Králové nad Labem další benefiční hospodský kvíz na podporu hospicu Anežky České, který sídlí v Červeném Kostelci. Pokud se tedy podaří naplnit sál a lidé přispějí i prostřednictvím QR kódu, tak celkový výtěžek potom kvízové série by se mohl vyšplhat až na těch zmiňovaných 200 000 korun. Od února jsme už udělali 4 charitativní kvízy a jsme zatím na zhruba 160 tisících. Věřím, že zase bude plno a že po finále bychom se mohli dostat třeba právě až na tu částku 200 000. Uvedl k tomu Jakub Kvášovský. Známý lovec televizní soutěže na TV Nova pomáhá tedy hospicu. Pravidelně od začátku roku benefiční kvízy pořádal už v Janských Lázních, v Železném baru v Trutnově, taky v restauraci Vodní svět v Kolíně a v kempu Brodsky u Červeného Kostelce. A teď tedy v pátek, ještě jednou připomínám, a po trhu 29. května dorazí s tímto hospodským benefičním kvízem do Dvora Králové nad Labem. Jak připomíná Krkonošský deník, podívejte se, přečtěte si. Já už se dívám na další pozvánku, tentokrát je do Hradecké přílohy Mladé fronty, dnes na vinařské slavnosti s cimbálovkou do Trutnova. Ochutnávky českých, moravských i zahraničních vín čekají účastníky už 21. ročníku trutnovských vinařských slavností, které budou v sobotu ve Staré radnici a na Krakonošově náměstí. Začátek je v 10 hodin a všechno to zpříjemní i cymbálová muzika nebo další kapely. Tak si to v Trutnově hezky užijte, na zdraví. No a ještě pohled na stránky dnešního Práva, kde jsem našel pozvánku na Bezvafest do Hradce Králové. Den bez obrazovek a televizí nebo počítačů, přesto plný her a zábavy. Nabízí v sobotu rodinný festival Bezvafest, který se už skuteční už po čtvrté v Hradci Králové. Snažíme se vytvořit prostor, kde rodiny netráví čas vedle sebe, ale spolu. Děti běhají mezi atrakcemi, zapojují se do her a aktivit a rodiče se stávají součástí společného zážitku. Vedla k tomu zakladatelka akce Adela Marková. Na své si přijdou nejmladší děti, teenageři i dospělí. Procházet můžou víc než 20 tematických zón, třeba dinosauří, až po kreativní a hravé prostory pro menší děti, včetně kostiček Lega. Areál v Šimkových sadech se tedy otevře pro všechny zájemce v 10 hodin v sobotu dopoledne a akce potrvá až do 7 hodin večer. Tak si sobotu v Šimkových sadech v Hradci Králové na Bezvafestu taky užijte. A jenom připomínám, že pozvánku jsem našel v dnešním Právu na straně číslo 21. Tak, noviny zavíráme, dobré ráno přejeme, hezké vstávání.

0: Dnešní ranní sport za malou chvíli bude hokejový. Hokejová reprezentace, jak asi víte, musela na mistrovství světa včera otáčet zápas s Itálií, nakonec ale vyhrála. Jestli si u toho hráči vybavili i nedávnou první historickou prohru se Slovinskem, od nich uslyšíte za chvíli v naší dnešní ranní sportovní reportáži. Poslechněte si.
1: Počasí.
0: Dnes hrozí nějaká přeháňka, ale moc toho nebude. Většinou bude polojasno až oblačno. Teď ráno a večer dokonce může být i místy skoro jasno nebo úplně jasno. Tady v Hradci Králové už od rána svítí slunce. Během dne se zpočátku na horách, pak později i na ostatním území místy tady objeví přeháňky a večer budou srážky ustávat. Teploty dnes 19 až 22, na horách v Krkonoších 12 až 15, v Orlických horách bude tepleji, tam 14 až 18 stupňů Celsia. A vítr povane dnes mírný severozápadní až severní.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Itálii 3-1, výhra se ale nerodila vůbec lehce a hráči tak mohli vzpomenout na nedávnou prohru se Slovinskem v prodloužení. Nakonec ale zvítězili i přesto, že dlouho prohrávali.
1: Řekli jsme se ve třetí třetině, že to nepřipadá v úvahu, že bychom tady udělali ještě nějakou takovouhle blamáž a říkáme, že tam necháme úplně všechno.
2: Říká útočník Ondřej Beránek.
1: 60 střel na bránu a určitý loženky, ale bohužel jsme to hned nezlomili v té první třetině, no a pak už se to s náma vezlo.
2: A to až do 45. minuty, tak dlouho trvalo českému týmu, než dal gól Italům. Opakovat ztrátu se Slovinskem nechtěl ani střelec branky na 1-1, obránce Marek Alšer.
3: Ty myšlenky se tam objeví, ale myslím si, že v tom pozitivním světle dobře nespadněme do té stejné pasti, nezačněme měnit tu naši hru, pojďme věřit té své koncovce a pojďme to prostě urvat a ať už ten výsledek je 3-1, 2-1, 10-1, tak furt to jsou 3 body, které bereme. Šancí tam bylo milion, byly tam pár tyček, odrazy všude a zrovna to padlo na mě, ten jeden odraz a jsem rád, že jsem takhle mohl pomoct týmu.
2: Řekl po své první brance v dospělé reprezentaci Marek Alšer. Střely na branku byly podle oficiálního zápisu 58-15 ve prospěch týmu kouče Radima Rulíka.
4: A tam je to třeba prostě všechno malinko zrychlit, protože jakmile se každý puk jako podrží, tak oni potom stačí, že jsme nestříleli a my jsme potřebovali střílet, takže je to třeba prostě zrychlit, z jedničky si dát ty puky, z jedničky ty střely. Přesně tahle ta hra je prostě třeba proti takovéhle obraně.
2: Národní tým aktuálně vede tabulku skupiny ve Friburgu, ale ne všechny týmy mají odehrané 4 zápasy jako Češi. Teď bude reprezentace 2 dny bez zápasu, pokračuje Alšer.
3: Ta nálada bude lepší, ale v tom výsledku jsou věci, co zlepšovat. Dáme si nějaký volno, ale potom se co nejrychlejš vrátíme k turnaji a k tomu, aby jsme byli lepší na příští zápas.
2: Příští utkání na mistrovství světa bude hrát česká reprezentace v sobotu odpoledne proti Slovensku. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.

Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu Radio.

0: hypotéka.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Úroda ovoce v Česku bude ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Archeologové protestují proti chystané novele stavebního zákona. Fotbalisté Jablonce prohráli ve finále domácího poháru s Karvinou. A počasí polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Ovocnáři v České republice vyčíslili škody způsobené jarními mrazy na víc než miliardu korun. Úroda bude ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Škody evidují ve středních a severních Čechách, na Moravě a taky v našem regionu, říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
3: Měli jsme tu dvě vlny mrazu, bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu také umocněno v té době poměrně velkým suchem. Myslíme si, že to přispělo i těm větším škodám, které jsou. Královéhradecký kraj patří těm více postiženým.
1: Archeologové protestují proti chystané novele stavebního zákona. Má zkrátit čas na některé výzkumy lokalit. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že bez změn jsou velké stavby ve skluzu. Následně jsou taky dražší.
4: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších.
5: Říká za Ministerstvo pro místní rozvoj jeho mluvčí Veronika Lukášová. Novela počítá s maximálně 6měsíčním terénním výzkumem. Ten se ale může u velkých staveb a mimořádných objevů prodloužit, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláš Komoróci.
6: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
5: Archeologové tak varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Dolní Branná udělila čestné občanství dlouholetému trenérovi lyžování Aleši Sukovi. V září oslaví 80 let. Podle radnice jde o poděkování za celoživotní péči o sportovní rozvoj mládeže.
7: V době své 60-leté kariéry se věnoval řadě sportovců. Někteří z nich to dotáhli z vrchlepí až k olympijským medailím. Trénoval například biatlonisty Michala Krčmáře a Lucii Charvátovou. Pod jeho dohledem se připravovala také snowboard krosařka Eva Hadamčíková. Suk je vášnivým sběratelem historických lyží, vosků, fotografií a pivních tácků. Je průvodcem muzea lyžování Krkonoše. Z Dolní Branné Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Jablonce v této sezóně trofej nezískají. Ve finále domácího poháru ztratili vedení a v Hradci Králové podlehli Karviné 1-3.
2: Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude polojasno až oblačno, místy přehánky, večer mají srážky ustávat. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na dálnici D11 teď pozor na nehodu ve směru Jaroměř-Praha před exitem Směřice 104. Se tam srazila dvě auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A 7:04 dál přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud se chystáte na letní dovolenou a nemáte ještě v pořádku osobní doklady, tak je nejvyšší čas vypravit se na úřad. Zájem o vystavení pasů a občanských průkazů totiž roste a kapacita přepážek se plní. Budeme o tom za chviličku mluvit s naším reportérem Tomášem Lerincem. V Bleskovce pak hrajeme celý tento týden o knížku 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové. Krásná kniha, která mapuje úžasnou historii houslařského rodu Pilařů. No a dvě vstupenky na festival Svěcení jara 2026 na koncert do Nového Bydžova příští týden v úterý 26. května taky nebudou chybět. Takže hodně štěstí vám přeju a ještě jednou dobré ráno. Tady je Jakub Šmita, Český rozhlas Hradec Králové.

0: 7 hodin 10 minut. Před letními prázdninami už roste pomalu, ale jistě poptávka po nových cestovních dokladech. Situace se opakuje každý rok, protože řada lidí nechává vyřízení dokumentů a dokladů až na dobu těsně před dovolenou, na poslední chvíli. No a rezervační systémy se plní. Aktuální situaci v našem Královéhradeckém kraji zjišťoval Tomáš Lerinc, náš reportér, tak se ho teď na všechno zeptáme. Tomáši, dobré ráno.
1: Hezké ráno, ono se to týká prakticky všech měst v Královéhradeckém kraji, včetně samotného Hradce Králové. Podle vedoucí tamního správního odboru hradeckého magistrátu Terezie Vitákové už třeba na květen místa v rezervačním systému nejsou.
2: Je to hodně hektické, v podstatě se to opakuje každý rok. Dostali jsme se do situace, jaký jsme byli před rokem. Vlastně máme plně objednace hodiny a dní na 3 týdny dopředu, jak na občanky, tak na pasy.
1: Ještě včera bylo nejbližší rezervační místo na 8. června. Ke zhruba 3 týdnům, které člověk musí čekat jenom na samotné podání žádosti, je potřeba připočítat až další měsíc, který mají úřady na vydání dokladu bez příplatku. Zatím to stíhají dřív, také zhruba za další 3 týdny, ale i tak už je to 1,5 měsíce, takže cesta případná během prvního prázdninového týdne už je trošku v ohrožení.
0: No a co má dělat člověk, který má v plánu cestovat dřív?
1: Tak samotné podání žádosti se urychlit dá, pokud se žadatel smíří s dlouhým čekáním přímo před přepážkou, popisuje Terezia Vitáková.
2: Pokud se stane, že někdo má cestovat a vzpomněl si, že nemá nebo zjistí, že má neplatný doklad, tak pak se může přijít bez objednání, ale pak tady jsou ty fronty skoro 2 hodiny. A to jsou lidi, kteří vědí, že tady musí čekat, než se pro ně najde otevřené okýnko mezi objednanými klienty a pak je vemem.
1: A podobně to funguje i v dalších městech. Urychlit se potom dá i samotné vyřízení cestovního dokladu, ale tam už to nestojí čas, ale peníze. Do 5 dnů to jsou 3 000 korun a do 24 hodin potom dvojnásobek, tedy 6 000. Ve všech případech platí, že žádost o pas je nutné podat osobně, elektronicky to nejde.
0: Kolik žádostí o pas třeba právě v Hradci Králové teď aktuálně vyřizují?
1: Jsou to až 200 žádostí každý den, ale nejde jenom o samotné pasy. K cestám do některých zemí je možné využít i občanské průkazy. I tam zájem roste, říká Terezia Vitáková.
2: Malinko rozdíl s loňským rokem je v tom, že víc se nám lidi objednávají na občanské průkazy, než na pasy. To znamená, vypadá to, že víc cestujeme v rámci Unie.
1: A i tady je možné připlatit za dřívější vydání dokladů ve lhůtě do 5 dnů, to je 500 korun a do 24 hodin je to potom 1,000.
0: Zjistil Tomáš Lerinc, děkujeme za informace a přejeme všem šťastnou cestu a užijte si dovolenou v létě. Děkuju, naschledanou Tomáši.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Už za chviličku se zasoutěžíme v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové zase o báječné ceny, o které hrajeme celý tento týden, takže kdo by chtěl být třeba na festivalu, o kterém mluvil krásně právě pan Svěcený v sobotu na Dní otevřených dveří v našem vysílání, když tady byl ve studiu u Karla v písničkách Od srdce popolední, možná, že jste slyšeli, že o tom krásně mluvil. Je to už čtvrtý ročník hudebního festivalu Jaroslava Svěceného a hostů Svěcení jara. Koncert slavnosti strun, tak se jmenuje ten koncert, který vás čeká v úterý 26. května v Jiráskově divadle v Novém Bydžově od 19 hodin a na který máme tedy vstupenky. Takže už za chviličku k tomu knížka 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové. No, ale to až po písničce, teď připomenu, že je čtvrtek 21. května, že má svátek Monika, my přejeme všechno nejlepší. Kytarista Lubomír Brabec má taky dnes narozeniny 73., takže i jemu blahopřejeme. Pojďte se spolu s námi podívat, jak bude venku dnes.
1: Počasí.
0: Už od rána ty teploty jsou příjemné tady v Hradci Králové, ukazoval teploměr kolem 5. hodiny nebo kolem 4. hodiny, když jsem šel do rozhlasu, asi 12 stupňů Celsia, takže skutečně příjemné teplotně to bylo a je a taky bude. Dneska nás čeká jenom malá možnost přeháněk, polojasno až oblačno, ráno a večer místy skoro jasno nebo jasno, během dne se zpočátku na horách, později i na ostatním území místy objeví přeháňky a večer potom srážky budou ustávat. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách tedy konkrétně v Krkonoších 12 až 15, v Orlických horách 14 až 18, no a vítr ten k tomu dnes povane mírný severozápadní až severní. Zítra bude taky hezky, zítra teploty 20 až 24 stupňů, zítra už by mělo být převážně slunečno a opravdu ojedinile slabá přeháňka se může objevit zítra na horách, jinak jinde spíš ne. Takové počasí nás čeká nejenom dnes, ale i v těch příštích dnech, takže dál poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, užívejte jarní dny, no a za chviličku už se puste s námi do té soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tak pojďme soutěžit teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě jednou zmíním ty ceny. Knížka 100 let ateliéru Pilař v Hradci Králové na vás čeká a dvě vstupenky na festival Svěcení jara 2026 na čtvrtý ročník tohoto hudebního festivalu Jaroslava Svěceného a hostů, který bude od 20. do 29. května. Vstupenky jsou konkrétně na koncert Slavnosti strun na úterý 26. příští týden od 19 hodin v Jiráskově divadle v Novém Bydžově a hezky si to užijte. No a kdo si to užije? Ten, kdo pozná tuto dámu pohlase, možná, že napovím tím, že jsme ji opravdu denně, skoro denně byli zvyklí vídat kdysi na televizních obrazovkách. Tak, kdo to je?
1: Pokud se vám, vážení diváci, ještě nechce jít spát, pak vám nabízíme několik videoklipů a ukázek z vystoupení anglické hvězdy pop music Kate Bushové.
0: Ano, takhle jsme ji byli zvyklí vidět denodenně na televizních obrazovkách. Tak vzpomněl si někdo na její jméno, na jméno téhleté nestárnoucí dámy, protože ona opravdu nestárne.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, haló, haló.
3: Dobrý den, tady Eliška.
0: Dobrý den, Eliška.
3: Od Dvora Králové.
0: Tak zdravíme.
3: Já jsem myslím, že to je Saskia Burešová.
0: Je, výborně. Podle čeho jste ji poznala? Podle toho hlasu, podle toho projevu? Nebo něco konkrétního vás zaujalo, že jste si řekla, jo, to je Saskia Burešová?
3: No, dlouho jsem přemýšlela.
0: Jo, no tak krásně jste teda ale k tomu došla.
3: A byla to opravdu jenom trefa, jen tak jako, že jsem si... Tyhle.
0: Jasně, tak jste si skvěle trefila. Jinak Saskia Burešová bude dnes hostem Humoriády po 16. hodině s Pavlem Kučerou budou nabízet scénky. Ona je opravdu jako nestárnoucí, taková ikona televizní, protože stále moderuje Kalendárium, jak víme. A jinak Saskia, to je taky takové neobvyklé jméno, prý za to vděčí své mamince, protože ta měla ráda malíře Rembrandta a on měl za manželku právě Saskii. A protože maminka ho obdivovala, tak jí dala jméno Saskie, Saskii Burešové. No jinak té práci hlasatelky se dostala vlastně oklikou, ona se zúčastnila kdysi konkurzu na roli Barunky v televizní adaptaci Babičky. To nakonec nevyšlo, ten projekt, ale televizní tvůrci si ji zapsali, nezapomněli na ní a potom, když hledali hlasatelky, tak si na ní vzpomněli a vidíte, jakou ikonou televizní se Saskia Burešová stala. Třeba o tom bude dneska odpoledne taky vyprávět po 16. hodině, tak si to poslechněte. Vy si užijte samozřejmě, Eliško, koncert i knížka je krásná, 100 let ateliéru Pilař legendární houslařského rodu tady v Hradci Králové, takže ať se vám hezky listuje tou knížkou. Mějte se pěkně, naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Marquez zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: A 7:30.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Elektrárny Opatovice dnes ukončí topnou sezónu. Předpověď slibuje v následujících dnech letní počasí. Teplo z Opatovic odebírá víc než 63 tisíc domácností v Hradci Králové, Pardubicích a v Chrudimi. V Novém Městě nad Metují začíná hlasování o veřejných projektech. Lidé můžou vybírat z 9 návrhů. Patří mezi ně například mlhoviště nebo lavička pro seniory. Mezi 3 projekty s největší podporou radnice rozdělí 750 tisíc korun. Víc ve zprávách v 8. Správa Národního parku České Švýcarsko může sčítat škody po nedávném požáru v okolí Rynartic u Jetřichovic. O půlnoci skončil zvýšený dohled nad požářištěm. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference GlobSec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí hosté z celého světa. Kromě politiků a bezpečnostních expertů tam promluví umělci, lidskoprávní aktivisté a vědci. Karvinští fotbalisté vyhráli poprvé domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové porazili 3-1 Jablonec. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, místy přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 teď pozor na nehodu ve směru z Jaroměře na Prahu. Před exitem 104 Smiřice se tam srazila 2 auta.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

0: kávě Denní tisk.
1: A po písničce skupiny Nezmaři se ještě pojďme podívat společně na stránky dnešních novin. Rychnovský deník přináší rozhovor s Andreou Kolovrat-Krakovskou. V roli průvodkyně zámkem v Rychnově nad Knižnou to velmi baví. Miluju to, jak říká sama. Květnem odstartovala nová sezona Kolovratského zámku v Rychnově nad Knižnou. Také letos potěší návštěvníky několika novinkami a akcemi, přičemž k těm nejatraktivnějším patří už v červnový koncert britského královského souboru Kingdom Choir, který je považován za nejlepší černošský gospel na světě, zpíval na svatbě prince Harryho, byl součástí korunovace krále Karla a do Čech přijíždí vůbec poprvé. Velkému zájmu se však těší také noční prohlídky s Andreou Kolovrat-Krakovskou, i když těch letos bude méně. Taky nám tady o tom vyprávěla, když tu byla před několika týdny na návštěvě u nás v Českém rozhlase Hradec Králové. Rozhovor s ní si můžete tedy přečíst dnes v Rychnovském deníku. Tak se podívejte, co všechno v Rychnově na zámku chystají. Jičínský deník tady taky mám. Kněz, matematik a vlastenec. Nová výstava v Hořicích představuje Josefa Janderu. Městské muzeum a galerie Hořice zahájilo novou výstavu věnovanou 250. výročí narození Josefa Ladislava Jandery. Významný hořický rodák byl knězem, premonstrátem, profesorem matematiky a rektorem Pražské univerzity. Návštěvníci si mohou ve Štorchově síni prohlédnout dobové dokumenty, historické předměty i model tehdejších Hořic, takže jste zváni. Tak a ještě jedno téma přináším z dnešních celostátních novin. Právo tady mám, které se věnuje dnes fenoménu smrskflace. Skryté zmenšování Česko příliš neřeší. Čokolády, bramburky nebo oplatky. U řady výrobků zákazníci za stejnou cenu dostávají méně zboží než dřív. Česká obchodní inspekce ale skryté zmenšování výrobků přímo nehlídá. Zaměřuje se hlavně na to, zda jsou obaly přiměřené. Jak na to jít jinak, ukazuje Rakousko, které tuhletu praxi nově sleduje samostatně. Podle zákona musí být hmotnost a objem obalu výrobku co nejmenší, uvedl k tomu mluvčí inspekce František Kotrba. Smyslem je omezit odpad z obalů, nikoli hlídat, jestli výrobci nezmenšují obsah balení. Posuzování nadměrných obalů je navíc velmi složité, zákon neuvádí přesnou hranici, kdy už je obal nepřiměřeně velký. Možná, že jste ale zaznamenali, že právě s velikostí obalů měla nedávno problém firma Mondelez, výrobce čokolády Milka. Soud v německých Brémách uznal, že zákazníky o změně výrobků nedostatečně informovala. Podrobnosti ve velkém článku na straně číslo 13, takže si o tom můžete také pročíst víc.

0: počasí.
1: Tak čtvrtek bude většinou polojasný až oblačný, teď ráno a večer místy skoro jasný nebo jasný. Během dne se zpočátku na horách, pak později i na ostatním území místy objeví přehánky a večer srážky budou určitě ustávat. Teploty dnes také příjemné, 19 až 22 stupňů Celsia. Na horách, tedy konkrétně v Krkonoších 12 až 15, tam bude chladněji, v Orlických horách tepleji 14 až 18 a vítr mírný, severozápadní až severní, bude večer slábnout. Už dnes to bude moc pěkný, příjemný jarní den a zítřek bude ještě lepší. Zítra nás čeká totiž opravdu hlavně slunečno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. No a jaký bude víkend, to už nám Tomáš Popelka řekne sám, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, se kterým se spojíme přesně za půl hodiny. Takže si poslechněte, za chviličku to bude o tom, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě, v rubrice Co v učebnicích nebylo, nám to spočítá za chviličku Martin Písařík, takže nás dál poslouchejte a vstávejte s námi, dobré ráno.
2: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koletově Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Novoměstská radnice organizuje hlasování o využití části rozpočtu. V Praze je v izolaci muž s podezřením na ebolu. Čeští hokejisté porazili ve skupině mistrovství světa Itálii. A počasí polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulkrábek. Hezké ráno.

0: V Novém Městě nad Metují začíná hlasování o veřejných projektech. Lidé můžou vybírat z 9 návrhů. Patří mezi ně například mlhoviště nebo lavička pro seniory. Mezi 3 projekty s největší podporou radnice rozdělí 750 tisíc korun.
1: V historicky prvním ročníku participativního rozpočtu v Novém Městě nad Metují se objevilo 18 návrhů, polovinu jich komise vyřadila, některé proto, že byly mimo pozemky města, jiné třeba kvůli finanční náročnosti. Pro 9 vybraných návrhů je možné hlasovat do poloviny června, a to pomocí QR kódu, odkazu na webu města anebo na sociálních sítích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Americký lékař, který přišel v Africe do kontaktu s pacientem nakaženým ebolou, je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Na pozorování tam zůstane minimálně 3 týdny. O jeho umístění ve specializovaném pracovišti požádalo americké velvyslanectví. Soukromé letadlo dopravilo muže do Česka včera večer.
2: Když dýcháme, ty lipidy se dostávají tam a zpátky. A když tady je zabudovaná nějaká částice, je schopna se taky dostat dále.
3: Popisuje Lukáš Cviklik z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hajerovského. Nanoplasty podle něj poletují volně ve vzduchu.
2: Hodně těch nanoplastů vzniká v našich podmínkách domácích. Jejich zdrojem jsou třeba koberce, nádoby, domácí vybavení.
3: Podle vědců mohou tyto nečistoty pronikat kromě plic i do očí a na ně se chtějí zaměřit v dalším výzkumu. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Organizace AL Help ocenila v Hradci Králové dobrovolníky za jejich pomoc druhým. Cenu křesadlo si odneslo 6 žen. Denisa Kopistová, Věra Fina, Darina Ptáčková, Lenka Vavřičková, Ivana Marečková a Ivana Jedníková. Speciální cenu pro koordinátora dobrovolníků získala ředitelka potravinové banky v Hradci Králové Martina Vrbická. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po 3. vyhráli. Ve 4. utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svého soupeře přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
4: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance a je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
0: Další duel čeká Česko v sobotu proti Slovensku. Počasí. Na východě Čech bude polojasno až oblačno, místy přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 ve směru z Jaroměře na Prahu pozor na nehodu před exitem 104 Smiřice. Srazila se tam 2 auta.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A z dobrého rána vás zdraví i teď 4 minuty po 8. Jakub Šmit, dobré ráno, hezké vstávání. Dnes je čtvrtek 21. května. Přestože od konce druhé světové války uplynulo už 81 let, válečné hroby v Česku stále přibývají a k tomu je nutné pečovat i o ty dřívější. V našem regionu například o hroby a pomníky z války roku 1866. Zda je na tuto péči dost peněz, zjišťoval náš reportér Jiří Hofman, budeme se ho ptát za chvilku. A hostem po 8:30 pak bude David Volák, e-sportovec a taky zakladatel hradecké organizace Elite eSports. Jinak eSport, nebo chcete-li digitální sport, je dnes celosvětovým fenoménem, hraje se ve virtuálním světě a místo fyzické síly se využívá síla mentální, jako v klasickém sportu se ale i tady pořádají turnaje, soutěže, mistrovství, hraje se ve velkých sportovních halách, před televizními kamerami a za účasti velkého početného publika. Je s tím rozdílem, že hráči sedí někde před nějakým herním zařízením a ke svému výkonu používají místo třeba činky, počítač, klávesnici a myš. Všechno vysvětlíme a e-sport a taky organizaci Elite e-sports z Hradce Králové vám po 8:30 s naším hostem moc rádi představíme. Tak poslouchejte, dobré ráno a teď už další písnička, o kterou se postará Petr Rezek.

0: Michal Tučný teď dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, za 4 minuty už bude 8:45. Pomník padlým je už takový zažitý kolorit návsí v obcích po celém Česku. Navíc je potřeba se o ně starat, o válečné hroby, pietní místa. Tu péči navíc upravuje i zákon. Královéhradecký kraj proto letos znovu podpoří opravy a údržbu takových míst. No a podrobnosti k tomu má pro nás teď náš reportér Jiří Hofman. Dobré ráno, Jiří.
1: Dobré ráno.
0: Na co se letos Královéhradecký kraj tedy připravuje v tomto směru, na co přispěje a jakou částkou?
1: Kraj letos rozdělí 500 000 korun mezi 8 projektů. Peníze půjdou hlavně na opravy památek spojených s prusko-rakouskou válkou roku 1866. Obnovy se tak dočkají například hromadné hroby v Trutnově, pomníky v Rosnicích nebo obelisk na hřbitově v Rokytnici v Orlických horách. Podporu získali také opravy hrobů v Máslojedech, Opočně, Radimi nebo památníku bojovníků za svobodu v Nechanicích. Královéhradecký kraj je totiž s válkou roku 1866 historicky úzce spojený. Právě tady se odehrála rozhodující bitva prusko-rakouské války a dodnes jsou v krajině stovky pomníků, vojenských hřbitovů nebo jen jednotlivých hrobů vojáků.
0: Kolik válečných hrobů ministerstvo obrany v našem kraji vůbec celkově eviduje?
1: To číslo je celkem 2713 válečných hrobů a pietních míst. Přes 1100 z nich jsou přímo hroby z ostatky padlých nebo zemřelých vojáků, včetně 6 osárií, tedy takových kostnic. Další připomínají oběti válek formou pomníků nebo pietních míst. A nejde jen o válku z roku 1866, evidence zahrnuje také hroby a památníky z první i druhé světové války.
0: No a počet těchto míst navíc stále roste.
1: Ano, nové válečné hroby archeologové nachází například při velkých stavebních projektech. Jedním z příkladů je stavba dálnice D35. Velkou roli ale hraje také digitalizace historického katastru válečných hrobů z období první republiky, kterou ministerstvo obrany dokončilo začátkem letošního roku. Jde o historickou evidenci válečných hrobů, kterou už ve 20. letech minulého století pořizovali četníci tehdejšího Československa z podnětu ministerstva národní obrany. Zapisovali do ní hlavně hroby vojáků a civilistů z první světové války. Tedy lidí, kteří zemřeli na následky zranění, nemocí nebo válečných útrap doma, v lazaretech, nemocnicích nebo třeba v zajatických táborech.
0: No a proč je ta digitalizace tak důležitá?
1: No, mnohá z těchto míst dnes nejsou označená nebo postupně zanikla. Díky té digitalizaci se je daří znovu dohledávat v terénu, potvrdit jejich existenci a zanést je do současné evidence. Ministerstvo obrany pak společně s obcemi usiluje o jejich obnovu a důstojné označení. Podle zákona o válečných hrobech se navíc na všechny padlé pohlíží stejně, bez ohledu na národnost nebo to, v jaké armádě bojovali.
0: Zjistil náš reportér Jiří Hofman. Děkujeme za to. Naschledanou.
1: Naslyšenou. Hezký den.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nadační fond Trutnovské nemocnice nabízí stipendia budoucím zdravotníkům. Studenti nelékařských oborů můžou získat až 80 tisíc korun. Město a nemocnice tím chtějí podpořit zájem o zdravotnické obory. Most v Červné nad Orlicí mezi částmi Korunka a Číčová je od středy uzavřený. Začala tam oprava. Stavbaři původní most zbourají a na jeho místě postaví nový železobetonový s chodníkem. Česko neplánuje přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ze hnutí ANO. Podle něj stát nemá přebytečné kapacity pro takové pacienty. Do Česka dorazil večer z Ugandy americký lékař, který by mohl být nakažený ebolou. Víc než polovina lidí nepovažuje za správné, aby se v Brně konalo sudetoněmecký sjezd. V průzkumu agentury Median pro Český rozhlas tak odpovědělo 57% dotázaných. Sjezd má být o víkendu jako součást festivalu Meeting Brno. Karvinští fotbalisté vyhráli poprvé domácí pohár. Ve finále MOL Cupu v Hradci Králové porazili 3-1 Jablonec. A jaké bude počasí? Polojasno až oblačno, místy přehánky, večer budou srážky ustávat. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, kde se pohybuje těžká technika, pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 8 minut po půl deváté, no a v dobrém ránu si teď budeme povídat o e-sportu, což je něco jako sport, jenom se nevyužívá fyzická, ale mentální síla ve virtuálním světě, v počítačových hrách se už pořádají i světové šampionáty, jak jsem slyšel, které přenášejí specializované sportovní kanály, zápasy se vysílají, komentují, jsou na to navázáni i sponzoři, diváci, významné celebrity, influenceři a tady v Hradci Králové teď vzniká organizace Elite e-sport, kterou nám určitě rád představí její zakladatel David Volák. Davide, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a dokázali bychom vysvětlit, co to vlastně ten e-sport je a co všechno má společného s tím klasickým sportem. Vypadá to totiž, že těch společných věcí bude docela dost. Až na to, že v klasickém sportu se využívá ta fyzická síla, když to v tom e-sportu tedy sedíte u počítače.
1: Ano, ano, je to přesně tak. Vlastně sedíte u počítače, ale ten vlastně e-sport je to, že máte nějakou konzistenci, jo, máte nějak daný tréninky, jo, už to se dá nazývat e-sportem vlastně.
0: No ale že... v klasickém sportu jsou taky tréninky, takže ano, i ano. U vás jsou tréninky.
1: Ano, ano, ano, určitě, určitě.
0: A jak trénujete?
1: Máme vlastně, voláme všichni, je to většinou po 5 lidech.
0: Cože voláte?
1: Voláme si mezi sebou, aha, vlastně v nějaký třeba skupině, jo, ty hráči si volají. A je to, že jak si mezi sebou voláme, tak přitom sedíme u těch počítačů a vlastně hrajeme nějakou společnou tu hru. Samozřejmě těch 5 nemusí být furt, záleží u jaký je to vlastně hry.
0: Mm-hmm. A jako u klasického sportu jsou tady i tady týmy, kluby, organizace, asociace.
1: Ano, ano.
0: Tady v Česku máme, můžeme říct, Českou asociaci e-sportu, s ní taky spolupracujete?
1: Nespolupracujeme, ještě se nám to nepovedlo.
0: Ještě se vám to, protože začínáte vlastně.
1: Začínáme. Ano.
0: No a jak jste se k e-sportu dostal vy? Čím to začalo u vás?
1: Ty jo, tak mě vlastně lákalo dost, když jsem viděl, že hraju na těch počítačů a teď se to vlastně dostává k tomu, že přecházíme vlastně do té doby teďkon, že dřív se většinou ty sporty byly, že někam se musí jet, anebo to, teď se to dostává víc a víc do těch počítačů, tak mě to k tomu nějak začalo vést a na počítači docela trávím dost času, takže...
0: No a děláte i jiné sporty, klasické sporty, myslím.
1: Jo, ano, ano, věnuju se zároveň vlastně tomu airsoftu, takže a floorballu jsem se dřív airsoft dost věnoval.
0: Do takže... fitka taky někdy zajdete, plavání.
1: Jo, tak občas něco tam je.
0: A potkáváte se s názory, že e-sport vlastně není sport, že to je právě jenom třeba to vysedávání u počítače?
1: Potkávám dost často.
0: Jo, a co říkáte? Jak jim to vysvětlujete, že to tak není?
1: Jo, je to dost složitý, záleží jak kdo, někdo to třeba pochopí, někdo ne, jo, ale tím, že tam jsou ty tréninky a to, tak vlastně zároveň i ty hráči my třeba v našem týmu tak vedem k tomu, aby nějak vlastně měli, trénovali i mimo to.
0: Mm-hmm. To znamená, aby chodili třeba si zaplavat.
1: Ano, ano.
0: Aby nějaký... neseděli jenom u toho počítače.
1: Jenom u toho počítače.
0: I když to je pro vás počítače určitě důležité. Jak vypadá takové mistrovství? Protože ty se taky pořádají v e-sportu.
1: Ano, ano. Tak vlastně vypadá to tak, záleží jaký, ale pokud je to dost nějaký velký, tak je to, že je to třeba velký jako O2 Arena.
0: Takže i v O2 areně se pořádá normálně ve velké hale mistrovství. A jak to vypadá? Jak to vypadá? Takže tam naběhnou hráči na tu plochu hrací, ale sednou si k počítačům a hrají proti sobě?
1: Ano.
0: Fakt?
1: Ano.
0: Už jste byl na nějakém takovém mistrovství?
1: Ano, už jsem se byl podívat.
0: A jaké to bylo? Jak to na vás zapůsobilo?
1: Jo, úžasný to bylo. Nemůžu sebe nachválit.
0: Takže komentované zápasy se hrají v hale, taky se přenáší televizně. Je to ano, prostě klasické jako ve sportu.
1: Ano, přesně.
0: Naším hostem je dnes David Volák, zakladatel organizace Elite e-sports, která sídlí přímo tady v Hradci Králové a kterou vám představíme za chvilku po písničce. When

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 9:15 a 1 minuta k tomu. No a naším ranním hostem je dnes David Volák, e-sportovec a taky zakladatel hradecké organizace Elite e-sports. Jinak e-sport, jak už jsme si říkali, nebo chcete-li digitální sport, je dnes celosvětovým fenoménem, hraje se ve virtuálním světě a místo fyzické síly se využívá síla mentální. Jako v klasickém sportu se i tady pořádají turnaje, soutěže, mistrovství, hraje se ve velkých sportovních halách, před televizními kamerami a za účasti velkého početného publika. Jenom tedy s tím rozdílem, že hráči sedí před herními zařízeními a ke svému výkonu používají počítač, klávesnici a myš. No a mě by teda zajímalo teď, proč jste, Davide, vůbec založil novou organizaci tady v Hradci Králové, která se jmenuje, jak jsme říkali, Elite e-sports. Co vás k tomu vedlo?
1: Tak vedlo mě k tomu to, že vlastně všechno je v Praze, úplně všechno, a chtěl jsem, aby něco bylo i mimo Prahu, protože proč to všechno dávat jenom do Prahy, takže něco dát i sem do Hradce.
0: Takže a tady jste patriot prostě, ano, hradecký.
1: Tady jsem se narodil, takže...
0: A jste v něčem jiný než všechny ty ostatní kluby?
1: Ano, určitě jsme. Zakládáme se vlastně na nějakou tu disciplínu, aby vlastně hráči trénovali vlastně jak mají.
0: Aby chodili na tréninky.
1: Ano. Zároveň, aby nebyl nějak vulgární, respektovali... Jo, a je toho tam dost.
0: Říkal jste, aby nebyli vulgární, to se prostě někdy stane, že když v zápalu boje je i obyčejný sportovec třeba, nebo fanoušek, dejme tomu, tak ty emoce zvítězí a pak to lítá. Takže to vy nechcete.
1: Ne tak, že bychom to nechtěli, ale předcházíme tomu, aby vlastně nenadávali protivníkům.
0: Jasně,
1: vlastně fair,
0: ano,
1: play.
0: Chápu, fair play. Kolik máte členů tady v Hradci Králové? Vím, že jste teprve teď začali, tak kolik?
1: Teďkon současných hráčů, tak to máme vlastně 10. A kdybychom to měli brát nějak, že tam máme nějaký editory zároveň a tyhle ty věci, tak dohromady je nás kolem 30.
0: Jaká je vůbec základna takových třeba klubů po celé České republice? Tak jeden jste založil teď tady v Hradci Králové. Kolik těch klubů? Máte povědomí o tom, kolik jich je po celém Česku?
1: Vůbec se nedokážu.
0: Tím, jak jste online všichni a jak se nevídáte, moc nepotkáváte, jenom jednou za čas na nějaké mistrovství třeba v Foutu aréně.
1: Asi tak nějak.
0: Tak vlastně nevíte. Ale je to oblíbené u nás.
1: Určitě, určitě. A bude víc.
0: Jaké hry třeba se hrají?
1: Tak různé bojové hry, zároveň teďkon, jak to začíná být na olympiádě, tak tam nechtějí, aby to bylo vlastně tam nějaký bojové hry, tak tam dávají cyklistiku, lyžování a tyhle ty věci, ale mají to připojený na nějaký třeba to kolo. Takže to je, že je v místnosti zavřený ten dotyčnej.
0: Ale jede na kole fyzicky.
1: Ano.
0: Opravdu, že nesedí, že nejede na kole prostřednictvím počítačové klávesnice a myši,
1: ano,
0: ale že opravdu
1: tak
0: jede. No a vy jste teda začal mluvit o olympiádě. Já vím, že je to tedy vlastně součást už olympijského hnutí, ten e-sport, ale asi si nedokážeme ještě představit, že by to byl jako regulární olympijský sport jednou na olympiádě. Nebo vy si to dokážete představit?
1: Jo, úplně, že by to bylo jenom tohleto, určitě ne.
0: A co je pro vás tou metou? Tak sportovci klasiční mají tu olympiádu jako takový vrchol, kterého chtějí dosáhnout, co vy?
1: Ty mezinárodní turnaje.
0: Takže ta mistrovství v té hale.
1: Ano, ano.
0: Vy jste říkal, že jste někde byl na nějaké mistrovství se takhle podívat. A kde to bylo? Teda
1: Myslím, že to bylo někde vedle Česka, tyjo. A nedokážu si teď vzpomenout.
0: Ono
1: to
0: je někde za hranicemi.
1: Ano, takhle.
0: Za hranicemi.
1: Už pár let zpátky.
0: A ta atmosféra byla jaká? Byla pořádná?
1: Ano.
0: Je to jako na fotbale?
1: Možná dokonce i větší. Je to tam takový, že ty lidi fakt jako si to užívají a je to fakt skvělý tam být.
0: No a kdyby někdo chtěl se taky zúčastnit třeba a být součástí toho vašeho klubu, tak kam se má přijít obrátit? Kam se má přijít zeptat? Na internetu možná, online?
1: Všechno je online, všechno máme digitální.
0: Dobře.
1: Ale buď na náš Instagram elite_esports a nebo na náš Discord, tam máme taky Elite eSport.
0: Co je Discord?
1: Discord to je vlastně aplikace, přes kterou se volá.
0: Aha.
1: Máme tam různý, to máme vlastně naše webové stránky, ale online přes nějakou vlastně je to aplikace.
0: Hele, mně stačí ten Instagram, to bude nejlepší, já nebo webové stránky, tam si vás najdu. Děkuju, zakladatel organizace Elite eSport z Hradce Králové David Volák byl naším dnešním ranním hostem. Ať se vám daří,
1: naschledanou,
0: a já si jdu zaplavat. Davide, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji.
0: Hezký den od Jakuba Šmita, za chviličku už po deváté Jana Kudy-Vejsová v dnešním dopoledním habaději. Naschledanou, hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Úroda ovoce v Česku bude ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Snížení počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí obranné plány NATO. Nové město na Moravě hostí elitní závody na horských kolech. A počasí polojasno až oblačno, místy přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké dopoledne. Ovocnáři v České republice vyčíslili škody způsobené jarními mrazy na víc než miliardu korun. Úroda bude ve srovnání s průměrem zhruba poloviční. Škody evidují ve středních a severních Čechách, na Moravě a taky v našem regionu, říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
2: Měli jsme tu dvě vlny mrazu. Bohužel to působení mrazu bylo tentokrát trochu taky umocněno v té době poměrně velkým suchem. Myslíme si, že to přispělo i těm větším škodám, které jsou. Královéhradecký kraj patří těm více postiženým.
0: Neznámí pachatelé odcizili 6 hrušní a 4 jilmy mezi obcemi Studnice a Zblov na Náchodsku. Stromy sázeli na podzim tamní obyvatelé. Případ prověřuje policie.
3: Pachatel nebo pachatelé přeřezali páskové podpory a stromy vytahali z ochranného oplocení. Hrušně měly víc než 2 metry a podle zástupců radnice bylo proto na jejich odvoz potřeba auto s vlekem nebo dodávka. Obec plánuje za ukradené stromy na podzim vysázet jiné, peníze na ně nabízí samotní obyvatelé. Ze Studnice na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Společnost ČEZ poprvé vydala takzvané zelené dluhopisy za 18 a čtvrt miliardy korun. Peníze z nich plánuje použít na financování svého dlouhodobého majetku a projektů. Nesmí být ale spojené s fosilními palivy. Úrok dluhopisů stanovil ČEZ na úrovni téměř 4,4% se splatností v roce 2034. Snížení počtu amerických vojáků v Evropě neohrozí obranné plány NATO, oznámil to šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte. Snižování bude podle něj postupné. Zároveň řekl, že aliance by se neměla příliš spoléhat na jednoho silného spojence. Washington se chystá snížit počet vojáků v Německu. Sport. Světový pohár horských kol začíná v Novoměstské Vysočina aréně. Závody potrvají do neděle. Podle mluvčího akce Jana Němce očekávají 20 až 25 tisíc diváků.
4: Předpověď je vynikající a zprávy, které přišly od mezinárodních týmů, tak jsou taky dobrý, protože přijede jak Tom Pitcock, tak Matěj van der Poel a to jsou pro diváky velký lákadla.
0: Program zahájí ve 14 hodin oficiální tréninky. Po 17. hodině odstartují junioři a juniorky.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, místy přehaňky, večer mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vertyni v Podkrkonoší silničáři uzavřeli Hronovskou ulici. Objízdná trasa vede přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 9. hodině začíná dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. A co v něm uslyšíte, připomenu, že dál ještě stále pokračuje naše soutěž o lístky na hudební festival Koletovar Tyně. Taky se zastavíme v Hradci Králové a řekneme, proč azyl pro zvířata potřebuje teď aktuálně pomoc hlavně pro kočky. No a taky se zastavíme v Jičíně a taky řekneme, kam dnes vyrazila naše stopařka, redaktorka Zuzana Boučková a Jana Kudyvejsová přeje hezký den.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové teď zdravíme na dálnici D11. V autě tam kilometry počítá naše reportérka Zuzana Boučková. Zuzko, ty směr Chlumec nad Cidlinou v tomto týdnu jedeš už podruhé. Tentokrát doufám, že bez technického šotka v zádech. Dobré dopoledne přejeme.
2: Dobré dopoledne. Ano, je to tak. Minule mě zazlobila technika a musela jsem se potupně otočit a vrátit, ale dneska mě nezastaví nic. Namířeno mám do barokní perly našeho kraje na zámek Karlova Koruna. Dneska to prostě klapne.
1: My ti držíme palce samozřejmě. Karlova Koruna je pojem, ale zkus našim posluchačům stručně prozradit, proč tam vlastně míříš, co tě tam nejvíc zajímá?
2: Mířím tam především proto, že tenhle zámek, který navrhl geniální architekt Santini, doslova zažívá boom. Chci pro vás prozkoumat celý areál, který před pár lety prošel obrovskou rekonstrukcí. Vypravím se do opravené historické jízdárny, do stájí a hlavně na prohlídkový okruh s geniálním názvem Kopytem sem, kopytem tam.
1: Tak já si myslím, že název okruhu mluví za vše. Takže ty dnes vlastně jedeš hlavně za živým a čtyřnohým lákadlem. Na co se ty osobně těšíš nejvíc?
2: Ano, je to tak, jedu tam za svou srdeční záležitostí. Přímo v zámeckém parku se aktuálně pase stádo 6 koní. Polovina z nich jsou vzácní koně plemene Kinských, legendární chlumečtí plaváci. Mají uchvatnou zlatou srst a uhelně černou hřívu. Vidět je na vlastní oči, jak běhají pod okny barokního zámku, to je neskutečný zážitek a mimo jiné zjistím, jak blízko se k ním dá dostat.
1: Tak my přejeme šťastnou cestu, ať to všechno dneska opravdu dopadne a klapne i s technikou. Uslyšíme se odpoledne přímo z Chlumce a vy taky během dne určitě sledujte náš web, sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové, protože Zuzana Boučková všechno fotí, natáčí, takže to budete moct vidět na našem webu, Facebooku i Instagramu. Ještě jednou šťastnou cestu a těšíme se na slyšenou.
2: Přeji hezký den, na slyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Azyl pro zvířata v Hradci Králové očekává nápor májových koťat. Každoročně se jedná o jarní mláďata divokých koček, která už brzy budou odrostla a začnou se toulat. Azyl proto prosí všechny, kteří by chtěli pomoct zvířatům, aby se v této době zaměřili hlavně na kočky. Nejvíc potřebné bude mléko pro koťata, granule a kapsičky plus další potřeby. Jejich seznam najdete na webových stránkách Azylu nebo na Facebooku. A jak zařízení funguje, už mi vysvětlila Aneta Bůšková z Městských lesů Hradce Králové.
1: Nám se dostávají jakákoliv zvířata vždycky přes městskou policii a je to na základě nahlášení občana. To znamená, že vy, když najdete zvíře, o kterém si myslíte, že potřebuje pomoc, a pozor, ne každá kočka potřebuje pomoc, ale pokud se tak domníváte, tak zavoláte městskou policii, ona situaci zhodnotí, pokusí se najít majitele a v případě tedy, že nenajde toho majitele, tak jde zvíře k nám, my ho zveřejníme jako nález na webových stránkách a na Facebooku a lidé pak mohou u nás to zvíře hledat. Jiným systémem funguje takzvaný kastrační program, což je skvělý program, který dělá město Hradec Králové, kterým se snaží snížit počet těch divokých koček, těch bez pána, takových těch opravdu toulavých, které nemají zájem o ten kontakt s člověkem a ty se potom vykastrují a vrací se zpátky do té lokality. Jde především o to, aby se ta populace koček nemnožila, ale nejde o to jim hledat nové majitele, protože oni opravdu jsou divoké.
2: Fotografie vašich aktuálních obyvatel můžou posluchači najít na webových stránkách Azylu pro zvířata. A jaký je potom další postup? Třeba my teď stojíme u Raula, který nám tady pořád mňouká. Kdybych měla zájem třeba o Raula, jak bych měla dál postupovat? Mohla bych si ho teď rovnou odnést od vás?
1: To určitě ne, protože my se samozřejmě snažíme tomu zvířeti najít vhodnou rodinu. To znamená, že vy byste projevila zájem, domluvili bychom si schůzku, vy byste se na něho přišla podívat, vyspovídáme si vás trošičku, jakoby, jestli máte nějakou zkušenost se zvířetem, jak se k němu budete chovat, jaké pro něho máte zázemí. No a pak ho párkrát navštívíte a když to všechno jako dobře dopadne, tak potom podepisujeme smlouvu. V případě, že to zvíře už je u nás delší dobu nebo bylo odebráno, tak tam lze rovnou adopci. Pokud to zvíře je nalezené, tak původní majitel má 4 měsíce na to, aby si ho vyzvedl. Takže my podepisujeme v podstatě jenom takzvanou dočasnou péči a vy musíte v případě, že by se majitel ozval a prokázal, že je majitelem, to zvíře vrátit. Ještě se nám to naštěstí nestalo a ty kočičky jdou rovnou, pak přechází vlastně ta dočasná péče k té adopci. U pejsku se to občas může stát, ale u těch koček prostě ne.
2: U psů je tady stále možnost přijít se seznámit, přijít ho třeba vyvenčit, trošku se zkusit sladit, jestli by to vůbec šlo nebo nešlo.
1: Určitě, u těch psů to funguje stejně, ale tam dokonce ještě děláme to, že si ho třeba lidé vezmou na víkend domů, zkouší, jak to funguje. No a u pejsku jsme měli teď veliké štěstí, protože měli jsme tu dva, Dustyho a Binga, kteří tu byli již delší dobu a nedařila se nám adopce. No a teď o oba je zájem, Bingo už je doma a Dusty je teďka na zkoušku, ale my věříme, že to půjde, protože pán je velmi zkušený a už tady mnoho dní s ním pracuje. A z těch kočiček je tady skutečně Raul, to je miláček, slyšíte, jak se chce mazlit, takže tam my věříme, že mu brzo najdeme nějakou vhodnou rodinu. Vidíte, že to je docela lump, hraje si tady, teď se tady schovává v dece, takže to bude skvělý parťák.
2: No a ještě jednou na závěr, kdo by chtěl pomoct kočkám, kdo by chtěl pomoct teď jarním májovým koťatům, jak to může udělat?
1: Prostě si všímat toho, co je kolem vás, pokud víte, že tam máte třeba víc těch divokých koček, tak se pokusit skontaktovat město, aby vytipovali lokalitu, aby se ta zvířata vykastrovala a nedocházelo k tomu množení, protože ta koťátka, která jsou v té volnosti s tou divokou kočkou, pak nemají to veterinární ošetření, které potřebují. A pak se nám třeba i stalo, že se nám se dostalo koťátko, které mělo tak infikované oči, že o ně dokonce přišlo. Ale adopce se povedla, paní nedávno posílala fotky a Sofinka se má skvěle.
0: Tak to byl příběh s dobrým koncem a jak jsme slyšeli od Anety Bůškové, aktuální nájemníky Hradeckého azylu pro zvířata najdete na webových stránkách nebo se můžete do Malšovic přijít podívat a na webu a Facebooku taky najdete seznam potřeb, které jsou aktuálně potřeba hlavně pro koťata.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
2: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
1: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
2: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM meze a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
1: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
2: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Co nás čeká dnes v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové? Bude to povídání s očním lékařem, ale ještě předtím se vrátíme k té včerejší, kdy byl naším hostem profesor Vladimír Koblížek z plicní kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové a bavili jsme se o takzvaných elektronických cigaretách, o jejich rizicích, o tom, jak alarmující je, že e-cigarety používají už děti na základních školách, třeba ve věku 11-12 let. Nebezpečné je to taky u těhotných žen, což profesor Koblížek několikrát zdůraznil. No ale taky jsme samozřejmě připomněli, jaké rozdíly jsou mezi klasickou cigaretou a e-cigaretou a co vlastně elektronická cigareta všechno obsahuje.
1: V e-cigaretě je tekutina, ve které je mnoho chemických látek, mohou tam být třeba nějaké ovocné příchutě nebo nějaká zvláštní aroma. Pak tam jsou různé stabilizátory, tam mnoho chemických látek, skutečně včetně těžkých kovů, aldehydů a dalších věcí a formaldehydů, což taky jistě není zdravého. A pak tam je to hlavní a to je nikotin. Čili to je to, kvůli čemu se to dělá, protože konzumenti e-cigaret jsou závislí na nikotinu, který jim dodává ten výrobce. Přitom, když se zahřívá ta tekutina, to zahřívání je zhruba plus 250 stupňů Celsia, samozřejmě pak to se ochladí a bez kouřovou mlhu ten člověk vdechuje to do svých malých plic a čím je tam třeba více různých mentolových a jiných příchutí, tak má pocit svěžesti a ještě hlouběji to nadechuje, takže ty potenciálně nebezpečné látky se dostávají do oblasti plicních sklípků, do oblasti plicních cév, část z nich proniká do krve, ten nikotin se krásně rychle vstřebá a tomu člověkovi, který je závislý, je hezky. Bohužel, protože to vypadá takhle jako neškodně, jako by téměř člověk vdechoval vodní páru na Šumavě někde u nějakého mokřadu ráno, tak je to vlastně potenciálně velmi škodlivé, hlavně tím, že to dělají ty rizikové, vulnerabilní části populace, to znamená, nespochybňují ten efekt na léčbu lidí, co jsou závislí na kouření cigaret v dospělých, ale spochybňují ten účinek, nebo strašně mě vadí účinek u dětí v oblasti věku dospívání a u těhotných žen. A to jsou rizikové skupiny, které bohužel velmi často ty e-cigarety používají. A navíc ještě ve Spojených státech jsou i příhody o tom, že je několik úmrtí dětí, které se dostaly k tomu likvidu a část ho vypily. Jsou dokonce i úmrtí dětí, které aspirovaly a vdechly součástí těch e-cigaret, protože viděli,

0: rodiče to používají, tak zkrátka v tom věku těch 2-3 let, tak to dávali do pusy a buď to vypili, nebo vdechli součásti. Takže to jsou takové jakoby vedlejší věci, ale to hlavní je, že máme závislé mezi teenagery a mezi těhotnými ženami a jsou to závislí na nikotinu a vdechují potenciálně nebezpečné látky, které jsou méně škodlivé než u klasické cigarety, ale nepochybně dlouhodobá inhalace bude škodlivá. Prokáže se to, s tím jsem si naprosto jistý, bohužel to teďka nemáme černé na bílém, máme ale už ty pokusy na těch zvířatech nebo na těch buňkách, anebo máme krátkodobé efekty na lidské zdraví, včetně poškození genů.
1: Víc o elektronických cigaretách najdete v rozhovoru s profesorem Vladimírem Koblíškem na našem webu hradec.rozhlas.cz. A naším dnešním tématem po 11. hodině budou oční vady a jejich korekce, to znamená korekce špatného vidění na dálku, na blízko, bude tam taky astigmatismus. Opět tady máme několik dotazů od vás na šedý zákal a pokud se budete chtít ptát i vy, tak můžete po 11. hodině telefonovat nebo taky rovnou řeknu hned teď naší e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Je 9 hodin 40 minut. My se teď na chvíli vrátíme k časům, kdy u nás po roce 1989 vznikala první informační centra. Proto se teď zastavíme v Jičínském městském informačním centru na Valštejnově náměstí, kam vstoupila Vlaďka Vildová v doprovodu ředitele kulturních zařízení města Jičína Pavla Nožičky. Právě on totiž bude další osobností dnešní rozhlasové návštěvy po 18. hodině.
1: Z poměrně chladného náměstí, Valštejnova náměstí, jsme vstoupili opět do dalšího příjemného prostoru, kde je teplo, a to je městské informační centrum. A jak tedy souvisí informační centrum s kulturními zařízeními města Jičína, tak to je na výlední, ale Pavel, můj dnešní hostitel v rozhlasové návštěvě, to určitě ještě vykreslí a doplní.
2: Městské informační centrum je součástí kulturních zařízení města Jičína. My jsme k ním přišli, jak se říká, jako slepý k houslím, což bylo rozhodnutí radnice koncem roku 2005, protože s předchozím provozem Městského informačního centra nebyla spokojenost, ono bylo tehdy v soukromých rukách a proběhl jakýsi tajný test a dopadlo to velmi špatně, a tak na radnici vznikl nápad, že by prostě město mělo provozovat informační centrum samo, ale že ho nechce provozovat jako město Jičín, ale že by se jim líbilo, aby to bylo pod kulturními zařízeními města Jičína, z čeho jsme v uvozovkách měli obrovskou radost, protože jsme o cestovním ruchu nevěděli vůbec nic, ale informační centrum má od té doby takový svůj genius loci v tom, že má štěstí na lidi. Jo, tady prostě kdokoliv pracoval, tak posunul to informační centrum, dá se skokově na další úroveň. To platí i pro tu první šéfovou informačního centra, pro Terezu Beranovou, která se k nám přihlásila, a to bylo vlastně takové její dítě, a ona to doslova, jako, jak se říká, na zelené louce to postavila, takže vlastně hned ještě během toho roku dalšího proběhl znova ten tajný test. Já už vím, že to byla mladá fronta, protože pamatuju si dneška ten titulek, že outsider všecky překvapil, nebo tak nějak přesně byl ten titulek. Prostě to bylo úplně super. Takže si pamatuju, že jsem mazal koupit 3 růže pro 3 pracovnice tehdejší. Mazal jsem sem, jako jim to dát, protože jsem s toho měl velikou radost. A opravdu jsme se to museli učit.
1: Tak já jenom k tomu dodám, Pavle, že z outsidera se stalo jedno z nejnavštěvovanějších informačních center.
2: Tak máme tady pana vedoucího, může to potvrdit nebo vyvrátit?
1: Jan Bednařík.
3: Je to opravdu tak, můžeme se pyšnit dle statistik, které se samozřejmě ve všech ičkách sbírají tím, že jsme nejnavštěvovanějším informačním centrem v Českém ráji. Teď z hlavy přesně nevím, jestli i v Královéhradeckém kraji, ale v Českém ráji to je 100%.
1: Tak ať se vám tady dál daří a ať je tady návštěvníkům příjemně.
2: Já jsem vás dva zpozdálí poslouchal, a i když už jsem jenom ten emeritní, tak si myslím, že to, že to ičko má takovou pověst a tak se mu daří, je nejen lokalitou, ale že to je i personálem toho informačního centra.
1: Tak a my jdeme na další cestu, tentokrát k Masarykovu divadlu na Husově třídě v Jičíně.
0: Pavla Nožičku, emeritního ředitele kulturních zařízení města Jičína, ale taky amatérského herce, konferenciéra i někdejšího nájemce Kina Svět, později biografu Český ráj, vám v rozhlasové návštěvě dnes po 18. hodině představí kolegyně Vlaďka Vildová.

0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9 a 12 hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: V růžové barvě se dnes ponese povídání Alex Minářové, na které se můžete těšit opět odpoledne po 13. hodině. Tak si to pojďme poslechnout od ní, koho tentokrát pozvala.
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou 5. řady soutěže Československá superstar. Vyniká nejen svým hlasem, ale také tím, že si ji snad už ani nedokážeme představit bez její typické barvy vlasů, tedy růžové. Kdy se setkala s Karlem Gottem? A co pro ní znamenalo být na jeho koncertu předskokanem. Začínáme po 13. hodině. Nalaďte si nás.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Tento týden v pondělí byl Mezinárodní den muzeí a na zítřek většina těchto institucí připravuje muzejní noc, to znamená speciální akci, kdy budou muzea otevřena až do pozdních večerních hodin a bude připravený speciální program, tak jako například v Polici nad Metují bude to program a prohlídka expozic v netradiční dobu, začátek akce v 15 hodin a propojí expozici v benediktinském klášteře se starou školou Dřevěnkou a celý program bude zdarma. Speciální program připravilo i Muzeum východních Čech v Hradci Králové a ten program bude tentokrát orientovaný na hokej, nejen protože je v plném proudu mistrovství světa v hokeji, ale taky, že v muzeu stále pokračuje výstava 100 let ledního hokeje na Soutoku. Takže opravdu bude připravený hokejový program jak venku před muzeem, tak vevnitř. Dokonce tam bude i nácvik třeba střel na branku nebo nácvik společného fandění a spousta dalšího, a to až do půlnoci. No a další podobné takové programy od odpoledních na večerních až do nočních hodin připravuje třeba Městské muzeum v Jaroměři nebo taky Železniční muzeum Výtopna v Jaroměři a o tom vám víc povíme zítra v našem vysílání, protože z Jaroměře budeme v přímém přenosu vysílat celé dopoledne od 9 až do 12 hodin. Teď za 5 minut bude 10 hodin, to znamená, že nás čekají další zprávy s Radkem Půlkrápkem a po 10. už pokračujeme v našem Habaději, budeme pokračovat i v soutěžení, minimálně jedna soutěž je jistá a to je Věřte, nevěřte, krátce po 10:30, opět o 2 vstupenky na recital Jiřího Šmicra. Hezké dopoledne.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové chystá proměnu bývalé koželužny ve čtvrti Kukleny. Archeologové protestují proti chystané novele stavebního zákona. Dolní Brana udělila čestné občanství trenérovi lyžování Aleši Sukovi. A počasí polojasno až oblačno, místy přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchnábek, hezké dopoledne. Vítězem soutěže na nové náměstí a družstevní bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je Sdružení architektonických kanceláří z Barcelony. Dorazilo celkem 50 návrhů, do finále jich postoupilo 5, říká náměstek primátorky Adam Záruba, zvolený za změnu pro Hradec.
2: Druhé místo bylo architekti z Berlína, třetí místo architekti z Porta. Obrovský mezinárodní obsazení, to beru jako obrovský úspěch, takže ten vítězní návrh se teďka bude připravovat a vedle toho tady by mělo vzniknout to družstvo.
0: Archeologové protestují proti chystané novele stavebního zákona. Má zkrátit čas na některé výzkumy lokalit. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že bez změn jsou velké stavby ve skluzu. Následně se taky prodražují.
3: Dnes může docházet k situacím, kdy průzkumy trvají nepředvídatelně dlouho. Tvoří tak problémy při rezervaci stavebních kapacit a tím blokují realizaci staveb, typicky těch nejrozsáhlejších.
4: Říká za Ministerstvo pro místní rozvoj jeho mluvčí Veronika Lukášová. Novela počítá s maximálně 6-měsíčním terénním výzkumem. Ten se ale může u velkých staveb a mimořádných objevů prodloužit, upozorňuje ředitel Archeologického ústavu Akademie věd v Brně Baláš Komorovci.
5: Ten problém je v striktní časové limitaci trvání archeologického výzkumu. To může jít na úkor kvality záchrany.
4: Archeologové tak varují, že část cenných nálezů může zmizet dřív, než je vědci stihnou prozkoumat. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Dolní Brana udělila čestné občanství dlouholetému trenérovi lyžování Aleši Sukovi. V září oslaví 80 let. Podle radnice jde o poděkování za celoživotní péči o sportovní rozvoj mládeže.
6: V době své 60-leté kariéry se věnoval řadě sportovců. Někteří z nich to dotáhli z vrchlabí až k olympijským medailím. Trénoval například biatlonisty Michala Krčmáře a Lucii Charvátovou. Pod jeho dohledem se připravovala také snowboard krosařka Eva Hrdá. Adamčíková. Suk je vášnivým sběratelem historických lyží, vosků, fotografií a pivních tácků. Je průvodcem muzea lyžování Krkonoše. Z Dolní Brané Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Vedení české fotbalové reprezentace v poledne oznámí jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa. Finální nominace bude jasná po přípravném utkání s Kosovem, které bude v Praze 31. května. Světový šampionát zahájí Češi 11. června zápasem s Jižní Koreou.
1: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, místy přehánky, večer mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553.
7: Po 10. hodině pokračuje dopolední habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Těšit se můžete za chvíli třeba na zvonky štěstí, taky na Abu, Pavla Bobka nebo Petra Muka. Taky budeme soutěžit krátce po 10:30. No a taky zjistíme aktuální předpověď počasí. Zatím to vychází, tak jak to říkáme od pondělí, že se postupně otepluje, užíváme si sluníčka. Tak jestli přijde i nějaká oblačnost, jestli se objeví nějaké srážky, přehánky, na to se zeptáme taky už za pár minut. Přejeme i dál hezké dopoledne a příjemný poslech.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
1: Tak někdo z vás by mohl mít štěstí právě v tuto chvíli, pokud ještě třeba nemáte program na víkend, tak koletova Rtyně se koná v Rtyni v Podkrkonoší už tuto sobotu 23. května. A teď je ten moment, kdy si můžete zatelefonovat o lístky. Ten, kdo je vyhraje, tak to bude ten, kdo se dovolá případně jako úplně první, ale záleží taky, kde jsme vás zastihli, v jaké situaci, jestli zrovna můžete rychle telefonovat. Tak jenom abych vám dala ještě trošičku času, tak připomenu, že tam uslyšíte hudbu Hradní stráže, taky Policie České republiky. Samozřejmě nebude chybět koletová hornická hudba, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Faktoriál orchestra a opravdu mnoho dalších. To všechno v přírodním areálu na Rychtě, v Rtyni v Podkrkonoší. A kdybyste náhodou nemohli být u toho, tak u toho můžete být aspoň s Českým rozhlasem Hradec Králové, protože vám nabídneme v sobotu odpoledne hodinku v přímém přenosu. Tak, ale teď už opravdu limit vyprší, 3, 2, 1, teď, tak bohužel v tuto chvíli to nikdo nestihl, to ale nic neznamená, ty dvě vstupenky tady pro vás necháváme, jenom je posíláme a posunujeme dál někam do dalšího času vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, tak pokud si budete chtít ulovit svoje dvě vstupenky, tak číhejte, hrajeme ještě dnes a zítra.

0: No teď už tu opět máme naše nejmenší, naše děti. Před 30 lety došlo na Viktoríně jezeře k tragické nehodě trajektu, který se po pravděpodobném nárazu do vyčnívajícího skaliska potopil. Jak si děti představují právě trajekt a k čemu podle nich slouží? To už zjišťovala naše redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je trajekt?
2: Že to, tam jsou lidi a já jsem v něm jednou jela.
1: A kam jsi jela?
2: To na Sardinii.
1: A co jsi tam dělala?
2: Tam my jsme se šli koupat a šli jsme tam stanovat.
1: Co je trajekt?
3: To je takový starý auto.
2: Je to loď a ta loď je to vyroben z plastu.
4: Tam jsou auta, postele, jídelny, koupelny.
1: Ty už jsi někdy v trajektu jel?
4: Mm-mm.
1: A chtěl bys si někdy jet v trajektu?
4: Jo.
1: Kolik lidí se na takový trajekt vejde?
2: 100 000, nekonečno 50.
5: Milion.
2: 10.
6: Nekonečno.
1: A kolik se na trajekt vejde aut?
5: 50.
2: Nekonečno 1000.
7: Nekonečno, nekonečno.
1: A jak dlouho může cesta trajektem trvat?
2: 20, 30.
5: 1000 hodin.
7: 10 kilometrů.
8: A takhle to vidíme my.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: počasí.
1: Jdeme zjistit, jak bude nejenom dnes, ale i v nadcházejících dnech, protože víkend už je opět na dohled. Víc nám řekne Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Co pak tam máme ještě pro dnešek, pane Popelko?
2: No, tak zelenou by se říct, že celkem pěkné počasí, začíná nás ovlivňovat přední okraj tlaku je výše, tak nás bude ovlivňovat i během víkendu, takže dneska pojasno až oblačno a večer by se nám oblačno zase opět

0: foukat v noci slaví, proměli do 3 metrů nebo bude úplně bez větří.
1: No a zítra přes den a potom ten víkend, vlastně nám zbývají ještě 3 dny do konce týdne, tak jaké budou?
0: No rozhodně budou teple. Zítra jasno, pole jasno, zase denní chodem dneska čeká kupovitá oblačnost a jak to vypadá pouze nahora, aby se objevily hodně slabonké přehánky. Teploty by byly zítra už o něco vyšší, 20 až 24. Vítr bude foukat od severozápadu, odpoledne od severovýchodu do 4 metrů. Sobota, neděle v podstatě celkem podobné počasí. Jasno až polojasno, odpoledne přichodně oblačnost, zase naskáče kupujta oblačnost a pouze nahora, aby se mohla objevit hodně slabonká přehánka. Teploty v sobotu ráno od 12 do 8, odpoledne až do 28 stupňů, v neděli od ráno 13 až 9, odpoledne až do 29.
1: No panečku, tak to se ohřejeme, to bude skok. Děkujeme za informace Tomáši Popelkovi a mějte se hezky, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
1: No a my si ten den taky ještě o něco zase víc zpříjemníme, protože za chvíli nás čeká soutěž Věřte, nevěřte.

0: Tak můžete si říct, že to zkusíte až někdy příště, ale byla by to škoda, protože soutěžit budeme právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A ceny pro vás máme hned dvě. Jednak je to speciální odměrka na kávu a potom dvě vstupenky na recitál herce a taky písničkáře Jiřího Šmicra. Je to do areálu Slezské plovárny v Hradci Králové. Lístky na 28. května, což je příští čtvrtek od 19 hodin. A pokud je chcete získat, nechcete o ně přijít, tak to zkuste s námi právě teď.
1: Věřte, nevěřte.
0: Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. Já vám teď řeknu zase o jedné novince a vy nám potom zavoláte nebo napíšete, jestli věříte tomu, že existuje, nebo nevěříte, jestli prostě si myslíte, že je to pravda, nebo třeba to není úplně celá pravda, protože všechno je možné v této naší dopolední soutěži. Já si myslím, že mnoho lidí zná ten problém, kdy si ráno stoupnete před skříň, anebo když jdete na nějakou událost a zjistíte, že nemáte co na sebe, že zkrátka nevíte, jak to zkombinovat, nevíte, na co máte náladu, co by se hodilo pro tu danou příležitost. Tak teď je tu aplikace v mobilním telefonu, která funguje tak, že nejdřív je potřeba tam všechno svoje oblečení nafotit, naskenovat. To může dát trochu práce vyfotit celou skříň. Pak si to uložíte do digitální sbírky, no a ta aplikace vám potom pomáhá kombinovat oblečení z toho vlastního šatníku, poradí vám, co by se k čemu hodilo, jak by to vypadalo dobře, ale třeba taky pomůže omezit zbytečné nakupování, protože vy s ní můžete konzultovat i nákupy nových kousků a ona vám třeba řekne, že ne, že to se k vašemu stylu nehodí, že se to nehodí ani do vašeho šatníku, ať zkusíte vybrat něco jiného, a tak vám šetří nejen peníze, ale mnohdy i čas. Tak co myslíte, je to pravda, existuje takový pomocník nebo ne? 726 46 46 46 naše telefonní číslo. A většinou samozřejmě ženy to mívají složitější a muži, i když ne všichni, ale často to asi dělají tak, že sáhnou po tom prvním, co je nahoře v komínku ve skříni, a nějak dál a nějak vážněji to neřeší. Ale jak říkám, určitě ne všichni. Takže myslíte si, že existuje aplikace v mobilu, která nám pomůže s oblékáním? Věříte tomu? Uvítali byste ji? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý den, tady posluchačka z Kostelce, Anna.
0: Ano.
2: A já si myslím, že tady aplikace existuje, ale já bych to nikdy tohle nedělala, nevím.
0: Ne.
2: Ani za celé život, že už je mě dost.
0: Ne, poradila jste si vždycky sama.
2: Já asi vím, co se mně hodí, a myslím, že to ví každý. No a tak tohle dělat, to je už asi pro ty mladý a blbý, nebo já nevím, který nevědí, co si mají vzít.
0: Ano, ale každopádně věříte, něco, že něco
2: no
0: takového
2: jinak
0: existuje.
2: No, jsme toho nikdy doma tolí neměli, že jo, jako teď. Takže jsme to vždycky poskládali tak nějak, aby to bylo dobrý.
0: Ano, ano. Dobře, tak já vám děkuji moc za zavolání a mějte se krásně. Naschledanou.
2: No, taky děkuju.
0: Naslyšenou. A někdo další s námi hraje. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, tady Jana z Lichnova.
0: Ano.
3: A já vám věřím.
0: Taky věříte?
3: Věřím.
0: Dobře, ano. A myslíte, že byste něco takového využila?
3: No, nevím, možná.
0: Tam jediné, co by mě odrazovalo, vyfotit všechno oblečení, co máme ve skříni, už tam by se možná ukázalo, že toho máme dost, i když si myslíme, že nemáme nic.
3: To by zabralo nějakou dobu, to jo.
0: Takže píšu paní Jana z Rychnova, že nám věří. Mějte se moc hezky, naschledanou.
3: Hezký den, naschledanou.
0: Naslyšenou. Dobrý den, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
4: Dobrý den, tady Míla a já vám nevěřím.
0: Paní Míla nevěří. No a paní Mílo, co vy si ráda oblékáte? Podle čeho to řídíte, co si vezmete ten den
4: já
0: na sebe?
4: Já si myslím, že to je až moc těch věcí.
0: Mhm. V té zprávě, co jsem říkala. Dobře,
4: ano,
0: a vy, i když třeba nemáte takovou aplikaci, tak jak řešíte oblečení? Podle čeho si vybíráte, v čem ten den půjdete?
4: A tak si to něco vyrovnám, co by se mě jako hodilo, a kombinuju to. A
0: podle nálady. Máte nějakou oblíbenou barvu?
4: Já modrou.
0: Modrou. Tak, ale každopádně zprávě nevěříte, tak to máme teď 2-1 vyrovnáno. Mějte se moc krásně, naslyšenou.
4: Taky hezký den, naschledanou.
0: No a vy ostatní taky ještě můžete odpovídat třeba e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz, jestli podle vás existuje aplikace do mobilního telefonu, která vám pomůže sestavit outfit, jak se dneska říká, zkrátka pomůže vám sladit oblečení podle toho, co máte ve skříni. Jedinou podmínkou je, že to tam nejdřív musíte všechno nafotit. Věříte nebo nevěříte? Napište, zavolejte.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Hradec Králové hledá do svého týmu pracovnici nebo pracovníka recepce. Nabízíme práci v režimu dohody o provedení práce. V případě zájmu očekáváme vaše životopisy na e-mailové adrese recepce@hk.rozhlas.cz a to nejpozději do 31. května.

Je to častý povzdech, nejenom v každém ročním období, když se mění, že nemáme co na sebe, ale tak vůbec je to taková denní rutina někdy. A my jsme dnes v soutěži Věřte, nevěřte mluvili o tom, že existují mobilní aplikace, které vám s tím pomůžou. A to tak, že vy si nafotíte všechno oblečení, které máte doma ve skříni, a ta aplikace už vám potom pomůže sestavovat obleky a oblečení na každý jednotlivý den, kdy si třeba nevíte rady. Tak to jenom úplně tak ve stručnosti opakuju tu dnešní zprávu, která zazněla. Ještě se dívám do e-mailu, třeba píše paní Jarka, dnes vám nevěřím, i když ta chytrá inteligence dokáže hodně, ale brala bych to, bylo by to rychlejší, když se někam chystám a možná bych i dost věcí vyřadila. Pan Michal zkusí věřit, paní Markéta, dnes je tolik aplikací, že i aplikace na oblékání určitě existuje, a pokud neexistuje, tak určitě by to dokázala umělá inteligence. Potom paní Marcela, v dnešní době existují aplikace na všechno, takže určitě věřím, takovou aplikaci bych určitě ocenila. Může to být zábava, odpověď od pana Miloše, zkusím vám věřit. Potom od paní Jiřiny ještě odpověď, přeji vám krásný den a myslím, že dnes máte pravdu. No a vidíte to, skutečně je to pravda a není to jedna aplikace, existuje už jich dokonce víc, fungují na různých principech, ale v zásadě je to podobné. A vlastně ta, o které mluvím teď konkrétně, která řeší opravdu každodenní problém, co si vzít na sebe, tak tu vytvořilo 6 studentů gymnázia v Holicích a s tímto projektem zvítězili v celostátní soutěži Studentská firma roku. Tu aplikaci vytvořili jako nástroj, který právě má pomáhat kombinovat oblečení z vlastního šatníku a třeba pomůže omezit i zbytečné nakupování a umožňuje skenovat oblečení, to znamená, vy si ho nafotíte, uložíte si ho do digitální sbírky, takže vám to udržuje přehled o tom, co vlastně v té skříni máte a svým způsobem i výrazně šetří čas. V té studentské firmě je i několik studentů, kluků, mladých mužů a i oni říkají, že řeší ten problém, že nemají co na sebe. Takže to vlastně vyvíjeli i z praktických důvodů a i když už teď vyhráli v soutěži s touto aplikací, tak chtějí na ní pracovat dál. Chtějí dál rozšiřovat třeba o možnost sdílení outfitů pomocí odkazů přes sociální sítě nebo komunikační aplikace, nebo by rádi, aby tahleta aplikace časem dokázala umožnit virtuální zkoušení oblečení, tak jak to už mají dnes i některé internetové obchody. Takže dnešní zpráva je pravdivá, gratulujeme šikovným studentům do Holic a odměníme paní Marcelu, která nám odpovídala e-mailem, a to odměrkou na kávu a vstupenkami na recital Jiřího Šmicra. Tak moc gratulujeme, krásně si to užijte. No a protože se blíží 11. hodina, tak ještě připomenu, že po 11. v radioporadně bude s námi oční lékař pan doktor Vladimír Korda a budeme mluvit o očních dioptrických vadách.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Jedenáct hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Novoměstská radnice organizuje hlasování o využití části rozpočtu. Praha hostí mezinárodní bezpečnostní konferenci Globsec. Německo přijalo další nakažené virem Ebola. A počasí polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. V Novém městě nad Metují začíná hlasování o veřejných projektech. Lidé můžou vybírat z 9 návrhů. Patří mezi ně například mlhoviště nebo lavička pro seniory. Mezi 3 projekty s největší podporou radnice rozdělí 750 tisíc korun.
6: V historicky prvním ročníku participativního rozpočtu v Novém městě nad Metují se objevilo 18 návrhů. Polovinu jich komise vyřadila. Některé proto, že byly mimo pozemky města, jiné třeba kvůli finanční náročnosti. Pro 9 vybraných návrhů je možné hlasovat do poloviny června, a to pomocí QR kódu, odkazu na webu města anebo na sociálních sítích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: V Rudníku na Trutnovsku zahájili v těchto dnech opravu vodojemu. Obyvatelé v Bolkově a v Janovicích by měli omezit zalévání vodou a napouštění bazénů. Nárazový odběr vody by mohl způsobit výpadek v zásobování. Práce potrvají do konce měsíce. V Praze dnes začala mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Na třídenním shromáždění vystoupí hosté z celého světa. Prezident Petr Pavel na úvod konference řekl, že Severoatlantická aliance a Evropská unie by se měly navzájem doplňovat. Příkladem možného propojení 27 a NATO je vojenská mobilita. Německo přijalo po americkém lékaři nakaženém virem Ebola i jeho příbuzné. V noci na dnešek o tom informovalo spolkové ministerstvo zdravotnictví. Manželka infikovaného lékaře a jejich 4 děti jsou na klinice v Berlíně.
7: Příbuzní jsou stejně jako hlava rodiny na izolační stanici, vedení jsou ale jen jako kontaktní osoby. Symptomy eboly se u nich neprojevily a taky testy na virus mají na rozdíl od muže negativní, přestože s ním byli na severovýchodě Konga v kontaktu. I příbuzné přijalo Německo na žádost Spojených států. Demokratická republika Kongo mezitím hlásí přes 130 úmrtí na virus ebola. Přednosta kliniky v provincii Ituri Mubarak Kano v rozhovoru pro deník Süddeutsche Zeitung varoval, že virus se může rozšířit. V oblasti jsou totiž zlaté doly a tím pádem i mnoho letajících obchodníků. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
4: Fotbalisté Aston Villa ovládli Evropskou ligu. Ve finále porazili Freiburg 3-0. O vítězství rozhodli 2 góly těsně před poločasem.
5: Počasí.
4: Odpoledne bude polojasno až oblačno, místy přehánky, k večeru mají srážky ustávat. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem. Provoz je veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je 11 hodin, 4 minuty, dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je čtvrtek 21. května a i dnes po 11. vám nabídneme radioporadnu. Dnes bude o očních vadách, jako jsou třeba krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, tupozrakost a další. A budeme samozřejmě mluvit o korekci a o možnostech řešení těchto vad. Pokud se budete chtít ptát, tak můžete e-mailem studio.hradec@rozhlas.cz nebo řeknu i naše telefonní číslo 726 46 46 46 a začínáme už za chvíli.
5: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: A my začínáme opět téma oční lékařství, oční onemocnění, tentokrát oční vady, opět s panem doktorem Vladimírem Kordou z oční kliniky Oftex. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: No a my tady máme už několik dotazů od našich posluchačů, které se týkají jak různých očních vad, tak šedého zákalu, u kterého jsme končili společně minule a bylo hodně dotazů. Tak já připomenu ještě jednou telefonní číslo 726 46 46 46. Tady přepnu na telefonní linky, abychom to viděli, když někdo bude volat. A rovnou tedy začneme asi těmi dotazy a pak budeme pokračovat dalšími tématy. Píše nám pan Martin a je to pro něj asi dost důležité slyšet odbornou odpověď, protože píše, mám doporučenou operaci šedého zákalu, ale je to pro mě těžké rozhodování. Někdo už pak prý skoro nepotřebuje brýle, ale někdo naopak ano, já doteď docela dobře funguji bez brýlí. Dá se to dopředu zjistit, jestli je budu potřebovat nebo ne?
2: Ta otázka je velmi taková praktická, je velmi častá, kterou slyšíme od pacientů, kteří k nám přicházejí a už mají právě rozhodnuto, že mají přítomný šedý zákal. Ta volba, jestli po operaci bude potřebovat brýle, závisí na tom, na jakou má vadu před operací, ale závisí na tom, jakou si pacient nebo jakou s ním my dohromady si poradíme a zkonzultujeme typ té nitrooční čočky. Pokud si zvolí čočku, která bude mít jednoho nízko, tak mu budou potřebovat brýle na blízko, ale pokud si zvolí nějakou prémiovou čočku, která má všechny ohniska, to znamená 3 ohniska minimálně, tak po operaci bude vidět bez brýlí na všechny vzdálenosti, takže to není podmíněné tím, jakou má vadu teď předtím. Zřejmě asi ten šedý zákal není na druhou stranu asi tak pokročilý, když ještě je schopen, jak říká, bez brýlí číst to, co má před sebou, nebo vidět dobře i do dálky, takže možná ještě je i určitý čas, neznáme jeho hodnoty zrakové ostrosti, abychom řekli, že už to je třeba omezení, které by mu způsobovalo, že nemůže řídit motorové vozidlo. To nejsme schopni bylo to sdělení rozhodnout. Nicméně, tak jak to vnímám tu otázku, tak je to pacient, který má teď zřejmě začátky toho šedého zákalu, ale nicméně ta otázka a odpověď zní, pokud si zvolí čočku, která je nadstandardní, prémiová, po operaci nebude potřebovat brýle.
1: Tak to je ten ideální stav, ale může se stát, že při podrobnějším vyšetření potom řeknete, bohužel prémiová čočka není pro vás úplně vhodná.
2: To je otázka taky správná, ale je vidět, že se v tom už začínáte vy orientovat. A jsem rád, že vždycky to je pro nás, když máme pacienta nebo s někým se bavíme, on už je trochu nebo posunutý odborně taky, o to lépe se s ním ta témata, co se týká právě ty volby nitrooční čočky, lépe rozhodují. Takže pokud vy jste se ptala na to, jestli má...
1: Jestli se může stát, že pro někoho ta prémiová čočka nebude vhodná.
2: Tak to je taky záležitost, protože oko má řadu dalších jiných míst, které podmiňují právě volbu té nitrooční čočky. Není to jenom přítomen šedý zákal, ale můžou to být další jiné choroby. Nejčastěji právě na očním pozadí. Různé, tomu říkáme degenerace nebo další jiné závažnější stavy sítnice, u kterých samozřejmě je to omezení a ta otázka, jak to říkáte, zda je tam ještě něco jiného, co omezuje tu volbu, to je právě onemocnění očního pozadí nebo třeba pokročilejší zelený zákal nebo další stavy třeba po úraze oko nebo oko, které třeba mělo nějaké poškození přední části z různého do třeba poleptání vápnem, tak to jsou všechno stavy nebo má třeba takovej ten vadu dioptickou, která je velmi atypická, nepravidelná, třeba nepravidelný povrch rohovky, tak to jsou všechno stavy, které nedovolí většině případů, co se jmenoval, rozhodovat a doporučit tu trifokální čočku, ale už máme poslední, řekněme, asi 8-10 let místo té trifokální čočky náhradní, takzvanou čočku s prohloubeným ohniskem a ta má, řekněme, reálně 2 ohniska, to znamená, dobře funguje na dálku, dobře funguje na střední vzdálenost, to znamená počítač, palubní deska v autě, na telefon, pohled, bez brýlí, obě tyto vzdálenosti, no a to blízko, řekněme kolem těch 30 cm, díky této čočce s tím prohloubeným ohniskem postačuje v brýlích kolem jedné diopty, takže zase máme určitou vlastně verzi, kdy ten člověk třeba přijde s přáním, jak jste říkala, že chce trifokální čočku, zjistíme to, že nesplňuje ta kritéria, tak mu nabídneme tuto.
1: Tak to byla obsáhlá odpověď pro pana Martina, tak doufám, že jsme mu poradili a pomohli trochu v rozhodování. Nicméně máme tady ještě ke stejnému tématu jeden dotaz od paní Zuzany, ale protože možná taky bude další, tak si teď zahrajeme a hned za chvilku se k němu vrátíme.

0: Naším hostem dnes v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je doktor Vladimír Korda z oční kliniky Oftex. Zastavili jsme se opět u šedého zákalu, protože tu na něj máme ještě od vás dotazy. A my mluvíme o tom, že ty operace velice dobře fungují, vidění je v pořádku, že někdo třeba ještě nějaké slabší brýle potřebuje, ale to nebývá problém. Ale vlastně možná se ne úplně tolik mluví o tom, že přece jenom to vidění se změní a že je potřeba si na tu změnu určitým způsobem zvyknout. A k tomu totiž směřuje dotaz od paní Zuzany, která nám napsala: bratr po operaci šedého zákalu najednou vidí úplně jiné barvy, světlo je pro něj nepříjemně ostré, je to asi měsíc a kousek. Je nějaká doba na zvykání a po ní by se měl stav upravit?
1: Ono to je právě v souvislosti s tím, že ten šedý zákal ve většině případů se vyvíjí postupně. Vzniká, řekněme, i několik roků a ten zrak se taky postupně snižuje. To znamená, zvyká se na to, jak to oko, tak se na to zvyká i náš mozek. A zároveň se mění i barvy. Tím, jak ten šedý zákal pokročuje, tak ta jeho pokročilost mění i vnímání intenzity kontrastu barev. A většinou víme, že u pokročilého nebo středně pokročilého šedého zákalu pacienti vidí tak jako víc do žluta. My mu potom dáme novou optiku do oka, vlastně tu jeho čočku, kde je ten šedý zákal, nahradíme. Ten šedý zákal rozmělníme pomocí přístroje, který pomůže vlastně tu hmotu, která tam je s tím šedým zákalem změněna, odsát. Tam vznikne prostor a do toho prostoru vozíme tu zvolenou, správně řekněme, zvolenou tu nitrooční čočku. A ta má úplně jiné vlastnosti. Zaprvé je to materiál, řekněme, cizorody, to znamená, že má určité vlastnosti v tom, nikdy ten organismus se s tím nesetkal, ale na druhou stranu má to i to materiál, který má absolutně takzvanou čirou optiku a najednou do toho oka proniká velké množství světla, velká intenzita. To světlo, které proniká, není vlastně na to, co se uměle nějakým způsobem už zabržděné, to všechno projde až na tu sítnici a tím, jak ten šedý zákal předtím nějakým způsobem to oko utlumil, tak se dostává to jako maximální množství informací, včetně těch čistých, hodně kontrastních obrazů, takže my to vidíme, že třeba první 2-3 měsíce, to je taková, my říkáme, doba pooperační, která je podmíněná tím, že jaký typ to je zvolené čočky, jak dlouho předtím trval ten šedý zákal, jaký to je typ i pacienta, jakou má on i psychiku, jak je schopen se nějakým způsobem přizpůsobit těm novým podmínkám. To jsou všechno faktory, které to ovlivňují, ale nicméně musíme počítat, že po operaci řekněme aspoň 2-3 měsíce u těch, řekněme, super čoček prémiových, čím je ta čočka, řekněme, kvalitnější, tak ta adaptace, přizpůsobení, odborně neuroadaptace mozku těm novým podmínkám, které to oko poskytuje pomocí své nové optiky mozku, tak to trvá déle, nicméně vidíme to, že ta adaptace běží a ve většině případů, řekněme v 95% po těch 3-4 měsících by to už mělo být takzvaně, že se s tím ten člověk jako nesmíří, ale žije se s tím novým a pak mu to zase funguje, nepřipadne mu a pak se s tím potkáme po 3-5 letech a řada z nich ani se nespomínala, že možná nějakou operaci měla.
0: No, někdy je to velice rychle a ona vůbec i sama ta operace je rychlá, ale když i součástí normálních operací je nějaká předoperační příprava, tak měla by být třeba v tomhle případě i taková nějaká psychologická, jako aby se člověk na to naladil, že nějaká změna nastane a že si bude muset zvykat.
1: My dnesky říkáme, že ten vlastní, jak se to tady zmínila velmi přesně, to děláme na třetiny, předoperační příprava je třetina, potom ta vlastní operace a pooperační. A z toho všeho ta vlastní operace trvá nejkratší dobu. Skutečně to jsou řádu, řekněme jednotky, spíš třeba i desítky, 10, 15, 20 minut. Ten vlastní zákrok, nicméně příprava předtím, už to jsou ty konzultace nebo vyšetřování v laboratořích u optometristů, potom různé výpočty, ale nejen to je ta věc technická, to znamená jakési výsledky z přístrojů, ale je to právě i volba správného pacienta. My nemůžeme, a víme to s kolegama, všem doporučovat stejný typ. Volí se to i podle toho, jak ten člověk je naladěný, jakou má práci, jaké má koníčky, kolik mu je roku, co všechno absolvoval během svého života, takže ono to je, není jenom, tady máte šedý zákal, dáme vám čočku, tam to je poměrně zásadně víc informací. Předtím ještě každému poskytneme, on dostane domů poměrně rozsáhlý dotazník a tam se on vyspovídá, zaškrtá svoje činnosti a podle toho my při té konzultaci volíme. Takže nakonec víme, že ten čas strávený s pacientem před operací je mnohonásobně větší než ta vlastní operace, která samozřejmě je zásadní v tom precizním provedení, ale ta příprava, vidíme z pohledu dlouhodobého, aby ty výsledky byly u všech poměrně nejlepší, tak ta příprava je zásadnější v tom.
0: No na další dotazy budeme odpovídat za chvíli. Já jsem se dívala, že už se nám plní zase e-mailová schránka, tak ještě jednou připomínám naši adresu studio.hradec@rozhlas.cz.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: tě zeptat, tak se k tomu určitě můžeme vrátit. Ale teď nám přišel dotaz od paní Petry a je to opravdu zajímavý dotaz. Měla takovou jednu zkušenost a chce se zeptat pana doktora, jestli se s tím už někdy setkal nebo jaký je na to jeho názor. Píše, loni jsem utrpěla vážný úraz a v rámci pobytu v rehabilitačním ústavu jsem absolvovala 40 sezení v hyperbarické komoře. Do té doby jsem na práci na počítači a řízení v noci nosila brýle, velikost dioptrií nebyla nějak závratná, ale potřebovala je. A byla velmi překvapená, že když se po 5 měsících vrátila z té rehabilitace do zaměstnání, tak zjistila, že jí brýle při práci naopak vadí a že bez nich vidí mnohem lépe. Někde se dočetla, že právě vdechování kyslíku při vyšším tlaku, jako je v té hyperbarické komoře, roztahuje cévy, může částečně pomoct při drobných očních vadách. Tak se paní ptá, jaký je na to váš názor?
1: Tak ona to popisuje velmi jako přesně, co se týká toho, že čím více kyslíku v tom organismu je, tak všechny ty tkáně v těle, natož i právě oční pozadí, kde je sítnice, teda je velmi jaksi náročná na správnou výživu, ale i čočka v oku, to jsou všechno místa, kde ta správná výživa a je tam i sval v oku, který pomáhá zaostřovat. To znamená, zaprvé ta pacientka měla poměrně velké množství těch sezení, zřejmě jak došlo k tomu, že u toho ji odpočívala, takže ten zrak tolik nezatěžoval, takže to byl jeden možná z těch faktorů, který pomohl tomu zraku, jak nějakým způsobem se lépe jako potom dál zregenerovat. Ale příznaky vidíme, když ten člověk tráví hodně času venku, na čistém, zdravém vzduchu, tak je to to samé. On má třeba půl, čtvrt diopty nebo tři čtvrtě a pak řekne, že se začal věnovat víc sám v sobě, že víc sportuje, že tráví víc času v lese a najednou zjistíme, že a on sám subjektivně, že v danou chvíli už zase ty dio nepotřebuje. Takže pokud se pohybujeme v hodnotách do čtvrt do tři čtvrtě dioptrie, ať už je to třeba blízko, počínající vrát do blízka na čtení, anebo má lehkou krátkozrakost, taky v rámci řekněme půl, tři čtvrtě dioptrie, tak jsou stavy, kdy se ten organ nějakým způsobem zregeneruje a je schopen si tu vadu těma svýma reflexama upravit natolik, hlavně tím svalem a samozřejmě různýma reflexama, tím, že vlastně mozek dává ty podněty do oka, aby ono dobře pracovalo po té stránce optiky a může dojít a dochází k tomu, že ten člověk řekne, zase nepotřebuju brýle, ale samozřejmě je to vada velmi nízká. Určitě tím, že se zvýší koncentrace kyslíku díky této komoře hyperbarické, tak neodstraníme vadu, která má třeba 5 nebo 8 dioptrií. Vždycky v těch hodnotách, řekněme do těch půl, tři čtvrtě to s tím mohu souložit, by to mohla být jakási taková verze pomoc tomu zraku.
0: No musím říct, že únava dokáže hrát velkou roli. Tak. No a teď tady máme ještě jeden zajímavý dotaz od paní posluchačky, která nám píše. Dobrý den, objednala jsem si brýle na unavené oči, ale bohužel, když si je nasadíte, vidíte rozmazaně. A potom dál tady popisuje, že teď řeší, že je potřebuje vrátit, což by bylo spíš do našeho spotřebitelského servisu. Ale mě zaujalo brýle na unavené oči, jestli opravdu něco takového existuje, jestli to není jenom nějaký reklamní trik na internetu.
1: My to máme v rámci optometrie, spíš optiky k dispozici u těch lidí, kteří, dá se říct běžně, nepotřebují brýle, nicméně tráví většinu času do blízka, to znamená v kanceláři a používají počítač. To znamená, že ten zrak je zatěžovaný v interiéru, hlavně na tu vzdálenost, řekněme do půl metru a tam dost často k nám chodí pacienti, kteří říkají, já už mám ten zrak tak unavený, vyčerpaný, že nejsem schopný odpoledne natož večer něco si přečíst. Což je samozřejmě, jak se tady zmínila, že ten zrak je velmi jako citlivý na to, jak je ten organismus na tom dobře nebo nedobře. Pokud na tom je dobře, tak i ten zrak funguje správně. Pokud to tělo nějakým způsobem je vyčerpané, ať už to je prací nebo něčím jiným, nebo nějakou jinou chorobou, tak ten zrak taky se zhoršuje. Proto máme k dispozici určitý typ, my tomu říkáme jakový obchodní business brýle, to znamená pro ty lidé, kteří, jak jsem zmínil, pracují řekněme v kancelářích, tak to jsou taky právě brýle, které mají v sobě zabudovanou určitou nízkou hodnotu těch dioptrií na pracovní vzdálenost, kolem těch, jak jsem tady zmínil, 40-50 cm, což k tomu zraku, když tam potom ty brýle si ho nasadí, to pomůže, že on nemusí se tolik namáhat. Je to taková pomůcka tím, že ten sval v oku během té doby, když se člověk dívá do blízka a díky těm brýlím, slabým brýlím na tu pracovní vzdálenost, tak nemusí ten sval tolik pracovat. a my mu vlastně pomůžeme, aby se tolik neunavil. Takže to je možná tato verze. Nicméně

0: je potřeba vždycky při tom rozhodování mít jasné výsledky od očního lékaře, jestli tam je nebo není pravá dioptrická vada. Pokud tam není, no tak takovéto brýle mohou být někdy i užitečné, ale musíme to vědět přesně, nelze si objednávat, se domnívám, svoukou jistotou brýle, jen tak, že mám unavené oči a čtu, že kupte si na unavené oči brýle, které jsou s názvem na unavené.
1: Na unavené oči, no na tak na to oči. Opravdu pozor. A tímto tedy jsme odpověděli na další dva dotazy, tak teď si opět zahrajeme a zase se k našemu tématu oční vady vrátíme.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, my vám přejeme pěkné dopoledne. Stále pokračuje radioporadna s panem doktorem Vladimírem Kordou, očním lékařem. My jsme chtěli probírat i astigmatismus a předběhl nás pan Karel se svým dotazem. Tak já ho přečtu a potom tak nějak plynule na to navážeme. On píše, že má astigmatismus a k tomu krátkozrakost, že nosí brýle, i přesto je ale pro něj nepříjemné řídit auto po setmění. A poslední dobou, že se mu zhoršila ostrost vidění za šera, tak jestli tedy můžou jiné dioptrie nebo typ skel, nebo co by měl podniknout?
1: Tak jak to popisuje, to vidím jako první vstup. Měl by mít aspoň vyšetření u nás v rámci očního lékaře, abychom se podívali, co je, nemusí to být jenom právě dioptrická závada na oku, ale může tam být právě onemocnění, které se začíná projevovat tím, že se zhoršuje zrak při setmívání, mlšerou, když je noc. Takže to bych viděl jako první krok, abychom vyloučili nějaké onemocnění, které je příčinou tohoto. Pak pokud to dopadne dobře, tak přeměřit i dioptrickou hodnotu všech těch parametrů oka, hlavně právě celkové diopty, nejenom ty hodnoty, jako má astigmatismus, což je vada taková specifická, což je méně častá vada na rozdíl od těch, co tady nejčastěji probíráme, jako je krátkozrakost a dalekozrakost. Nicméně právě u toho astigmatismu, tím, že to oko, bychom to řekli trochu, řekněme laicky, to znamená, není tak symetrické, jako je to, já tomu říkám, že to je výseč koule, ta přední část oka, což je u té standardní vady, jako je dioptrická vada, krátkozrakost a dalekozrakost. A jestli tam on má, jak tady říká, astigmatismus, tak on tam má to oko, řekněme, nesymetrické, takové pokřivené. Jo? Ta přední část oka v některém místě je víc vyklenutá, v některém zase méně. Což samozřejmě způsobuje, že ten obraz, který proniká tou přední částí oka, a to je hlavně rohovka, tak může se nějakým způsobem stát deformovaným a tím, že on má nějaké dioptrie teď, které by to rovnaly, ale může se ještě k tomu s věkem příčet další vada, takže by bylo správné doupravit, a si myslím, že to bude dioptrickou vadou celkovou, nejenom tím astigmatismem, že se mu to, když se vytvoří a změří správné brýle, nechá si je vyhotovit tak, aby to bylo na tu jeho vadu, tak se mu tady ty potíže, které jsou v souvislosti s tím stmíváním nebo šerem, odstraní.
0: Mm-hmm. Tak a já se dívám na čas a rovnou už jdu na další téma, abychom stihli ještě jeden dotaz, který nám dorazil. Píše paní Dagmar, vnukovi je 2,5 roku, jedno oko mu trošku ujíždí, je to vidět hlavně, když je unavený, jinak skoro vůbec, hlavně když ho babička hlídá, tak třeba před tím po obědovým spaním. Je šance, že se to spraví samo, jak se bude očičko vyvíjet, nebo jak moc spěchá návštěva očního lékaře?
1: Taková neutrální informace, jak mu to oko, kolik řekněme stupňů a tak, to je jenom, že mu ujíždí v souvislosti s únavou. Může to být, dost často to vidím a někdy je příčinou, že ten kořen nosu je takový z začátku těch prvních roků života široký, to znamená široký kořen nosu, ono to někdy může i zkreslit, že to oko právě ujíždí. Takže to je potřeba u očního lékaře, on někdy i dětský lékaři jsou schopni právě toto rozpoznat, pokud by to bylo a ten kořen nosu byl běžný, normální, tak vyšetřit kolem, většinou se nám daří kolem třetího a půl roku nebo čtvrtého roku už vyšetřit i dioptricky. U těch dětí máme vlastně přístroj, který držíme v ruce, takže nemusí on se nějakým způsobem to dítě spolupracovat zásadně. My jsme schopni vlastně mu to změřit orientačně, mu třeba ještě rozkapem oko a zjistíme, jestli tam nějaká skrytá vada. Pokud tam nějaká je, tak jsme ji schopni už právě v tom třetím, čtvrtým roce dobře rovnat pomocí brýly. Mm-hmm. Takže jestli to má jenom takhle, to znamená vyloučit ten kořen nosu široký, pokud nebude, tak ještě nechat kolem toho třetího, 3,5 roku přeměřit.
0: Takže 2,5 roku je chlapečkovi, tak ještě chvilku je
1: ještě
0: čas.
1: Nějakou dobu může.
0: Ještě nějakou dobu mají. No a tím uzavíráme dnešní radioporadnu s panem doktorem Vladimírem Kordou z oční kliniky Oftex. Moc děkujeme za návštěvu i za vaše odpovědi a zase příště naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Máte rádi dobrou muziku? Chcete slyšet naživo hudbu Hradní stráže a Policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu, Lašský dechový orchestr ze Štramberka, Lazy Brass, Factorial Orchestra a další? Vyhrávejte vstupenky na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně, který se uskuteční už 23. května v přírodním areálu na Rychtě v Artyni v Podkrkonoší. Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zazní signál, Český rozhlas Hradec Králové na 60. Koleto v Artyni, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

ptačího krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: 11.51, dnes už je čtvrtek, to znamená, že zítra za vámi výjíždíme opět do terénu, do našeho regionu. Jak už mnozí víte, tak zítra pro vás budeme živě vysílat z Jaroměře. Naše hlavní stanoviště bude v Městském muzeu a pak bychom se taky měli přesunout do Železničního muzea Výtopna Jaroměř, ale určitě mezi 9. a 11. hodinou, kdybyste se za námi chtěli třeba zastavit, tak můžete právě v Městském muzeu. Budeme zvát nejen na muzejní noc, ale taky připomeneme historii, protože Jaroměř slaví 900 let od první písemné zmínky a i samotné muzeum a jeho budova má bohatou historii, tak o tom všem si budeme povídat. Teď krátce před polednem má pro nás ještě jeden medový tip Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Konzumace cibule smíchané s medem, tak tomu se říká cibulový med. Pomáhá na hleny usazené v dýchacích cestách, na to, aby se rozpustily. Med zmírňuje štiplavou chuť cibule, která nemusí být každému příjemná a zároveň dodává organismu množství potřebných vitamínů. Nakrájejte si cibuli na drobné kousky a smíchejte ji s medem. Směs nechte několik hodin uležet a následně konzumujte. Cibule vypustí své extrakty do medu, ale med si zachová svoji sladkou chuť, takže směs bez problémů mohou konzumovat i děti. Přesto chuť cibulového medu nemusí být pro každého snesitelná. Při kašli a nachlazení stačí užívat lžíci medové šťávy 3x denně. Dá se užívat i tak, že si ji vmícháte do čaje. Pokud s cibulí a medem zkombinujete ještě žlutou kurkumu, máte šanci, že dokáže nejen potlačit kašel, ale i ozdravit vaše plíce. Hotový sirup vždy uchovávejte ve skleněné nádobě v lednici.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 4 minuty už nás čekají polední zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové s Tomášem Myslivečkem a po nich opět přijdou na řadu písničky od srdce. Pro vás můžete třeba nechat zahrát k svátku Monikám, ale můžete si u nás vybrat písničku i sami pro sebe. Tak přejeme i dál hezký den a ať se hezky poslouchá a dobrou chuť, dejte si něco dobrého k obědu.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policie při finále fotbalového MOL Cupu v Hradci Králové zadržela dva fanoušky. Spotřeba energií v Česku na začátku roku mírně stoupala. Do pekla u Nového Města nad Metují se vrátila pamětní deska Jiráskovy horské cesty a dnes je polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Dobré poledne. Policisté v Hradci Králové při středečním finále domácího poháru ve fotbale mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou zadrželi kvůli výtržnostem dva fanoušky. Dalším 8 dali za přestupky pokuty v souhrnu za 60 tisíc korun a jednoho čeká správní řízení. Ve všech případech šlo podle policejní mluvčí Karolíny Macháčkové o příznivce jabloneckého klubu. Vše se obešlo bez zranění.
4: Během opatření byly zadrženy dvě osoby pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů. Jeden ze zadržených se měl dopustit přečinů, projevů sympatií k hnutí směřujícím k potlačení práv a svobod člověka a výtržnictví a druhý z nich přečinů výtržnictví. S těmito osobami probíhají standardní úkony trestního řízení.
2: Na udržení pořádku policie při utkání nasadila pořádkové jednotky, dopravní policii, kriminální službu nebo antikonfliktní tým. Opatření byla podle mluvčí umocněna tím, že na zápasu byl jako divák předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který je ze zákona chráněnou osobou. Spotřeba energií v Česku v prvním čtvrtletí rostla, uvádí to energetický regulační úřad, podle kterého se na tom podepsalo hlavně chladnější lednové počasí. U elektřiny vzrostla spotřeba meziročně přibližně o 3%. Nejvýrazněji rostla u domácností. U plynu pak stoupla meziroční spotřeba hlavně kvůli velkoodběratelům, a to asi o 4,5%. Pokračuje mluvčí regulačního úřadu Jan Hamrník.
5: Spotřeba elektřiny i plynu začala růst už v loňském roce, a to zejména kvůli nižším teplotám a klesajícím cenám energií. Trend pokračoval také v letošním prvním čtvrtletí. Vliv mohly mít také stále příznivé ceny pro konečné zákazníky, které v prvním kvartále ještě prakticky neovlivňoval konflikt na Blízkém východě.
2: Na Bartoňovu útulnu v pekle u Nového Města nad Metují se vrátila replika pamětní desky Jiráskovy horské cesty. Nové znamení nahradilo původní historickou desku z roku 1921, kterou loni v červnu odcizil neznámý pachatel. K výrobě věrné kopie pomohla moderní 3D technologie a galvanoplastika. Klíčové podklady pro její vznik poskytli sami turisté, kteří po krádeži poslali své historické fotografie z rodinných archivů.
6: Sport.
2: Fotbalisté Aston Villa vyhráli poprvé v klubové historii Evropskou ligu. Ve finále v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Trenér anglického týmu Unai Emery ovládl soutěž po páté, což je rekord. Předtím to španělský kouč dokázal s Villarrealem a Sevillou, se kterou triumfoval dokonce třikrát v řadě. Jak zavzpomínal v rozhovoru pro CBS.
7: Všichni toužili a extrémně si přáli ovládnout tuhle soutěž. V Sevillě mě to ukázali a naučili mě to. Snažil jsem se to využít potom ve Villarrealu a teď v Aston Villa.
3: Počasí.
2: Dnes je polojasno až oblačno, večer místy skoro jasno nebo jasno. Během dne se zpočátku hlavně na horách a později na východě kraje místy objeví slabé přehánky, které budou večer ustávat. Teplotní maxima 19 až 22 stupňů, v Krkonoších 13 až 17 a v Orlických horách 15 až 19. Vítr mírný severozápadní až severní a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové počítejte s komplikacemi u Vančurova náměstí. Na silnici 35 se tam srazila dvě osobní auta a jeden pruh je tam neprůjezdný.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je krátce po 12. hodině, takže někteří z vás máte polední pauzu, někteří třeba už máte po obědě, někteří jste doma a zrovna něco dobrého doděláváte. A vás všechny zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové, kde právě pro vás všechny začínají písničky od srdce. Mají datum 21. května, kdy mají svátek Moniky. Další výročí ještě dodá za chvíli v kalendáriu Petr Jungmann. No a vy si k nám můžete volat nebo psát o písničku, ať už něco slavíte nebo neslavíte. Naše telefonní číslo je 726 46 46 46. Doplním ještě taky e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 900 1104. Tak si zavolejte, napište, v nabídce je třeba Marie Rotrová, nebo taky skupina Turbo, Petr Kotwald, Jan Nedvěd, David Dale nebo Madonna.
3: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 21. května. Vše nejlepší Monikám. A s vámi je Petr Jungmann. První telefonní linka v Praze byla zavedena před 145 lety v roce 1881. Spojila byt podnikatele Bedřicha Freje s kanceláří jeho vysočanského cukrovaru. Frej se stal druhým uživatelem telefonu v Čechách. Hovor jinak v té době nebyla žádná láce. 3 minuty stály tolik, co 2 metráky uhlí. Mimořádný lidový soud v Praze vynesl před 80 lety v roce 1946 rozsudek smrti nad německým nacistickým politikem, státním tajemníkem úřadu říšského protektora a válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Veřejně popraven byl 3 hodiny po dokončení čtení rozsudku a po zamítnutí všech milostí. 22. května na dvoře pankrácké věznice před zraky 5000 lidí. Přesně před 20 lety hrál náš hokejový tým finále šampionátu v lotyšské Rize. Se Švédy boj o zlato prohrál 4-0 a skončil stříbrný. Fotbalisté Plzně poprvé vyhráli ligový titul před 15 lety v roce 2011. Zajistili si ho výhrou 3-1 v předposledním kole nad Ostravou. Bezpilotní letouny americké armády zautočily před 10 lety na vůz, ve kterém jel z Iránu do Pakistánu vůdce afgánského hnutí Talibán Mulla Muhammad Mansur. Na milimetr přesný útok dronů raketou Hellfire Mansur ani jeho řidič nepřežili. Kulatou 80. slaví dneska herec Ivan Vyskočil. Lékař, politik, předseda Pirátů, bývalý primátor Prahy, Zdeněk Hřib má dnes 45. A já přeju hezký den.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Teď telefonuje paní Edita ze Dvora Králové nad Labem, takže jsme se zapovídali, vybírali jsme tady spolu písničku. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, Janinko. Já bych chtěla teda popřát Monice, Vikince, má druhý jméno Vikinka, ale to je jedno, ale Monice dneska má svátek, nejlepší moje kamarádka a jsem ráda, že ji mám, takže nějakou tu písničku jsme se dohodli.
0: Ano, dobře.
1: No. Tak jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Tak písnička i pro vás, paní Edito, zdravíme do Dvora Králové.
1: No, pro vás taky určitě.
0: Hezky,
1: jo?
0: To hlavně oslavte s kamarádkou, mějte se pěkně.
1: No my to slavíme už teď.
0: No tak to je dobře.
1: Děkuju.
0: Tak jo, tak vás zdravíme, naschledanou.
1: Děkuju.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9 a 12 hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, hrajeme pro vás, můžete si k nám zavolat o písničku nebo napsat, buď SMS-kou nebo e-mailem. Další mail nám poslal pan Jiří a píše: hezké odpoledne, rádi bychom nechali zahrát písničku od Václava Neckáře pro celý domov důchodců v Polici nad Metují, který poskytuje paliativní péči v sociálních službách. Děkujeme jim za úžasnou práci, rodina od Náchoda.

0: Český rozhlas Hradec Králové na 60. koletově Rtyni.
1: A máme tu jednu soutěž v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak kdybyste chtěli být u toho, chtěli byste na tento hudební festival, tak rychle zavolejte, vstupenky můžou být vaše. A já koukám, že někdo byl opravdu rychlý. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas.
2: Dobrý odpoledne, tady je Karel z Úpice.
1: No tak pane Karle, vy to nebudete mít daleko, Úpice, to je taky Trutnovsko a já vám gratuluju, protože jste byl opravdu nejrychlejší. Takže o krásný sobotní výlet máte postaráno. Už víte, kdo bude vaším parťákem nebo parťačkou na tu sobotu?
2: Manželka, s kterou každý rok chodíme na koletovou Rtyni.

0: Takže to tam dobře znáte, víte, co vás čeká, víte, že to bude opět i letos určitě nádhera, počasí má taky víc, tak o to víc gratuluju, moc si to užijte. No a pane Karle, teď tady máme československou superstar, písničku Příběh nekončí, tak určitě ne ten váš Na koletověrtyni. Chtěl byste někomu poslat tuhle tu skladbu, když už jste se dovolal do písniček od srdce?
1: Samozřejmě všem dobrým lidem.
0: Vám taky a ještě jednou gratulace, ať si uděláte hezkou sobotu, to moc přejeme, lístky jsou vaše. Tak to byl pan Karel, dnešní výherce, mějte se moc pěkně a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme i dál krásné odpoledne. Teď už vítám v našem vysílání taky pana Jirku, který bude posílat písničku, zároveň to prý budeme mít i s pozvánkou, tak se těším. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům rozhlasu Hradec Králové. Já bych chtěl nejdříve poslat tuto písničku všem pořadatelům, kteří pomohou při organizaci našeho pochodu, který je 43. ročník za zlatým klíčem Rokytenky tuto sobotu. Je to v Žamberku, start je pod Černým lesem, standardně každý, kdo se zúčastní, tak dostane diplom a zlatý klíč. A máme trasy 6 km pro děti, 10, 16 a 25 pěší a cyklo máme cílovku, čili kdo přijede k nám do cíle, tak splní podmínky a dostane diplom a zlatý klíč.
0: No tak paráda, takže v sobotu se tady můžeme vydat za zlatým klíčem. V kolik budou starty?
1: Od 8 do 11 je start a cílovka je teda až do 17 hodin, kdy pochod končí.
0: No a vy patříte mezi pořadatele, nebo si vyberete nějakou z těch tras?
1: Takže mezi pořadatele.
0: No tak vy to spíš budete hlídat a asi si nevyšlápnete.
1: No, je to dost náročné všechno zorganizovat, aby to klaplo, aby to všechno v pořádku.
0: Ale počasí má být, tak držíme palce, samozřejmě i pro vás písnička, no a všechny zveme do Žamberka pod Černý les v sobotu. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Taky děkuji, naschledanou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
1: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Už jsme dnes soutěžili v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, taky jsme blahopřáli Monikám, taky jsme zdravili ostatní naše posluchače, taky jsme vás pozvali na sobotní pochod do Žamberka. No a teď píšete SMSku vnoučkovi Karlíkovi ke včerejším čtvrtým narozeninám vše nejlepší, ať se mu vše daří a hodně zdravíčka přeje babka Hana.

Ještě jeden vzkaz tu máme v poledních písničkách od srdce. No a po 13. hodině už se můžete těšit na Alex Minářovou a na určitě minimálně jednu, možná i dvě písničky Terezy Maškové, protože právě tato zpěvačka bude hostem po 13. hodině. Určitě bude mluvit o svých úspěšných turné i o svých úspěšných velikých koncertech a třeba i o dalších plánech. Tak si to můžete poslechnout. No a teď zahrajeme ještě pro Moniku Slimkovou z Třebovic. Všechno nejlepší k svátku přeje sestra Marcela a Jana Kudivejsová přeje vám všem krásné odpoledne.

zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradečtí zastupitelé podpořili odvolání Denise Roxanského z představenstva hokejového Mountfieldu. V Hradci Králové ocenili dobrovolníky pomáhající druhým. Agrární komora vyzvala vládu, aby mimořádně jednala o krizi v českém zemědělství. A dnes je polojasno až oblačno a teploty do 22 stupňů. Dobrý den u zpráv přeje Tomáš Mysliveček. Zastupitelé Hradce Králové udělali další krok k odvolání opozičního zastupitele a poslance z hnutí ANO Denise Roxanského z představenstva hokejového klubu Mountfield HK. Schválili, že primátorka Pavlína Springrová z Hradeckého demokratického klubu bude na valné hromadě hlasovat pro jeho odvolání. Roxanský označuje postup vedení města za politickou mstu kvůli jeho působení ve sněmovně a kritickému vystupování na jednáních zastupitelů.
3: Pro návrh hlasovali koaliční zastupitelé a část opozice. Zastupitelé z hnutí ANO a SPD se zdrželi. Pokud valná hromada Roxanského odvolá, měl by ho v představenstvu klubu nahradit zastupitel Petr Nebeský z uskupení Rozvíjíme Hradec. Spor souvisí s Roxanského působením ve střední škole Sion High School, která měla v minulosti s některými studenty a jejich rodiči spory kvůli údajně neoprávněnému vymáhání školného. Roxanský to odmítá. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Organizace Alhelp včera v Hradci Králové ocenila dobrovolníky za jejich nezištnou pomoc druhým. Cenu křesadlo si z centra andragogiky odneslo 6 žen. Denisa Kopistová, Věra Fina, Darina Ptáčková, Lenka Vavřičková, Ivana Marečková a Ivana Jeníková. Speciální cenu pro koordinátora dobrovolníků získala ředitelka potravinové banky v Hradci Králové Martina Vrbická. Podle předsedy organizace Alhelp Jaromíra Lána se lidé můžou hlásit do více než 100 000 organizací, které se zabývají dobrovolnictvím.
4: Určitě, ať mladší nebo starší lidi dokážou se tam najít a zjistí, že ta práce toho dobrovolníka je uspokojuje a mají z toho prostě krásný pocit.
2: České zemědělství je podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala v krizové situaci. Řekl to na dnešním sněmu komory v Olomouci, na kterém zároveň obhájil funkci. Zemědělci se podle Doležala potýkají s rostoucími cenami energií, hnojiv i technologií, zatímco ceny komodit klesají. Doležal proto vyzval vládu, aby svolala mimořádnou schůzi a přijala kroky, které zemědělství stabilizují. Stát by podle něj měl taky zmírnit daňovou zátěž zemědělců. Ředitel Pražské ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust končí ve funkci. Nemocnice oznámila, že požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD o převelení na jiné služební místo. Ministr tomu vyhověl. Masopust chce podle nemocnice dál působit hlavně v oblasti své lékařské specializace a rozvíjet svoje expertní znalosti. O tom, kam bude přeřazený, zatím ministr nerozhodl. V nemocnici minulý týden zasahovala policie kvůli kauze falšování lékařských posudků, ve které už je obviněných 10 lidí.
1: Počasí.
2: Dnes je polojasno až oblačno, večer místy skoro jasno nebo jasno. Během dne se zpočátku hlavně na horách a později zejména na východě kraje místy objeví slabé přehánky, které budou večer ustávat. Teploty do 22 stupňů, v Krkonoších do 17, v Orlických horách do 19. Vítr mírný severozápadní až severní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V obci Lično na Rychnovsku je do konce června doprava řízena semafory. Důvodem je oprava kanalizace.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Proč je na světě nebe? Vím. Právě mi vrátilo tebe.
8: Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Do Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: Ne, v O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně,
0: která
1: tak
0: odpovídala vašemu rozpoložení,
1: ano,
0: jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak
0: se očekávat, že se o tu arénu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je
0: těžký.
1: Dá se
0: to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný, nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že jo, řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to prostě, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety, vystřelovače.
0: Ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí, nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá, myslím, na té houpačce?
1: Na té houpačce, no, ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej, jako se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako, a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu klišé větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil, a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh. My tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stanice Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Myslím, V tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být tak. A je to velmi hezké.
1: Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, účastnila se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022, já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože to vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně je. U vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže byste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že pojedete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Jo, tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radosti, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak, je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu, jednou tam sedět nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe, světu, jak to jakoby, hned to vysvětlím, jak to myslím, že já někdy mám takový jako pocit, že plavu mezi dvěma světy. To nebudu sedět v koutě, přesně to, že mám někdy obrovskou potřebu dát jako vědět, že hele, tak takhle ne, já se nedám, jako že jo, teď prostě jedu od rána do večera, tohle to bim, bam, bam, a potom, že mě úplně jako, že vypne, nechte mě všichni být, nepište mi, nevolejte, chci být na tom gauči se zmrzlinou, koukat na televizi, úplně se jako vypnou od světa, neodpovídat, nekomunikovat, a to jsem já, přátelé.
0: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
1: Nejsem, ne, jsem beran, ale je to, no, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná, a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
0: Neexistuju,
1: prostě nechte mě bejt. Tak no, a to se někdy jako ve mně odehrává.
0: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
1: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a

0: To si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jako by řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
1: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
0: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví, dobrý, tak já jdu radši pryč, a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože si myslím, že je hrozně důležitý a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy je Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
1: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je, jak jste mohli slyšet, píseň napověděla Tereza Mašková. My jsme v minulém vstupu trochu mluvili o takových vašich spíš osobních záležitostech rodinných. Vaším manželem je zároveň, váš manžel je zároveň i váš manažer a vlastně vašeho partnera, budoucího manžela vám přinesla Superstar, účinkování Superstar, čili nejenom ten vstup do toho showbiznisu a hudebního světa, tak ale i ten osobní život vám nastavila Superstar.
1: Ano, je Superstar, je za vším. Ano, tam jsme se poznali, tam jsme se seznámili a vlastně potom vlastně jsme spolu začali pracovat a už to bylo.
0: Už to bylo.
1: Už to bylo.
0: A je to pořád.
1: A je to pořád.
0: A vloni jste se dokonce vdala.
1: Ano, přesně tak.
0: Potom, co jste opakovaně tu svatbu, myslím, odložila. Nebyl čas?
1: No, jako ano, nebo prostě někdy se to jako, že třeba měli jsme termín, pak zase do toho něco vešlo a tak dále. A mě vlastně kolikrát se zamýšlím nad tím, že vlastně já znám tolik jako párů, tolik lidí, co přesně takhle odkládali svatbu, jsou zasnoubeni třeba 10-13 let a vlastně jako jsou stále spolu, ale jakoby pořád se k té svatbě jako třeba nedostali a že stále to, jakoby ty lidi furt jako, že a tak jak je to jako možný, že jako proč ještě jako co je vám do toho, jako? Jo, že mě to jako překvapuje ještě v dnešní době, že to tak lidi vlastně jako někdy zaráží. Samozřejmě jsme to i my teda, kteří jako čekali dlouho, ale já jsem toho názoru, že všechno přichází v ten pravý čas a jsem ráda, že to teďkon došlo, jsme se vlastně brali 10.5., takže jsme měli i teď výročí rok. Takže z toho mám radost, měli jsme hezkou svatbu, užili jsme si to, řekla bych, že i naši kamarádi si to užili a jedeme dál.
0: Ano, takže jste slýchávala i takové to do roka a do dne, když jste to stále odkládali a rušili termín?
1: To jsem si nejdřív myslela, do roka a do dne, pak jsem pochopila, že do roka a do dne to nebude a už jsem si jenom říkala, uvidíme, kdy to bude, ale jednou to bude.
0: Do kterého roka?
1: Přesně tak.
0: Co máte teď před sebou? Co vás čeká?
1: Nás čeká, já jsem vlastně spustila podzimní turné, které je teď právě v prodeji, jestli to můžu takhle říct, takže kdyby si někdo chtěl udělat výlet, tak určitě může. Mám to všechno na svých webových stránkách, takže podzimní turné, čeká mě dovolená, na tu se taky těším, letní koncerty, divadlo ještě stále hraju, takže je toho spoustu. Pořád mě to baví, no a tak.
0: Kdy vás můžeme vidět na prknech, co znamenají svět?
1: Tak, co se týče třeba toho turné, tak vidět...
0: Teď myslím divadlo.
1: Jo, divadlo, pardon, tak je to hudební divadlo Karlín. Hmm. Je to ve hře Bodyguard, osobní strážce.
0: Takže zpíváte, tančíte a hrajete.
1: Ano, dá se to tak říct. Ano, ano. Ale pořád jakoby spíš tu solovou dráhu, nebo jakoby tu kariéru tý zpěvačky, pořád to vnímám jakoby takovej ten svůj... top strop, nebo já nevím, vy mě tady nevidíte, bohužel.
0: Ale ukazujete, ukažuju, že to je hodně vysoko,
1: že je to
0: ano.
1: Na tom prvním místě, že je to, co mě jako doopravdy hrozně moc jako baví a naplňuje pořád jakoby na tom prvním místě ten zpěv hlavně, no.
0: Tak, jak často se vás někdo ptá na barvu vlasů? Vy máte typickou růžovou barvu, opravdu výraznou, tím jste prostě charakteristická. Jak často dostáváte otázky, kdy to změníte, kdy budete mít třeba přírodní barvu nebo jinou barvu? Mm-hmm.
1: Je to v podstatě pořád. Je to v podstatě pořád a když se neřeší vlasy, tak se řeší moje dlouhý nehty, ale ta barva vlasů, já nevím, jako samozřejmě já jsem, když se podívám zpětně dozadu na svoje mládí, tak jsem dost experimentovala.
0: Nebylo vám 30 letos.
1: Ano, ano. Takže jsem dost experimentovala, ale já jsem se s tou růžovou tak nějak jako stotožnila, že ano, je to i nějaké moje jako poznávací znamení, to si nemusíme říkat, že jako není, ale já se v tom cítím dobře, dává mi to svým způsobem nějaký jako sebevědomí, je to podle mě taková jako pozitivní barva, že takový, když si zkouším třeba nějaký paruky nebo něco, tak si říkám, že ne, že ještě si ji nechám a uvidíme, jak ještě dlouho, ale ještě budu růžová. Hmm.
0: A nebudete mít potom třeba, kdyby se to mělo někdy měnit, jako obavu nebo strach to změnit, aby se něco... jestli nejste pověrčivá, jestli jako s tou růžovou já jsem prostě dokázala to a teď si změním barvu vlasu a teď třeba se něco stane a najednou se nebudou třeba vyprodávat koncerty.
1: Šmanko, to já jsem do této doby jsem nad tím takhle neuvažovala. Teď jste mě úplně dostala do pomíková, jako se hovorí. No snad ne. To doufám, že ne, já nevím, ty brďo, ne, doufám, že to tak není, že lidé si mě nepamatují, nebo nemají mě rádi jenom kvůli toho.
0: Ne, to jsem jako nemyslela, jsem si myslela spíš jako prostě, že jakoby ty růžový zůstanete věrná, ano. Protože prostě v té růžové jste vystřelila
1: nahoru. Uvidíme, já doufám...
0: Samozřejmě, že vám pomohl vystřelit váš hlas, to je
1: ano,
0: jasný,
1: rozumím ale... vám, já doufám, že ne, že to není jenom o té jako barvě, že by to bylo takový to štístko, ten čtyřlístek. Tak teď jsem úplně v háji.
0: Takže budete na věky růžová. Tereza Mašková je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka, blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude a právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun, aha, že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. Vím, no. Prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
0: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
1: Jo, to určitě. Budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super.
0: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
1: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna. Jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
0: Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
1: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
0: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
1: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže... Dílku teď rozhoduju já.
0: Gratuluju.
1: Tak, děkuju.
0: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
1: Ano. Já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak co se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
0: Jako
1: tak
0: myslíte, že už je to moc, jo? 40.
1: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
0: Jo, tak jenom tak jako se podívat,
1: jak se chystají.
0: Jenom tak
1: jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
0: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen, třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
1: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
0: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
1: možná
0: příští rok.
1: Těch 10 let ještě počkám.
0: To navýšíte potom.
1: Ano, ano.
0: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
1: Ano.
0: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku, ano, vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak
1: přeložit? Ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
0: To vidíte, i text umím. umíte a ten váš vám občas vypadne.
1: To nevymyslíte prostě, to je život.
0: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
1: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
0: Tereza děkuju. Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Před prázdninami roste zájem o nové cestovní doklady. Česko jako jediná země Evropské unie nehlasovalo v OSN pro rezoluci o ochraně klimatu. V nominaci fotbalové reprezentace na kemp před mistrovstvím světa jsou i Chorý a Douděra. A zítra teploty vystoupají na 24 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Pět týdnů před začátkem letních prázdnin na úřadech v Královéhradeckém kraji rychle mizí volné termíny pro vyřizování nových cestovních dokladů. Například magistrát v Hradci Králové má nejbližší volná místa až na druhý týden v červnu. Dalších až 30 dní pak trvá samotné vyřízení žádosti. Podle vedoucí správního odboru Terezie Vitákové může ten, kdo potřebuje pas rychleji, přijít bez rezervace.
3: Pak se může přijít bez objednání, ale pak tady jsou ty fronty skoro 2 hodiny. A to jsou lidi, kteří vědí, že tady musí čekat, než se pro ně najde otevřené okýnko mezi objednanými klienty a pak je vemem.
2: Jičín opraví dětské hřiště v ulici protifašistických bojovníků. O vylepšení požádali obyvatelé místní části Nové Město.
4: Nové herní prvky budou podle města vyrobeny v podobném duchu jako stávající vybavení, aby hřiště nestratilo svůj charakter. Součástí obnovy bude také instalace nové houpačky. Náklady přesáhnou 200 tisíc korun. Jičín v posledních letech postupně investuje do modernizace dětských hřišť a veřejných prostor. Cílem je zlepšit bezpečnost i kvalitu zázemí pro rodiny s dětmi. Rekonstrukce tohoto hřiště by měla přispět k tomu, aby lokalita zůstala atraktivním místem pro trávení volného času dětí i rodičů. Čína, Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Česko, co by jediný člen Evropské unie, nepodpořilo rezoluci valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Text vychází ze stanoviska Mezinárodního soudního dvora. Podle něj jsou země právně zodpovědné za případné porušování svých klimatických závazků. 141 států rezoluci podpořilo, 8 bylo proti, Česko se zdrželo.
5: Odo Tevi z ostrovního státu Vanuatu, který text navrhl, požádal zbytek světa, aby změnu klimatu, co by zásadní problém naší doby, bral se vší vážností. Rezoluce státy vyzývá, aby plnili mezinárodní závazky a snažili se zbrzdit oteplování a jeho dopady. Podporuje také možnost vést spory o odškodnění se zeměmi, které ochranu klimatu zanedbávají. Proti se postavili třeba Rusko, Irán nebo Spojené státy. Trumpova vláda závažnost změny klimatu popírá. Vědecky potvrzený vliv člověka a závažnost problému letos zpochybnili také český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo motoristé na ministerstvu životního prostředí. Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Sport.
2: V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Oba hráče Slávie nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o Chorém s Douděrou říká.
6: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém národní mustu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
2: V 29 člené nominaci jsou nováčci Kristofer Kabongo, Alexandr Sojka a Hugo Sochůrek. Do národního mužstva se po zranění vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek. Domácí kemp začne za týden po přípravném utkání s Kosovem v neděli 31. května. Oznámí Koubek finální seznam 26 jmen na šampionát.
1: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno nebo jasno, na východě kraje až polojasno, teploty klesnou k 7 stupňům a na horách k 5. Zítra jasno až polojasno, přechodně až oblačno, na horách velmi ojedinělé slabé přehánky. Teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Záchranáři zasahují u nehody 2 osobních aut u obce Vysokov na hlavní trase z České Skalice do Náchoda. Počítejte tam s komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ve čtvrtek 21. května je po 14. hodině. A my se za chvíli spojíme s reportérkou Zuzanou Boučkovou, která se dnes vydala na zámek Karlova Koruna. Akrobacie na křídlech letadla, moderní stíhačky i vojenská historie, aviatická pouť. Dnes představila kompletní program pro svůj premiérový ročník v Hradci Králové. Jak přesun z Pardubic ovlivní diváky a na co přesně se můžou na konci května těšit, tak to probereme za chvíli s naší reportérkou Adélou Kavříkovou. Hosty odpoledního vysílání dnes budou studenti středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách, včelaři a včelařky z celé republiky, kteří si svůj koníček natolik zamilovali, že se rozhodli ve zralém věku zase zasednout do školních lavic, aby se o životě včel a se včelami dozvěděli víc a stali se na slovo vzatými odborníky ve svém oboru a aby uměli o svá včelstva ještě lépe pečovat. Inspirativní rozhovor s nimi si poslechněte před 14:30. A napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? V rubrice Co v učebnicích nebylo, to dneska spočítá Martin Písařík. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Spojujeme se s reportérkou Zuzanou Boučkovou, která už asi vyměnila dálnici za zámeckou dlažbu. Zdravím, Zuzko, dobré odpoledne.
2: Ano, jsem na zámku Karlova Koruna.
1: Ano,
2: pěkný den.
1: Domnívám se, tedy protože mě okouzlila, že tebe Karlova Koruna taky okouzlila, tak kde seš a co je tam zajímavého?
2: Je to tak, stojím přímo v nádherném zámeckém parku. Ve velkém tu kvetou a voní kaštany a přestože je všední den, tak se tu prochází hodně lidí. Připomenu, že tento unikátní zámek tu stojí už přes 300 let a geniální architekt Santini stavbu navrhl tak, že z ptačí perspektivy dokonale připomíná svatováclavskou korunovační korunu. Je to neskutečně fotogenické místo.
1: No ale kromě toho si nás lákala už ráno ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na koně, že se tam vrátili po dlouhých desetiletích, tak jsou tam a čím jsou tak výjimeční?
2: Ano, je to tak. Potkala jsem je a nemůžu od nich otrhnout oči. Právě se pasou kousek ode mě ve venkovním výběhu. Celkem je tu stádo 6 koní a z nich jsou 4 koně slavného plemene Kinského, které v 19. století vyšlechtil hrabě Octavian Kinský pro válku a parforzní hony. Ti koně jsou živé klenoty. Jsou tu plaváci se zlatou srstí a černou hřívou a Izabely s bílou hřívou. Pro koně Kinských jsou tato žlutá zbarvení naprosto typická a proslula po celém světě. Často se jim pro jejich kovový lesk srsti říká zlatí koně z Kinska. A v souvislosti s jejich slávou tu v rámci obří rekonstrukce hospodářských budov vznikl i speciální okruh kopytem sem, kopytem tam. Můžete tu projít historickou kočárovnu, stáje a pozor, obdivovat nově opravený historický kočár kupé Chariot z první poloviny 19. století. To je naprostá pecka.
1: No musím říct, že jsi hotová studnice informací, tak děkujeme za ně. Tak kdybych chtěla třeba teď o víkendu vyrazit s rodinou, co všechno na zámku Karlova Koruna můžeme zažít a stačí na to třeba odpoledne nebo je lepší celý den?
2: Klidně tu strávíte celý den. Kromě vnitřních expozic je tu celoročně a úplně zdarma přístupný parkový okruh s názvem Choďte neboli Hoďte si korunou. Stačí vám mobil, audioprůvodce a cedule vás provedou celým areálem. Navíc mi v zámecké pokladně říkali, že to tady žije celou sezónu. Pořádají se tu koncerty, plesy, přednášky i ukázky těch pravých parforzních honů.
1: Reportérka Zuzana Boučková nás dnes pozvala na zámek Karlova Koruna. Jestli chcete všechny ty zlaté koně Kinské, jak říkala, zrekonstruovanou jízdárnu i Santiniho architekturu vidět na vlastní oči, tak ještě dnes z pohodlí domova stačí kliknout na náš web hradec.rozhlas.cz nebo otevřít Facebook a Instagram Českého rozhlasu Hradec Králové, protože předpokládám, že Zuzana tam pro vás nahrála parádní fotky a videa. Je to tak?
2: Ano, je to tak, určitě.
1: Děkujeme a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Už za 9 dnů odstartuje na letišti v Hradci Králové 34. ročník největšího civilního leteckého dne v Česku. Aviatická pouť, kterou byli návštěvníci v uplynulých třech dekádách zvyklí sledovat na letišti v Pardubicích, se do Hradce Králové stěhuje kvůli přesunu vojenských letounů z Čáslavské armádní základny do Pardubic. Kompletní program dvoudenní akce představili organizátoři dnes dopoledne a byla u toho naše reportérka Adéla Kavříková, kterou vítám ve studiu. Ahoj Adélo.
1: Hezký den. Organizátoři dnes potvrdili, že přesun vnímají jako takový začátek nové éry. Spolu se zástupci Hradce Králové, Královéhradeckého kraje a hradeckých leteckých služeb dnes na letišti podepsali memorandum, podle kterého zůstane aviatická pouť v Hradci minimálně do roku 2030. Připomeňme, že místní letiště je na rozdíl od toho pardubického civilní. Ten prostor tady není tak přísně střežený, nesídlí tady třeba utajovaná technika a pořadatelé tak slovy letového ředitele aviatické pouti Petra Kovačky nemají tolik svázané ruce. Nově třeba můžou zájemcům z řad veřejnosti umožnit přílet na akci vlastním letadlem.
0: Adélo, ty si dnes dopoledne mohla mezi prvními nahlédnout do toho chystaného programu, tak jak to vypadá?
1: Na nebi se lidem představí víc než 40 letounů. Jedním z těch divácky nejatraktivnějších bodů programu bude zřejmě vystoupení dvojice švédských akrobatek, které se, a to podotýkám, za letu představí na křídlech žlutého dvouplošníku. Já sama jsem dnes dopoledne se několikrát ujišťovala, jestli slyším dobře. O podrobný popis toho vystoupení jsem pak požádala právě Petra Kovačku.
2: Oni už startují s těmi slečnami na letadle a ještě do toho jako mezi tím dělá akrobaci, že on bude dělat výkruty, přemety a do toho tam ty holky budou pohybovat se po tom letadle a je to opravdu jako divácky zajímavý.
1: A kromě wing walkerek nebo česky řečeno křídlo chodkyň dorazí na letiště taky kompletní historická flotila Flying Bulls ze Salzburku a v české premiéře americká stíhačka z konce druhé světové války Bearcat. Moderní letectví tam pak zastoupí český akrobat Martin Šonka nebo dvojice německých proudových stíhaček Eurofighter Typhoon. Armáda navíc předvede výsadek parašutistů z transportního letounu CASA nebo ukázky pozemní obrněné techniky.
0: Je hradecké letiště na tak velkou akci a dvoudenní nápor návštěvníků připravené?
1: Vedení letiště mi dnes potvrdilo, že přípravy je vrcholí a příští týden čeká areál finální kontrola z Úřadu pro civilní letectví. Kvůli aviatické pouti bylo nutné posílit počet dispečerů na řídící věži a zajistit taky vyšší požární kategorii pro letový provoz. Výhodou Hradce Králové je ale mimo jiné i větší prostor než v Pardubicích. Zatímco loni tam akci navštívilo dohromady 22 tisíc lidí, hradecký areál je kapacitně připravený zvládnout až dvojnásobnou účast.
0: Mohla bys ještě na závěr pro ty, kteří se na aviatickou pouť chystají, přiblížit, jak bude příští víkend organizovaná doprava?
1: Tak veškeré podrobnosti o tom, jak se příští víkend na letiště dostat, jsou dostupné na webových stránkách aviatické pouti. Mimo vlastního letadla, auta nebo třeba jízdního kola budou moct návštěvníci v pravidelných časových intervalech využít taky kyvadlovou dopravu mezi vlakovým nádražím a letištěm. Na řízení provozu se pak kromě organizátorů budou podílet taky policisté a strážnici.
0: Do programu aviatické pouti, která se letos poprvé bude konat na hradeckém letišti, nahlédla dnes reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude zpěvačka Monika Absolonová.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové dneska máme trochu více hostů. Je to skupina studentů středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách a je jim všem taky trochu více let, než je u studentů běžných učebních oborů obvykle. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kolik asi, jaký může být věkový průměr vaší studijní skupiny?
2: 44.
1: 50.
3: To je takový ten věk pro včelařství, asi když se to každý chce zkusit.
0: Jste ve třetím ročníku. Budou z vás vyučení včelaři, ale každý z vás už dávno má svoji profesi, tak proč jste se vrátili ve zralém věku do školních lavic?
4: Tak třeba já jsem včely podědila po otci, tím, že jsem o tom nevěděla úplně všechno a chtěla jsem se dozvědět víc, tak jsem se připsala do Nasavrk.
1: U nás začal se včelaření syn a mě to zaujalo, tak po první exkurzi v Nasavrkách jsem se přihlásila, pořídila si vlastní včely.
0: Tak teď to vypadá, že budoucnost českého včelařství leží v rukou včelařek, ale máme tady taky muže.
3: Já jsem měl tatínka, s kterým jsem chodil včelařit a prostě náhle onemocněl a už mě nestačilo nic říct. Takže pak mě navedla cesta na Nasavrcké učiliště, abych si to všechno takhle jako pěkně porovnal.
2: Tak já musím říct, že po tom, co jsem začal včelařit, tak jsem se od místních legend dozvěděl stokrát jinou pravdu a jsem se přihlásil do učiliště, abych zjistil, jak to je.
0: Mm-hmm. Takže teď se dostáváme k otázce, jestli vás to tříleté úsilí posunulo teda odborně, nebo jestli to má nějaké jiné benefity ještě.
5: No já to, co se týče svojí osoby, hodnotím velice kladně a myslím si, že bych se včelama nezačala, kdybych opravdu tu školu neabsolvovala ve svém věku. Že mi to dalo hodně.
6: Poznali jsme spolužáky, dneska můžu říct kamarády z celé republiky, že jo? To je hrozně důležitý krok v dnešní době.
3: Začíná to internátem, máte tam úplně nového člověka, s kterým se musíte žít. A v té třídě, když přijdete, tak samozřejmě každý dělá něco jiného. Každý má nějaký zájem a když se to propojí, tak to je perfektní, no.
0: Navíc teda chodíte do té školy o víkendech ve volném čase, musí to nějakým způsobem akceptovat vaše okolí, rodiny, zaměstnavatelé, vaše firmy, to není jednoduchá situace.
7: Ta rodina je zvyklá na to, že tam ten člověk zastává nějakou funkci a najednou na ten víkend je pryč, takže děkujeme.
3: Ta rodina, když jste včelař, tak musí hodně tolerovat váš čas a k tomu ještě přijde to včelařské učiliště.
8: Všichni mají rádi med, tak musí mít rádi i nás, že?
0: Pro většinu z vás včelařina asi zůstane i po tom vyučení, spíš koníčkem. Tak co je na těch včelách a na včelařství tak fascinujícího, tak zajímavého, že jste ochotní ve svém volném čase chodit do školy, učit se na písemky, psát domácí úkoly a teď i se vlastně připravovat ještě na závěrečné zkoušky?
4: Ta hlava najednou musí zpracovávat úplně jiný údaje, myšlenky, pozorovat úplně jiné věci, než klasicky v zaměstnání jsou, nebo v té rodině, a je to svým způsobem uklidňující, vlastně relaxační. Je to fakt, jako, je to příjemný.
2: Tak pro mě to je svým způsobem relaxace. Je to návrat k přírodě, zatímco v té práci máme víceméně denní stres a přináší mi to uklidnění od těch běžných starostí, které prostě v práci mám.
3: Mě teda fascinuje na to úplně nejvíc, když třeba si otevřete ty včely, oni nádherně vonějí. To, kdo si neskusil, tak neví. Vidíte, jak to mám všechno krásně organizovaný, že nikdo nedělá zbytečnou práci. A to prostě, když se na to díváte, odpočíváte si, tak to je pěkný.
0: Co vás teď ještě čeká, než slavnostně převezmete ten výuční list?
7: Teď nás čeká ten stres z těch závěrečných zkoušek, aby člověk nesklamal sám sebe, nebo nesklamal tu komisi, nebo aby nebyl úplně za hlupáka, tak aspoň to uhrát nějak, zvládnout se ctí.
3: Protože máme nejdřív písemné zkoušky, praktické zkoušky na včelnici a zakončujeme to ústníma zkouškama, kde nám snad sdělí, doufejme po tom všem, co jsme tam prožili, že jsme úspěšně absolvovali.
8: Tak moje děti teď právě maturují. A já bych nerad donesl horší vysvědčení, než mají oni.
0: Až to všechno skončí, nebude vám smutno?
5: Bude.
6: Určitě bude.
5: Určitě.
0: Počítáte s nějakým neoficiálním pokračováním toho přátelství, které jste našli mnozí?
1: Určitě, i nějaké setkání.
5: V každém případě.
0: Tak vám držím palce.

0: to dobře dopadne. A děkuji vám za to, že jste byli na chvíli hosty ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Takže Jirka,
2: Honza,
3: Pavel,
4: Hana,
5: Anička,
6: Šárka,
7: Vašik,
8: Petr,
1: Jarda.
0: Ať se vám daří a mějte se pěkně.
3: Děkujeme.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Královské věné město Jaroměř slaví 900 let.
1: A my se přidáme ke gratulantům v pátek dopoledne mezi 9 a 12 hodinou.
0: Přihlásíme se živě z Městského muzea a pozveme na muzejní noc mezi vlaky do Výtopny.
1: A taky nahlédneme do programu královských slavností a tradičního festivalu Jařinec.
0: A pořádně tu 900 společně oslavíme.
1: V pátek dopoledne v Jaroměři.
0: S Janou Kudevejsovou
1: a Jakubem Šmitem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V pondělí byl Mezinárodní den muzeí a tak mnohá muzea a galerie v Královéhradeckém kraji tento týden zvou na své muzejní noci. V Hradecké galerii moderního umění bude muzejní noc zítra, tedy v pátek 22. května od 18 hodin a můžete tam zažít nevšední večerní atmosféru, prohlédnout si aktuální krátkodobé výstavy i novou stálou expozici České umění 20. století a jeho škatulky. Ta přibližuje jednotlivé kategorie a pojmy, tedy škatulky, s nimiž se běžně setkáváme ve výstavách, odborných i popularizačních textech. Nebude chybět samozřejmě ani bar na terase ve čtvrtém patře, kde si s drinkem v ruce bude možné vychutnat krásný výhled na večerně osvětlené historické velké náměstí a noční město. Využít můžete i doprovodný program a tam se bude tvořit. Váš výtvor se pak stane součástí společného díla, které během večera vznikne v prostorách galerie. Připraveny jsou i komentované prohlídky stálé expozice v 18.30 druhé patro a v 19.30 třetí patro s kurátorem Tomášem Kolichem. Tak to bylo pozvání na zítřejší muzejní noc v Galerii moderního umění v Hradci Králové. A Muzeum Boženy Němcové v České Skalici má na zítra také pozvánku. Slavnostní zahájení sezóny, které bude spojené nejen s vernisáží výstav, ale také s připomenutím několika letošních významných výročí města Česká Skalice. Slavnost se bude konat zítra v Jiřínkovém sále Muzea Boženy Němcové v České Skalici od 17 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Skok muže z mostu vypadá jako sebevražda. Stopy z místa činu však ukazují na vraždu. Případ pro inspektorku Candice Renoirovou v premiérovém seriálu. ČT2. S Ondřejem Cihlářem projedeme pohodovou trasu z Poděbrad do Mělníka. Malebné Polabí jako další cíl nových cyklodálek. A ČT Art. Kapitoly ze života slavného baletního tanečníka Rudolfa Nurejeva v premiérovém filmu Bílá vrána. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Dobrá firma myslí na všechny generace. Královéhradecký kraj a partneři Paktu zaměstnanosti vyhlašují soutěž Společnost přátelská k zaměstnancům. Přihlásit se může do konce června každá firma z kraje, která podporuje mezigenerační spolupráci, age management a well-being. Více na zaměstnanýregion.cz.
6: Je 15 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy. Policie evakuuje střední školu v Pardubicích. Obyvatelé Nového Města nad Metují můžou poprvé hlasovat o využití části obecního rozpočtu. Dobruška o víkendu hostí mistrovství České republiky v moderní gymnastice a zítra teploty vystoupají na 24 stupňů. U zpráv vás vítá a pěkné odpoledne přeje Tomáš Mysliveček. Policie kvůli fyzickému napadení evakuuje střední průmyslovou školu chemickou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Na síti X uvedla, že na místě zadržela podezřelou osobu. Bezprostřední okolí školy je uzavřeno. Další informace policie poskytne, jakmile to okolnosti dovolí, uvedla mluvčí krajské policie Markéta Janovská. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začíná hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu. Lidé můžou volit z 9 projektů vybraných komisí. Patří mezi ně například mlhoviště, sluneční slona nad pískovištěm nebo lavička pro seniory. Mezi 3 návrhy s největší podporou lidí radnice následně rozdělí 750 tisíc korun.
7: V historicky prvním ročníku participativního rozpočtu v Novém Městě nad Metují se objevilo 18 návrhů, polovinu jich komise vyřadila, některé proto, že byly mimo pozemky města, jiné třeba kvůli finanční náročnosti. Pro 9 vybraných návrhů je možné hlasovat do poloviny června, a to pomocí QR kódu, odkazu na webu města anebo na sociálních sítích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
6: Radní Třebechovic pod Orebem vybrali zhotovitelé projektu Disc Golf na Orebu. Zaplatí za něj 370 tisíc. Město tak pokračuje v realizaci projektu z loňského participativního rozpočtu. Pracovat na budování Disc Golfu začne v červnu, aby byl na letní prázdniny připravený. Hřiště bude mít 7 stálých košů, říká koordinátor participativního rozpočtu Tomáš Tázlar.
8: V rámci konání soutěží či turnajů bude možné usadit další 2 koše do jižní části Orebu, tak aby to splňovalo ty minimální parametry, které musí mít tento sport, a pro všechny zájemce i hobíky bude možné si zapůjčit disky v rámci našeho infocentra. Sport.
6: Během víkendu se bude v Dobrušce bojovat o medaile na mistrovství České republiky v moderní gymnastice. K favoritkám na tituly bude patřit také závodnice Slavie Hradec Králové a loňská šampionka ve víceboji Natali Tučková, která halu moc dobře zná.
9: Určitě výhoda to asi být mužem, měli jsme tam vlastně oblastní přebor minulý rok i letos, takže tu halu známe, tak aspoň víme, jaká je tam výška stropu, jak to tam zhruba asi vypadá, ale jinak je to víceméně jedno v jaké hale.
6: Počasí. V noci bude skoro jasno nebo jasno, na východě kraje až polojasno. Teploty klesnou k 7 stupňům, na horách k 5. Zítra čekáme jasno až polojasno, přechodně až oblačno a na horách velmi ojedinělé slabé přehánky. Teplotní maxima 20 až 24 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
11: Se zdržením počítejte na příjezdu do Náchoda ve směru od Vysokova. Dopravu tam komplikuje nehoda osobního a nákladního auta, které došlo na křižovatce silnice 33 a Nemastovy ulice.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Po 15. hodině pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Pomáhat druhým je pro některé lidi samozřejmost a právě dobrovolníci, kteří svůj čas věnují ostatním bez nároku na odměnu, dostali v Hradci Králové cenu Křesadlo. Reportáž předávání v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové uslyšíte za chvíli. Organizace Apropo Jičín letos slaví krásných 30 let své práce. Tak se ohlédneme za včerejší jubilejní slavností s názvem Přisedněte si. Byla před Jičínským Masarykovým divadlem. S mikrofonem se tam zastavila i kolegyně Vlaďka Vildová. Po půl čtvrté můžete inzerovat v našem vysílání. Nabídneme vám radiobazar. Zůstaňte s námi a ať se vám příjemně poslouchá.
10: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

0: Jestli máte rádi dobrou muziku a chtěli byste naživo vidět a slyšet hudbu Hradní stráže a policie České republiky, Koletovu hornickou hudbu nebo Lašský dechový orchestr ze Štramberka, taky kapelu Faktorial orchestra a mnoho dalšího programu, no tak se můžete vydat na jubilejní 60. ročník festivalu Koleto v Artyně a někdo z vás také se vstupenkami od Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak kdo to bude tentokrát? Dobré odpoledne, kdo volá do studia?
1: Dobré odpoledne, Ivana u telefonu.
0: Paní Ivano, já vás zdravím, odkud voláte?
1: Já volám od Jaroměře.
0: Od Jaroměře, to není daleko, do Artyně v Podkrkonoší ne, půl hodinka.
1: Máme tam chaloupku.
0: A znáte to tam, no výborně, takže v tuto chvíli jste majitelkou dvou vstupenek na 60. Koletovu Artyni. V sobotu 23. května, tedy už pozítří, už dopolední program si můžete užít na náměstí a potom od 14 hodin začíná ten velký program v areálu na Richtě. No a Český rozhlas Hradec Králové také nabídne našim posluchačům přímý přenos z jubilejního ročníku Koleto v Artyně mezi 14. a 15. hodinou. No ale vy budete přímo tam, tak se třeba potkáme, budu se těšit.
1: No, budu se taky těšit, děkuju moc.
0: Hezky si to užijte.
1: To mě potěšilo, děkuju moc.
0: Vy jste mě taky potěšila, že máte radost z těch vstupenek, tak abyste se k ním také dostala, zůstaňte prosím na telefonu, hlavně teď nezavěšujte, musíme se domluvit. Přeji vám hezký den. Naslyšenou.
1: Taky vám.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dobrovolníci berou pomoc druhým jako přirozenou součást života a svůj volný čas věnují lidem, kteří pomoc potřebují. A právě dobrovolníky z východních Čech ocenila organizace ALHEP a předala jim cenu Křesadlo za jejich nezištnou pomoc i podporu dobrovolnictví.
1: Cenný křesadlo je ocenění za dobrovolnickou činnost. Je to vlastně ocenění práce dobrovolníků, kteří ji dělají nezištně.
2: Říká Jaromír Lán, předseda organizace ALHELP, která ceny křesadlo uděluje. Právě dobrovolnictví podle organizátorů často pomáhá tam, kde běžná péče nebo systém nestačí.
1: Ta jiskra je jakási naděje pro všechny, kteří tu pomoc dobrovolníků potřebují. Dobrovolníci dávají velice, velice energie do této své velice záslužné práce.
2: Mezi oceněnými byla letos vůbec poprvé také lékařka, kanisterapeutka Lenka Vavříčková se svou fenou Terkou.
3: Já miluju psy, odjakživa jsem měla ráda, takže jsem hledala činnost, která je mi blízká jako lékaři a zároveň, kde můžu propojit jako právě ten pobyt se psem. A přišla se na kanisterapii.
2: Dobrovolně dochází za pacienty do nemocnice už více než 3 roky. Smysl své práce prý vidí každý den.
3: Když vidíte, že téměř i mobilní pacientka vidí psa a mobilizuje ji to natolik, že má tendenci si najednou sednout, začít vstávat, chce si toho pejska pohladit a chce prostě s ním pracovat, chce mu dát ňamku, trénuje jemnou motoriku, takže to jsou všechno pokroky, které vlastně vám ukazují, že to má smysl a že to k něčemu.
2: Podle organizátorů cen křesadlo právě podobné příběhy dokazují, jak důležitou roli dobrovolnictví ve společnosti hraje.
1: Samozřejmě, když skupina dobrovolníků je na nich vidět, že to dělají s nadšením, s láskou a porozuměním, tak přitáhnou další dobrovolníky. A je to komunita, která pak dokáže opravdu velké věci.
2: Ocenění dobrovolníci se shodují, že největší odměnou pro ně není samotná cena, ale pocit, že jejich pomoc má pro druhé skutečný význam. Z Hradce Králové Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Ve čtvrtém květnovém Šarmu zatelefonujeme herečce Simoně Stašové, vítězce ankety Šarmantní osobnost roku 2016. V kosmetickém rádci povíme, jak si správně vybrat opalovací krém, představíme taky nejnovější přístrojové kosmetické procedury a v seriálu o etiketě upozorníme na další pravidla, která se týkají častých prohřešků starších vůči mladším.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jak jsem slíbila, vydáme se do Jičína. Jsou to už 3 desetiletí a stále to pokračuje dál. Organizace Apropo Jičín letos slaví krásných 30 let své práce. A my se teď ohlédneme za včerejší jubilejní slavností s názvem Přisedněte si. Za velkého zájmu veřejnosti se konala před jičínským Masarykovým divadlem a s mikrofonem se tam zastavila kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Myslím, že návštěvnost, vy to nevidíte, ale je velká, počasí nám přeje, jsme spokojení. Jsem Jitka Paulíková, apropu mám na starosti sociálně terapeutické dílny, které vedu a zároveň jsem tam jako sociální pracovnice. Pak mám ještě na starost s kolegyní poradnu, specializuju se tam na vztahy a sexualitu lidí s postižením.
2: A co všechno jste připravili?
1: Koncert, stanoviště, kde máme trenažery různých postižení.
2: Jaké máme možnosti? Máme tak, tady
1: mentální, autismus, kombinované postižení, zrakové postižení a tělesné postižení.
2: A to je všechno tady v té části, ano, tam je občerstvovací zase.
1: Tam máme kavárnu, můžete tam potkat náš krámeček sociálně terapeutických dílen a máme tam výtvarnou dílnu, kde můžou děti namalovat kamínky, vytvořit placku a tak.
2: Proč jste připravili takové odpoledne?
1: Tento rok a pro poslaví 30 let, kdy začalo fungovat. Já jsem to počítala a vlastně já osobně jsem s apropem 23 let už. Ty prvopočátky fungovaly tak jako sdružení rodičů, kteří potřebovali sdílet zkušenosti, aby mohli pro svý děti s postižením zajistit asistenci ve škole a tak dále. A postupně vzniklo apropo, začali jsme poskytovat sociální služby a stali jsme se vlastně profesionální organizací. Motto těch našich oslav je každý se počítá, to jste si možná všimla, máme to na tričkách, i výrobky nějaký máme s tímhle tím motem. Pro mě to znamená, každý se počítá, že každý z nás, z klientů, má čím přispět do toho celku. Takže třeba my v dílnách, já se snažím, aby každý z klientů měl něco, co umí, dělá to dobře, tak to je jeho projekt samostatnosti a vlastně, když to dáme dohromady, tak pak můžou vzniknout krásné věci. Mončo, chtěla bys k tomuhle něco říct, co tohle má simulovat?
3: Monika Ryžňáková, sociální pracovnice v sociální rehabilitaci. Tahle aktivita ukazuje nám, zdravým lidem, jak stížená může být ta motorika rukou. Mažeme jako máslo na chleba, navlíkáme korálky a další jako věci pro jednou.

0: Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jestli chcete, můžete v následujících minutách inzerovat v našem vysílání. Slyšeli jste telefonní číslo, na které můžete zavolat, a pustíme se do toho. Ať to jede, ať to nezdržujeme. Dobré odpoledne, váš inzerát, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěl prodat auto.
1: Posloucháme, ano.
2: Prodám auto BMW 320D kombi, palivo nafta, na je to má 329 000 km a je spolehlivě v dobrém stavu s nízkou spotřebou a cena je 90 000 korun a volám z Poličky.
1: Polička.
2: A můj telefon je 605 246 831.
1: To jste byl moc rychle, tak 605.
2: Pardon, 605 246.
1: 246.
2: 831.
1: Perfektní, děkuju, hezký den, naslyšenou.
2: Tak jo, díky moc, hezký den, naslyšenou.
1: Nabídka z Poličky, pán nabízí automobil BMW 320 kombi nafta, 90 000, výborný stav, telefon 605 246 831, tak všechny další podrobnosti, pokud vás budou zajímat, vám na tom telefonním čísle jistě rád sdělí. Dobré odpoledne, tady je Radio Bazar, Český rozhlas.
3: Dobrý den, já jenom stlumím rádio.
1: Děkuji vám.
3: Tak já bych měl na prodej vnitřní interiérové dveře ze tři čtvrtě prosklené, několik kusů, jsou flágrované do jako dubové, a dále by to byly lizinové radiátory Kalor a případně další by bylo smrkové palubky 55 cm dlouhé, 120 kusů.
1: 55 cm dlouhé?
3: A to jsou na takový jako vyopravy.
1: Takové odřezky.
3: Je to takový balík, který 120 kusů, 55 cm dlouhý.
1: Dobře, jen jsem se chtěla upřesnit.
3: Jsou zachovalé, jsou prosklené a 60 jsou úplné.
1: Dobře. Tak a jaké máte číslo?
3: Ano, 728 929 287 Chlumecko.
1: Chlumecko. Hezký den, naslyšenou.
3: Jste moc hodná, děkuji, zdravím.
1: Rádo se stalo, také zdravíme. Tak pán má interiérové dveře, tři ze tří čtvrtin prosklené i plné fládrované do dubu, do dekoru dubu, litinové radiátory a ještě smrkové palubky, něco málo přes půl metru, takový celý balík třeba na různé opravy nebo menší práce obkladové. 728 929 287, pán volal z Chlumce a pokračujeme. Dobré odpoledne, vítám vás v Radiobazaru.
4: Dobré odpoledne, já bych ráda koupila pískovcové nebo žulové koryto, žlab na napájení zvířat nebo napáječku. A potom bych potřebovala papírové pohledy do roku 1950 a popřípadě, kdo by měl nějaký album se známkami. Mm-hmm. A bylo by to na telefonu 608 183 759. A děkuju.
1: Pěkný den a naslyšenou. Poptávka naslyšenou. Paní schání pískovcové nebo žulové koryto na paječku, žlab pro zvířata, papírové pohledy do roku 1950 a známky, kdyby někdo měl sbírku. 608 183 759, Radio Bazar pokračuje. Vítám vás, dobré odpoledne, můžete.
5: Dobré odpoledne. Tady je Vrchlabí, posluchačka z Vrchlabí, nabízím úplně novou elektrobetu, byl to nevhodný dárek, z ceny 22 tisíc korun, sleva 5 tisíc.
1: Ještě jednou elektro co?
5: Elektrobabetu.
1: Babetu, ano.
5: Babeta, elektrobabeta, no.
1: Ano.
5: Je to nevhodný dárek, to byl. A z ceny 22 tisíc korun, sleva 5 tisíc.
1: Ano. Dobře, jaký je na vás kontakt?
5: A telefon, je to Vrchlabí a telefon 499 42 50 12 večer.
1: 50-12, ano.
5: Večer.
1: Tak jo, mějte se hezky, naslyšenou. Tak nabídka elektrobabeta, úplně nová, nevhodný dárek s pěknou slevou na Vrchlabsku a číslo má paní 499 425 012 a Radio Bazar pokračuje. Vítám vás, dobré odpoledne. Slyšíme se, Radio Bazar, dobrý den.
6: Dobrý den, prodám koberec.
1: Tak, prosím vás, my vás slyšíme velmi špatně, něco vás ruší, zkuste to ještě jednou.
6: Prodám koberec, nevím, s malým vzorkem, byl to nevhodný dárek, tak 3800, prodala by ho za 3800 korun. Měli jsou 2x3 metry a ještě mám...
1: Prosím vás, tak bude to asi stačit, protože opravdu něco vás ruší, takže koberec jsme zaznamenali, 2x3 metry, je to velice nepříjemné na poslech, tak to nebudeme prodlužovat. Prosím vás jenom o telefonní číslo, jo?
6: 773-129.
1: Ano. Zopakuj to, jestli je to správně, 773-199-223, tak snad to bude příště lepší. Hezký den, naslyšenou. Tak a budeme pokračovat. Dobré odpoledne, můžete inzerovat Radio Bazar.
7: Dobrý odpoledne. Chtěl bych nabídnout spalíkovačku s vlastním pohonem na podvozku. Dále bych nabít soupravu autogénních a sváření hadicema s hořákama 2+1. A dále bych měl ještě tady invalidní křeslo kolečkové. Uh-huh. Je to Holicko 604.
1: Holicko nebo Hlinsko? Holicko?
7: Holicko.
1: Holicko. Uh-huh.
7: 604.
1: Ano.
7: 82 73 90. Děkuji.
1: Taky děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou. To byl dnešní poslední inzerát. Špalíkovačku s vlastním pohonem a podvozkem nabízí pán autogenní soupravu s příslušenstvím a invalidní křeslo. Na Holicku telefon 604 82 73 90 a Radio Bazar nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové ještě také zítra odpoledne po 15:30.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Ve čtvrtek 21. května posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V Hradci pokračuje přestavba hlavního nádraží a dnes po 17. hodině budeme ve vysílání mluvit o tom, jak rekonstrukce ovlivňuje život cestujících. Kolegyně Jana Kudivejsová se zeptá, jak se plánují výluky a náhradní doprava, kolik muselo být nasazeno autobusů, pokud potká cestujícího na trase nějaká komplikace, na koho se má obrátit, a dozvíme se i o výluce ve směru Hradec Jaroměř, která je plánovaná od října. O čem se mluví s Tomášem Fialou z Hradeckého centra Českých drah dnes po 17. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď bude teprve ale 16 hodin a chystá se na vás Humoriáda po 16. hodině. Jejímž hostem dnes bude Saskia Burešová, u mikrofonu Pavel Kučera. Hezky se bavte.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zemřel šéf Královéhradeckého zdravotnického holdingu Tomáš Halajčuk. Soutěž na proměnu bývalé kože Lužny v Královéhradeckých Kuklenách vyhráli Španělé. Motocyklisté o víkendu pojedou 300 zatáček Gustava Havla a zítra bude jasno až polojasno. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Dobré odpoledne. Ve věku 45 let po vážné nemoci zemřel předseda představenstva zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Tomáš Halajčuk. Společnost spravující krajské nemocnice vedl od února 2022. Dočasně ho nahradil místopředseda představenstva Jiří Řezníček. Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a družstevní bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové je Sdružení architektonických kanceláří z Barcelony. Do dvoukolové soutěže, kterou město vypsalo v závěru loňského roku, přišlo 5 desítek návrhů. Do finále jich postoupilo 5, popisuje náměstek primátorky Adam Záruba, zvolený za změnu pro Hradec.
2: Druhé místo byly architekti z Berlína, třetí místo architekti z Porta. Obrovský mezinárodní obsazení, to beru jako obrovský úspěch, takže ten vítězný návrh se teďka bude připravovat a vedle toho tady by mělo vzniknout to družstvo.
0: Založení bytového družstva schválili hradečtí zastupitelé tento týden. Na projektové práce zároveň vyčlenili z rozpočtu pro letošní a příští rok 35 milionů korun. Ministerstvo obrany eviduje v Královéhradeckém kraji 2713 válečných hrobů a pietních míst. Jejich počet navíc stále roste. Nové hroby archeologové objevují například při stavbě dálnice D35 nebo díky digitalizaci historických záznamů z první republiky. Ta má pomoct dohledat zapomenutá pietní místa.
3: Soupis vznikl ve 20. letech minulého století a zaznamenával hroby vojáků z první světové války, kteří zemřeli na následky zranění, nemocí nebo válečných útrap doma v nemocnicích, lazaretech nebo zajateckých táborech. Mnohá místa ale časem zanikla nebo nejsou označená. Ministerstvo obrany je teď ve spolupráci s obcemi znovu vyhledává. Ověřuje v terénu a postupně zapisuje do současné evidence. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného už podle něj nehrozí, že by ovlivňoval svědky. Podle informací České tiskové kanceláře by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případu údajného ovlivňování zápasů a podvodu při sázení je obviněných 32 lidí. Všichni jsou stíháni na svobodě. Sport. Nejlepší evropští motocykloví jezdci na přírodních okruzích opět míří do Hořic, které o víkendu hostí 300 zatáček Gustava Havla. Na startu nebude chybět ani trojice nejlepších českých závodníků Červený, Najman a Vít. Pro Matěje Víta se jedná o nejlepší okruh.
4: Z důvodu toho, že tam je neskutečná atmosféra od diváků. Jestli dojedete první nebo poslední, pro ty lidi jste bůh, jenom proto, že dokážete na tu motorku sednout a jet v takových podmínkách. Je to taková specifická trať, kde jedete mezi domama, v lese. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno a na horách velmi ojedinělé slabé přehánky. Teploty do 24 stupňů, na horách do 18 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Novém městě nad Metují policie vyšetřuje nehodu nákladního a osobního auta na křižovatce Náchodské a Havlíčkovy ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Budešová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, moc se na vás těším.
5: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
1: Humoriáda.

0: Eva Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně. Čemu, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno.
0: Ano.
1: Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady kolik. Úplně správně
1: Ale
0: u nás.
1: Ale já bych jenom dneska chtěla pozdravit v úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste
0: bohyně.
1: Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte to, přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některý sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Pravy, a na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrip. A ta drží v ruce také, stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a přední pravou tlapou přidržuje kouli. V pátém poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někde, jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na oprati, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přijdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu u Dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a poučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem ji ráno gratuloval a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost. Měla radost.
2: A měla radost, no. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme.
3: Ačko.
1: Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle.
1: Dobrý.
4: A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Brenus Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak, pani Sasky, vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornáli?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam
5: ano.
3: Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že som sa tam narodila. Nedovedete si predstaviť ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky,
5: jasné.
3: Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takovej nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teďko jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobré,
1: tak stačí.
5: Děkujem a ano. Příjemný den. Dovidění.
3: Taky
1: děkujeme.
3: Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanu.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
1: Nápodobně.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to. Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Aha. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme
7: super,
1: to tam zapsáno, děkujeme
7: super.
1: Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme, hezký den přejeme, pozdravujte pejska.
3: Hezký den, naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano, tak přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích, tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky. Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária za Ványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám, señor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familio, il vostro in como famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, eh? A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká, tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu, vážně. Mirek nepaparti, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná. A Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava, sava, sava. Je fajfí. Bonjour, oh, l'air très bien, la fille, plus dans Ah. De la calefio, même bien, bien, le parfio. Lumière, lumière, stupide, stupide, humeur, t'es là. T'es Françoise. Fils coco au calais, parce que le pardon. Oh, déchelé.
0: Humoriada. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klepl je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální, ano, dá se globální, říct skoro. Multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok, jak slon vlizí do tramvaje, že remandl
1: na
3: lepasí.
1: Na té chasí, on se pasí, on je on papa, on se on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi samozřejmě, vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha, mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu, já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu, no prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Doufám, že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy, ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, Humor Mezera A nebo B, SMS na 900 11 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibora Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny to dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Kleppl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak má ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenko, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří, ne, to je shoda jmén.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi? V naší rodince je Humor Jádnické.
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Kleppla.
1: My vám děkujeme.
3: A naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Blotavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás, Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavo, jak
1: ten je váš,
4: říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají v televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže přeji hodně, a říkám to upřímně.

0: Je, užívejte život tak, jak se má žít.
1: Přesně tak, děkujeme.
2: Tak, děkujeme pěkně, jdeme se číst hlasy opět, všechno dohromady tady máme. A Bedřich Zelenka bude pokračovat.
1: Ale.
2: Máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
3: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádný. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například, jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Jo. Jo, pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No. S horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A jsme u sportovního tématu, no. Paní Saskia, máte ráda
1: ještě,
2: sport?
1: Já ano? Ještě jenom doplním k tomu Bedovi no. Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Byl strašně
2: tak
1: dlouhý,
2: k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
1: No tak to je, nemáte lepší otázku.
2: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska.
1: Jo, tak
2: teď
1: to
2: je mistrovství v hokeji.
1: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapi, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je
2: ano,
1: pravda.
2: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
1: Ježi, děkuju.
2: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
1: veselá
2: přístupem. No,
1: a taky
2: přesně.
1: Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
2: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano. Familiérně.
3: Ano, ano.
2: Měla jste ráda Silvestry?
3: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
2: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
3: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelná.
2: Aha.
3: Jo.
2: Ale moderátorka už.
3: Moderátorka, ano.
2: Konferenciérka.
3: Ano. Co říkalo, správně, ano.
2: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
3: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
2: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
3: Navíc to byl kamarád vládě Benčíka, že jo?
2: Samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
3: Určitě.
2: Jestli bude vědět odpověď, já
4: paní
2: myslím,
4: Burešová,
2: že ano.
4: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
3: Ano.
4: Můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
3: Aha.
4: Paní Panírková, Dvořáčková,
3: ano.
4: Povodová,
3: ano.
4: Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
2: Prostě legenda.
3: A měla radost.
4: Ty fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
3: No a měl radost tatínek? Měl radost?
4: No obří.
3: Jo,
4: no on byl ročník 1905, jo, on
3: Ježiš,
4: byl takový písma,
3: no
4: cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
3: Jejda.
4: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
3: To jste hodná.
4: No, ale je to strašně dávno. No,
3: no. Jo, bohužel.
4: No, nevadí, nevadí.
3: Čas utíká, no.
4: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
2: Tak paní Aničko, hlasovali jsme.
4: Takže?
2: Hlasovali jsme, paní Aničko. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme, jo, naslyšenou.
4: Děkuju.
2: Mějte se krásně.
4: A mějte se hezky, paní Burešová.
3: Ty taky, děkujeme, naschledanou.
2: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
5: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečně přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
3: Děkujem.
5: Moc se mi to... Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Taky jsem stálou posluchačkou kalendária.
3: To mě těší.
5: Je to... A ráda bych dala hlas za A.
2: Uh-huh.
5: A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a...
2: Děkujeme.
3: Užijem si to na zahrádce.
5: Ať se vám stále daří.
2: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
3: Ano,
2: víkend
3: děkujeme,
2: má
3: ať se vám taky daří.
2: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
3: Ajajaj.
2: Máte ráda teplo? Asi ne.
3: Ano,
2: ne?
3: Ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
2: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
6: Ano, ano, slyšíme se.
2: Slyšíme se, Josefe, povídejte.
6: Ano, ano, dobrý den, přeju vám pěkný den a hlavně zdravíčko, paní Saský Burešová i vám.
2: Děkujeme a mějte se hezky.
6: Taky děkuji.
2: Tak zdravíme dalšího. v podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
7: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Murešovou.
3: Dobrý den, paní Murešová, přeji
7: vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Naschledanou.
3: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
2: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto, Lubomír Kostelka to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
8: Pane Boru, dobrý večer.
9: Dobrý večer.
8: Jsou moc hodní.
9: Ano, koukám.
8: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň zjedna zahraje, člověče, nezlob se.
9: Já se nezlobím.
8: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc laskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
9: Madame,
8: a tady jsem vám přinesla vánočku novoroční. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
9: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti, tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šuplí to, honem. Tak, šuplí. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. No to snad není možné.
8: Petře, jsme sami?
9: Kláro, kde máte vánočku?
8: Prosím.
9: Já jsem si totiž trošičku zdřimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
8: Ani krok. Nepřibližujte se.
9: Proč nemám kráčet?
8: Petře, propadám se hanbou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
9: Kde je Oskar?
8: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
9: Samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
8: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
9: Co pak?
8: Dejte mi cigaretu.
9: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už v březnu, Kláro.
8: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
9: Ježišmarja, jo.
8: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
9: Ne, tak to není.
8: Nemáte si s kým promluvit.
9: Vy přeháníte.
8: Nikdo vám nepodá šálek čaje. A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
9: Ano, jsem jako trosečník.
8: Co to bylo?
9: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
8: Ano.
9: Ano, já mám zastydlou úplně bíbu.
8: Už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
9: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
8: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
9: Adolf s Dominem, já
8: ne,
9: to tušil.
8: Ne, no, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
9: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
8: Božák, on má se samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
2: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré s paní Sasky Burešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezi A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Lubomíra Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskie má něco ještě k jednomu z těchto dvou?
2: Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme
2: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasný. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Fadář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že jo?
5: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Lacrima výpora Silvestr.
1: Tak ještě jednou, jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
3: Ano, určitě.
2: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
3: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
2: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policie při finále fotbalového MOL Cupu v Hradci Králové rozdala pokuty za 60 tisíc. Poblíž pardubické střední školy někdo útočil nožem. Královéhradecká gymnastka Natalie Tučková bude obhajovat titul a zítra bude jasno až polojasno. Hezký podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Policisté v Hradci Králové při středečním finále domácího poháru ve fotbale mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou zadrželi kvůli výtržnostem dva fanoušky. Dalším 8 dali za přestupky pokuty v souhrnu za 60 tisíc korun a jednoho čeká správní řízení. Ve všech případech šlo podle policejní mluvčí Karolíny Macháčkové o příznivce jabloneckého klubu. Vše se obešlo bez zranění.
3: Během opatření byly zadrženy dvě osoby pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů. Jeden ze zadržených se měl dopustit přečinů projevu sympatii k hnutí směřujícím k potlačení práv a svobod člověka a výtržnictví a druhý z nich přečinu výtržnictví. S těmito osobami probíhají standardní úkony trestního řízení.
2: Na udržení pořádku policie při utkání nasadila pořádkové jednotky, dopravní policii, kriminální službu nebo antikonfliktní tým. Opatření byla podle mluvčí umocněna tím, že na zápasu byl jako divák předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který je ze zákona chráněnou osobou. Záchranáři převezli do nemocnice jednoho zraněného člověka po napadení v Poděbradské ulici v Pardubicích. Pachatele, který útočil nožem, policie na místě zadržela. Řekla to mluvčí krajské policie Markéta Janovská s tím, že kvůli napadení policisté museli evakuovat nedalekou střední průmyslovou školu chemickou.
4: Krátce před 14. hodinou odpolední zde došlo k fyzickému napadení mezi dvěma osobami. Vzhledem k tomu, že zadržená osoba měla vztahy nebo má vztah ke zdejší střední škole, rozhodli jsme o evakuaci školy a o preventivní bezpečnostní prohlídce, která aktuálně probíhá.
2: Policie celou oblast kolem školy uzavřela a odklání dopravu. Národní archiv zveřejnil celý záznam ze soudního procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem. Ten byl před 80 lety odsouzený za válečné zločiny, včetně vyhnazení Lidic. Při procesu promluvila také Milada Horáková.
5: Přišla jsem do Terezína v těžkých měsících po atentátu na Heidricha.
6: Den po dni, slovo od slova. V takové podrobnosti si můžou badatelé i laici projít měsíc trvající soudní proces s válečným zločincem Karlem Hermanem Frankem. Celý rozhlasový záznam z roku 1946 zdigitalizoval archiv Českého rozhlasu, který vede Tomáš Duvka.
7: Ten proces byl archivován na zinkových zvukových fóliích. Představte si to jako takovou gramofonovou desku, která má každá asi 3/4 kilo. Je to ohromné množství těchto zinkových desek, asi 1400, dohromady váží skoro 3/4 tuny. Takže ten proces té digitalizace byl velmi náročný.
6: O detailech z procesu s nacistou Karlem Hermanem Frankem si můžete zjistit více na stránkách politickeprocesy.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Sport.
2: V Dobrušce o víkendu rozdělí medaile na mistrovství republiky v moderní gymnastice. K favoritkám na domácí tituly bude patřit také závodnice Slavie Hradec Králové a loňská šampionka ve víceboji Natalie Tučková.
8: Ambice určitě nějaké jsou. Chtěla bych v ideálním případě samozřejmě obhájit mistrovský titul a cílem je převést nějakou medaili.
1: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno nebo jasno, na východě kraje až polojasno, teploty klesnou k 7 a na horách k 5 stupňům. Zítra jasno až polojasno, přechodně až oblačno a na horách velmi ojedinělé slabé přehánky. Teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: S krátkým zdržením počítejte na trase mezi Vamberkem a Lipštejnem na Rychnovsku. Až do poloviny července je tam kvůli propadlé vozovce doprava řízena kyvadlově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
9: Po 17. hodině posloucháte zpravodajsko-publicistický souhrn událostí v Královéhradeckém kraji Českého rozhlasu Hradec Králové z dnešního dne, tedy 21. května. O čem budeme mluvit? Aviatická pouť dnes představila kompletní program pro svůj premiérový ročník v Hradci Králové. Na co se můžou diváci na konci května těšit, za chvíli probereme s reportérkou Adélou Kavříkovou. Jaké bude počasí, poví meteorolog Tomáš Popelka. V Hradci Králové pokračuje přestavba hlavního nádraží s Tomášem Fialou z Hradeckého centra centra Českých drah, o tom bude mluvit Jana Kudyvejsová. Přestože od konce druhé světové války uplynulo už víc než 80 let, válečné hroby v Česku stále přibývají a k tomu je nutno pečovat i o ty starší. Je na to dost peněz, zjišťoval reportér Jiří Hofman. Dnem v kraji vás provede a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.
1: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn dnešních událostí připravil Tomáš Mysliveček.
2: V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začalo hlasování o návrzích v rámci participativního rozpočtu. Lidé můžou volit z 9 projektů vybraných komisí, například mlhoviště, sluneční slonu nad pískovištěm nebo lavičku pro seniory. Mezi 3 návrhy s největší podporou lidí radnice následně rozdělí 750 tisíc korun.
3: V historicky prvním ročníku participativního rozpočtu v Novém Městě nad Metují se objevilo 18 návrhů, polovinu jich komise vyřadila, některé proto, že byly mimo pozemky města, jiné třeba kvůli finanční náročnosti. Pro 9 vybraných návrhů je možné hlasovat do poloviny června, a to pomocí QR kódu, odkazu na webu města anebo na sociálních sítích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Organizátoři aviatické pouti představili kompletní program 34. ročníku, který bude na letišti v Hradci Králové 30. a 31. května. Na co se návštěvníci můžou těšit, prozradíme za pár minut. Královéhradecký kraj navrhuje vyloučit z akceleračních oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů trasu budoucí dálnice D11 u Trutnovského Studence nebo biokoridor v oblasti Starých Buků a Kocléřova. Informovali o tom zástupci hejtmanství. Kraj nedávno zaslal své připomínky na Ministerstvo pro místní rozvoj. V kraji je navrženo 5 akceleračních oblastí pro větrné elektrárny, všechny na Trutnovsku. Některé obce s nimi ale nesouhlasí. V Rudníku na Trutnovsku začala oprava vodojemu. Obyvatelé Bolkova a Janovic by měli podle vedení obce omezit zalévání vodou a napouštění bazénů z vodovodního řadu. Případný nárazový odběr by mohl způsobit výpadek v zásobování vodou. Běžný provoz bez omezení by se měl obnovit na konci května. Ministerstvo obrany eviduje v Královéhradeckém kraji více než 2700 válečných hrobů a pietních míst a jejich počet navíc dál roste. Jak kraj pečuje o ty dřívější, řekne náš reportér před koncem hodiny. Safari park Dvůr Králové nad Labem získal pár drobných afrických šelem zoril malých, oznámil to její mluvčí Michal Šťastný. Zoologické zahrady zapsané v celosvětovém systému ZIMS v současnosti chovají jen 33 těchto zvířat. V Česku zorily mají v Plzni a v Praze, dvorská zoo je doteď neměla.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Už za 9 dnů odstartuje na letišti v Hradci Králové 34. ročník největšího civilního leteckého dne v Česku. Aviatická pouť, kterou byli návštěvníci v uplynulých třech dekádách zvyklí sledovat na letišti v Pardubicích, se do Hradce Králové stěhuje kvůli přesunu vojenských letounů z Čáslavské armádní základny do Pardubic. Kompletní program dvoudenní akce představili organizátoři dnes dopoledne a byla u toho naše reportérka Adéla Kavříková, kterou vítám ve studiu. Ahoj Adélo.
1: Hezký den. Organizátoři dnes potvrdili, že přesun vnímají jako takový začátek nové éry. Spolu se zástupci Hradce Králové, Královéhradeckého kraje a hradeckých leteckých služeb dnes na letišti podepsali memorandum, podle kterého zůstane aviatická pouť v Hradci minimálně do roku 2030. Připomeňme, že místní letiště je na rozdíl od toho pardubického civilní. Ten prostor tady není tak přísně střežený, nesídlí tady třeba utajovaná technika a pořadatelé tak slovy letového ředitele aviatické pouti Petra Kovačky nemají tolik svázané ruce. Nově třeba můžou zájemcům z řad veřejnosti umožnit přílet na akci vlastním letadlem.
0: Adélo, ty si dnes dopoledne mohla mezi prvními nahlédnout do toho chystaného programu. Tak jak to vypadá?
1: Na nebi se lidem představí víc než 40 letounů. Jedním z těch divácky nejatraktivnějších bodů programu bude zřejmě vystoupení dvojice švédských akrobatek, které se, a to podotýkám, za letu představí na křídlech žlutého dvouplošníku. Já sama jsem dnes dopoledne se několikrát ujišťovala, jestli slyším dobře. A o podrobný popis toho vystoupení jsem pak požádala právě Petra Kovačku.
2: Oni už startují s těmi slečnami na letadle a ještě do toho jako mezi tím dělá akrobaci, že on bude dělat výkruty, přemety a do toho tam ty holky budou pohybovat se po tom letadle a je to opravdu jako divácky zajímavý.
1: A kromě wingwalkerek nebo česky řečeno křídlochodkyně dorazí na letiště taky kompletní historická flotila Flying Bulls ze Salzburku a v české premiéře americká stíhačka z konce druhé světové války Bearcat. Moderní letectví tam pak zastoupí český akrobat Martin Šonka nebo dvojice německých proudových stíhaček Eurofighter Typhoon. Armáda navíc předvede výsadek parašutistů z transportního letounu CASA nebo ukázky pozemní obrněné techniky.
0: Je hradecké letiště na tak velkou akci a dvoudenní nápor návštěvníků připravené?
1: Vedení letiště mi dnes potvrdilo, že přípravy je vrcholí a příští týden čeká areál finální kontrola z Úřadu pro civilní letectví. Kvůli aviatické pouti bylo nutné posílit počet dispečerů na řídící věži a zajistit taky vyšší požární kategorii pro letový provoz. Výhodou Hradce Králové je ale mimo jiné i větší prostor než v Pardubicích. Zatímco loni tam akci navštívilo dohromady 22 tisíc lidí, hradecký areál je kapacitně připravený zvládnout až dvojnásobnou účast.
0: Mohla bys ještě na závěr pro ty, kteří se na aviatickou pouť chystají, přiblížit, jak bude příští víkend organizovaná doprava?
1: Tak veškeré podrobnosti o tom, jak se příští víkend na letiště dostat, jsou dostupné na webových stránkách aviatické pouti. Mimo vlastního letadla, auta nebo třeba jízdního kola budou moct návštěvníci v pravidelných časových intervalech využít taky kyvadlovou dopravu mezi vlakovým nádražím a letištěm. Na řízení provozu se pak kromě organizátorů budou podílet taky policisté a strážnici.
0: Do programu aviatické pouti, která se letos poprvé bude konat na hradeckém letišti, nahlédla dnes reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

0: počasí.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Je čtvrtek 21. května a zítra pátek, před námi víkend, skoro dalo by se říct. Tak ptám se meteorologa Tomáše Popelky na ten výhled. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání.
2: Dobré odpoledne. No, co se týká výhledu, tak vypadá celkem nadějně. Počasí u nás bude ohlivňovat minimálně v konce týdne oblast vysokého tlaku vzduchu. Takže co se týká dnešní noci, tak zpočátku ještě takové oblačné počasí, už je to bez přehánění, kdy se vyskytovaly hlavně v Podhorlíčí, ale úhrny byly v podstatě pár deseti milimetrů a jedna přehánka nám proběhla přes Bydžov, tam to bylo 1,5 mm, jinak to se srážil pro dnešek všechno a až do neděle by se vyskytovat nic nemělo. Během noci postupně ubývání oblačnosti na polojasno, skoro jasno, a teploty by nám klesly na 10 až 7 stupňů. Vítr bude foukat ještě teďka z podvečera severozápadní, severní 2 až 6 metrů, ten postupně bude slábnout na slabý proměrlivý a v druhé polovině noci tam bude i bez větří. Zítra začneme zase nějakým jasným polojasnem a denní chodem dneska ještě kupují ta oblačnost, takže přechodně bude až oblačno. A jak to vypadá, pouze na horách by se mala objevit velmi malou pravděpodobností oddělená slabonka a přehánka. Teploty budou zítra vyšší 20 až 24 stupňů a vítr bude fukat slabý severozápadní odpoledne severovýchodní 4 metrů.
1: Mm-hmm. No, děkujeme. Tak pod předpověď je moc pěkná, kromě těch, kteří budou muset chodit po zahrádce s kropičkou a zalévat. Takže děkujeme Tomáši Popelkovi, přejeme pěkný zbytek dnešní služby.
2: Ještě sobotu neděli jsme se domluvili.
1: No tak jo, tak dobře.
2: No tak tam to počasí nebude se moc lišit. V podstatě po oba dva dny většinou jako jasné až polojasné počasí, během dne kupovité oblačnost až na oblačno a zase pouze na horách by se mohly objít ojedinělé slabunky a přehánky. Teploty v sobotu po ránu 12 až 8, odpoledne 24 až 28 stupňů, v neděli 13 až 9 po ránu a odpoledne by se mohly teploty dostat až někam 29, takže opravdu teplý víkend.
1: Děkujeme. Vy jste to tak shrnul na začátku s těmi srážkami, že až do neděle nic, tak jsem si myslela, že tím končí výhled. Tak jsem ráda.
2: Ne.
1: Že jste to ještě upřesnil a přidal podrobnosti. A mějte se krásně. Děkujeme Tomáši Popelkovi. Hezký den.
2: Je hezký den.

0: životě.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
2: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
1: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
2: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
1: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
2: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: O čem se mluví?
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a pěkný den přeje Jana Kudivejsová. V Hradci Králové pokračuje přestavba hlavního nádraží, je to akce za zhruba 10 miliard korun. Byla zahájena loni na podzim a naplno pak práce začaly letos na jaře. Jak ovlivní život cestujících nejen v Královéhradeckém, ale i na trasách do Pardubického středočeského kraje? Jak se plánují výluky a náhradní doprava? A pokud potká cestujícího na trase nějaká komplikace, na koho se má obrátit s případnou reklamací? O tom dnes budeme mluvit s Tomášem Fialou z Hradeckého centra Českých drah. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Český rozhlas Hradec Králové. O čem se mluví?
1: Hlavní nádraží v Hradci Králové patří mezi nejfrekventovanější stanice v Česku. Denně jim projde na 20 000 cestujících, využije ho víc než 200 vlaků. Přestavba by měla trvat do konce roku 2031 a tak rozsáhlá akce se samozřejmě neobejde bez omezení. Například teď až do 27. května trvá hned několik výluk. Jak dlouho dopředu je potřeba tohleto plánovat?
2: Existuje takzvaný roční plán, který zohledňuje nějaké plány výluk, jak by to mělo v tom průběhu roku probíhat, a potom je krátkodobý plán, který vlastně ty výluky ještě zpřesňuje, a ten je vždycky na 4 měsíce. Takže 4 měsíce dopředu už bychom měli pevně vědět, jak ta výluka bude vypadat, co bude potřebovat, na které trati se bude muset zajistit náhradní autobusová doprava.
1: Takže co se děje teď aktuálně? Až do 27. května, a bylo to od 18. nejedou vlaky na trati mezi Hradcem Králové, Chlumcem nad Cidlinou a Poděbrady. A jaké jsou ty další výluky?
2: V současné době se dělají traťovody a elektrizace na Jižním Zlaví, takže vlastně museli jsme zavřít tratě směrem na Chlumec a Poděbrady a zároveň i na Opatovice nad Labem, respektive Pardubice. Tyto výluky generují velký počet autobusů, protože s tou jsou frekventované tratě, a samozřejmě cestující se musí zorientovat na nádraží, protože máme jiné nástupiště na každý směr, tak aby jsme trošku rozdělili tu dopravu před nádražním prostorem a nedocházelo k nějakým kolizím s městskou hromadnou dopravou. Další výluky nás

0: Kolínkem a Kolínem, kontrolujte mě. Od 23. do 27. autobusy místo vlaku budou jezdit mezi stanicemi Hradec Králové Opatovice nad Labem a ve dnech 21. a 22. května výluka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Vlaky v době výluk nahrazují autobusy. Kolik jich potřebujete?
1: Tak v současnosti se tam pohybuje asi 70 až 80 autobusů denně, které se samozřejmě protáčejí, vzhledem k tomu, že jezdí autobusy až do Poděbrad, což je 50 km zhruba, tak samozřejmě všechny autobusy v Hradci nepotkáme. Ale na výluce je nasazeno momentálně 80 autobusů.
0: Jak velký problém je to zajistit? Je třeba dostatek řidičů?
1: My si vlastně práci najímáme. České dráhy na to mají speciální dceřinou společnost, takzvaný ČDBus, který něco pokryje z vlastních zdrojů a další práci si najímá. Na tuto výluku bylo zajištěno nějaký konzorcium dopravců, kde vlastně potkáte na této výluce asi 10 dopravců.
2: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
0: Dnes je s námi technolog NAD, tedy náhradní autobusové dopravy, Tomáš Fiala. Bavíme se o tom, co velká rekonstrukce Hradeckého nádraží znamená pro cestující, že jenom teď aktuálně pokračuje několik výluk, které mají přesah i do Pardubického a Středočeského kraje. A přitom je tu upozornění, že ne všechny spoje budou mít zajištěné návazné přípoje. Co přesně to znamená, že se svezu autobusem, ale nebudu mít čím pokračovat dál?
1: Ne. V rámci zachování nějaké plynulosti dopravy v celém Královéckém kraji a v těch ostatních krajích, tak existuje takzvaný výlukový jízdní řád, který vlastně tu původní vlakovou linku, která je jenom jedna, rozdělí třeba na tři linky. Jedna je náskoková, která pozbírá ty cestující tak, aby měli přípoj návazný potom třeba na Prahu. Potom je linka přímá, která odveze ty cestující přestupové, ale zase nikde nestaví. A potom je linka takzvaná rozvozová, která pozbírá ty cestující, který přijedou od dalších spojů, třeba od Všestar nebo od Tiniště a doveze je do své cílové destinace. To, že nemají návazné spoje, znamená, že prostě některé ty náskokové nebo některé ty pozdější prostě nemusí mít přípoj a ten cestující, pokud cestuje, tak by se měl o své cestě informovat. Má na to několik možností. Může se informovat na webových stránkách našich nebo se může informovat na našem portálu Můj vlak, kde vlastně najde všechno spojení a jsou tam i informace o výluce, takže aktuální spojení na konkrétní den, včetně výlukových opatření. Je to i na IDOSu, anebo se může informovat v našich pokladnách nebo v ČD centru v Hradci Králové.
0: Přesto někteří cestující, zvláště asi ti, když cestují spíš na hrazově, tak mají stížnosti nebo tak poznamenávají, že informace o těch náhradních autobusech jsou nepřehledné. Od začátku výluk bylo potřeba hledat nějaké vylepšení v tomto směru v informacích označování zastávek jednotlivých autobusů. Teď nemyslím třeba ty informace na webu, ale potom už opravdu to praktické přestupování a cestování.
1: Máme standardní nějaký systém, kde ty informace poskytujeme, v tom nám pomáhají i média, protože samozřejmě informace dáme do médií. Pokud je to v rozhlase, samozřejmě dobře, pokud se to objeví v televizi, tak přece jenom ty cestující zpozorní. Potom teda v případě této výluky, která je tak komplikovaná, tak jsme se rozhodli rozdělit stanoviště, takže zvláště stanoviště na Pardubice a Opatovice a zvláště stanoviště na Chlumec nad Cidlinou a Poděbrady. Zaměstnáváme přes dopravce, zaměstnáváme tři koordinátory, kteří jsou u těch autobusů, u těch jednotlivých stanovišť. A potom ještě máme svoje zaměstnance, kteří by měli směřovat ty cestující na ty stanoviště, od kterých jim ten autobus konkrétně pojede.
0: Pokud přece jenom nastane situace, že se cestujícímu nějak zkomplikuje to cestování, jak se to řeší, když člověku vznikne nějaké zpoždění, například nestihne další spoj, přijde pozdě do práce, nedostane se včas k lékaři, je možné podat reklamaci, jak postupovat?
1: Cestující s náma má standardní smlouvu, jako kdyby měl zakoupený normální lístek na vlak, a pokud k tomuto dojde, může samozřejmě cestou reklamační požadovat nějakou náhradu škody. To je přes den, protože těch spojů jede víc a v noci už je zajištěno to, že ten cestující se vždy musí dostat do své cílové destinace, buď ty spoje mají delší čekací dobu, nebo přes náš dispečing, nebo přes naše informace mu náš dispečing zajistí třeba taxi domů, tak aby dojel do té destinace, nebo nocleh, aby ten cestující byl zajištěn i po dobu toho, když ty vlaky nejedou.
0: Co se týká teď aktuálního dění, tak dokonce ty výluky a situace na nádraží omezila parkování v okolí nádraží, kde konkrétně?
1: Samozřejmě omezila, protože jestli znáte situaci před nádražím vlakovým, tak je dost frekventovaná v rámci městské hromadné dopravy a pokud my tam ještě nasadíme svoje auto,

0: autobusy, tak samozřejmě těch prostředků je tam daleko, daleko víc. My standardně používáme stanoviště EF a příjezdové IE, které jsou u ČEZu. A tentokrát jsme ještě vyhradili parkování v ulici Sladkovského, kde právě máme stanoviště P, kde odjíždějí spoje na Opatovice a Pardubice. A na druhé straně je zákaz zastavení tak, aby se zajistila šířka pro provoz městské hromadné dopravy.
1: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví s Janou Kudivejsovou a jejím hostem.
2: Dnes je naším hostem Tomáš Fiala z Hradeckého centra Českých drah. Bavíme se stále o organizaci vlakové přepravy cestujících v době rekonstrukce hlavního nádraží v Hradci Králové. Zmínili jsme už i omezení parkování v okolí nádraží, taky výluky, které potrvají teď zatím do 27. května, ale rekonstrukce má trvat do konce roku 2031. To znamená, že asi spousta výluk a spousta dalších omezení je ještě před námi. Vy jste to naznačil, jaký bude ten další harmonogram, další výluky. Luky plánujete dlouhodobě nebo i potom třeba podle aktuálních prací, až se změní počasí, třeba všechno nepůjde dělat úplně tak rychle, jak se předpokládá. I třeba podle toho pak to musíte přizpůsobit.
0: Samozřejmě to je spíš věcí zhotovitele, ale už se nám letos stalo, že v lednu jsme měli nějaké výluky na základy stožáru, kde se betonuje, a samozřejmě byly mrazy, takže ty výluky se nemohly konat, využily se pro jiné akce, ale v případě, že potom to nejde sloučit s nějakou jinou výlukou, tak se znova ta výluka musí vzít, protože se ty práce neudělaly. My se ještě snažíme, i když máme omezení v Hradci Králové, tak se snažíme v rámci údržby ještě ty úseky spojovat. Takže teďka prostě máme i vyloučený úsek do Chlumce, do Velkého Seka, tak aby prostě se tam v rámci té výluky provedlo co nejvíc prací, aby ty cestující to omezení měli třeba pouze jednou, aby nemuselo se brát několik výluk na té trati. To samé platí na Jičín, to samé platí na Týniště. Hradec Králové je vlastně stanice, do které zaústuje 5 tratí a všechny vesměs, kromě části dvojkolejného úseku do Pardubic, jsou jednokolejné. Takže když tam omezíte nějakou dopravu, vždycky musíte zavést náhradní autobusovou dopravu. Mm-hmm.
2: No a jinak jste říkal, že v říjnu se počítá s další takovou větší výlukou, která určitě poznamená hodně cestujících, protože je to taková frekventovaná trať a trasa Hradec Jaroměř.
0: Ty stavební postupy mají určitý řád. Nejdřív probíhají přípravné práce, to je toto období, a potom už se začne budovat to konkrétní kolejiště, zhlaví, další nástupiště. V současné době ty měsíce, které budou přes prázdniny, tak se víceméně bude odbývat ta pracovní činnost na nákladových kolejích a neomezí cestující pouze po nějaký minimální čas, ale od 1. října už bohužel, jak teď máme to jižní zhlaví, tak budeme dělat severní zhlaví a tam zase už nemůžeme jezdit na 3 směry, to znamená na Jičín, na Jaroměř a na Týniště na Torlici.
2: Budou do toho roku 2031 nějaká období úplně bez výluk?
0: Obávám se, že asi ne, protože samozřejmě, jak budou ty stavební postupy nabývat a jak se budeme přibližovat těm kolejím, které jsou u budovy nádraží, tak tímto omezení bude větší. Stavební firma vybuduje další nástupiště, kde část a provizorní nástupiště, kde část té dopravy přesuneme, což nebude úplně taky komfortní pro cestující, protože budeme procházet stavbou, ale pokud budeme dělat přímo koleje a nástupiště u staniční budovy, které se nyní používají pro osobní dopravu, tak samozřejmě to omezení bude výraznější.
2: No a my jsme mluvili o omezení pro řidiče parkování v okolí nádraží, že teď tedy potrvá do 27. května, kdy končí ty hlavní výluky. Počítá se s tím, že se toto bude opakovat?
0: Bude se to opakovat. My jsme původně zamýšleli, že to vyhradíme po celou dobu těch velkých výluk, což úplně nepřišlo jako vhodné, zvláště k tomu, když ty výluky nebudou, tak povolí to parkování. Takže skončí výluka teď 27. května a parkoviště zase uvolníme a předpokládám, že ho zase pronajmeme od 1. října tohoto roku. Chtěli bychom standardně využívat tento prostor, protože před tím nádražím moc možností není, a na druhou stranu už to máme nějakým způsobem připravené, takže jenom obnovíme a upravíme datumy. Samozřejmě budeme ty nástupiště podle frekvence a podle toho, na který směr toho bude jezdit nejvíc, budeme upravovat. Takže prosím cestující v případě cest potom od toho října, aby se informovali, kde vlastně jejich spoje budou stát.
2: Dobře, ale informovat se můžou samozřejmě celou dobu, jak jsme říkali, v aplikaci Můj vlak.
0: Ano, v aplikaci Můj vlak, na webových stránkách Českých drah, anebo přímo na nádražích a v pokladnách v ČD centru Hradci Králové.
2: Tak vám děkujeme za informace. Naším hostem dnes byl Tomáš Fiala, technolog NAD náhradní autobusové dopravy z Hradeckého centra Českých drah. Děkujeme, Jana Kudivejsová přeje taky pěkný den, naslyšenou.
0: Děkuji, pěkný den a šťastné cestování.
1: Český rozhlas Hradec Králové, o čem se mluví?

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. Věřili byste tomu, že tato luštěnina se pěstuje už několik tisíciletí? A není divu, cizrna nabízí jemně oříškovou chuť a v kuchyni se s ní dá doslova čarovat. A navíc je opravdu zdravá. A proto si ji v sobotu uděláme. Doufám, že i vy.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji. Pomník padlým je už zažitý kolorit návsi v obcích po celém Česku. Péči o válečné hroby a pietní místa navíc upravuje zákon. Královéhradecký kraj proto letos znovu podpoří opravy a údržbu takových míst. Podrobnosti k tomu má reportér Jiří Hofman. Jirko, na co letos Královéhradecký kraj přispěje a jak velkou částkou?
1: Kraj letos rozdělí 500 000 korun mezi 8 projektů. Peníze půjdou hlavně na opravy památek spojených s prusko-rakouskou válkou roku 1866. Obnovy se tak dočkají například hromadné hroby v Trutnově, pomníky v Rosnicích nebo obelisk na hřbitově v Rokytnici v Orlických horách. Podporu získali také opravy hrobů v Máslojedech, Opočně, Radimi nebo památníku bojovníků za svobodu v Nechanicích. Královéhradecký kraj je totiž s válkou roku 1866 historicky úzce spojený. Právě tady se odehrála rozhodující bitva prusko-rakouské války a dodnes jsou v krajině stovky pomníků, vojenských hřbitovů nebo jen jednotlivých hrobů vojáků.
0: Kolik tedy válečných hrobů ministerstvo obrany eviduje v našem kraji?
1: To číslo je celkem 2713 válečných hrobů a pietních míst. Přes 1100 z nich jsou přímo hroby z ostatky padlých nebo zemřelých vojáků, včetně 6 osárií, tedy takových kostnic. Další připomínají oběti válek formou pomníků nebo pietních míst. A nejde jen o válku z roku 1866, evidence zahrnuje také hroby a památníky z první i druhé světové války.
0: No a počet těchto míst navíc stále roste, zvyšuje se.
1: Ano, nové válečné hroby archeologové nachází například při velkých stavebních projektech. Jedním z příkladů je stavba dálnice D35. Velkou roli ale hraje také digitalizace historického katastru válečných hrobů z období první republiky, kterou ministerstvo obrany dokončilo začátkem letošního roku. Jde o historickou evidenci válečných hrobů, kterou už ve 20. letech minulého století pořizovali četníci tehdejšího Československa z podnětu Ministerstva národní obrany. Zapisovali do ní hlavně hroby vojáků a civilistů z první světové války. Tedy lidí, kteří zemřeli na následky zranění, nemocí nebo válečných útrap doma, v lazaretech, nemocnicích nebo třeba v zajatických táborech.
0: A proč je digitalizace tak důležitá?
1: No, mnohá z těchto míst dnes nejsou označená nebo postupně zanikla. Díky té digitalizaci se je daří znovu dohledávat v terénu, potvrdit jejich existenci a zanést je do současné evidence. Ministerstvo obrany pak společně s obcemi usiluje o jejich obnovu a důstojné označení. Podle zákona o válečných hrobech se navíc na všechny padlé pohlíží stejně, bez ohledu na národnost nebo to, v jaké armádě bojovali.
0: Říká reportér Jiří Hofman.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: Marek Ztracený a Český rozhlas Hradec Králové po 17. hodině jsme vám připomněli události dnešního dne, tedy čtvrtka 21. května a jaký bude pátek v našem vysílání. Průjezd uzavřenou silnicí mezi Rudníkem a Javorníkem, kde silničáři opravují svah, je možný pouze se speciálním povolením. Požádat o něj mohou místní obyvatele, kteří denně dojíždí do Trutnova. A tomuto tématu se zítra bude věnovat Kateřina Kohoutová. Jana Házová zmapovala, kde všude v kraji se bude konat muzejní noc, uslyšíte v zítřejších zprávách. Náchodští kriminalisté odhalili organizovanou skupinu distributorů pervitinu a marihuany. Policisté zadrželi a obvinili z drogové trestné činnosti dva muže a jednu ženu. Trojice má podle vyšetřovatelů na svědomí stovky případů prodeje zakázaných látek a téma na zítra pro Václava Plecháčka. Zítra se ve zpravodajství ještě dozvíte, že ve dvoře Králové nad Labem zdraží pronájem městských bytů. Rozhodli o tom radní města. Jaké budou podmínky, zjišťoval také Václav Plecháček. Dnem v kraji vás provedla Romana Joudalová.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
1: Za chvíli nás čekají zprávy, v 18 hodin chystá je pro vás Tomáš Mysliveček a pak vám nabídneme další rozhlasovou návštěvu. Kolegyně Vlaďka Vildová se na ní vydala za Pavlem Nožičkou, emeritním ředitelem kulturních zařízení města Jičína.

0: Radioservis představuje
1: Jakub Fránek, Tropické noci.
2: Psychologický thriller o tajemstvích, která měla zůstat navždy skryta.
1: Opravdu to udělal. Způsobil smrt člověka. Nechal telefon dopadnout na koberec a zdravou rukou si zakrýval skřivenou tvář.
2: Tropické noci. Audiokniha v brilantním podání Jiřího Vyorálka v e-shopu radiotéka.cz.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hradečtí zastupitelé podpořili odvolání Denise Doksanského z představenstva hokejového Mountfieldu. České zemědělství je podle agrární komory v krizi. Fotbalová reprezentace oznámila nominaci na kemp před mistrovstvím světa. A noc bude skoro jasná nebo jasná, teploty klesnou k 5 stupňům. U zpráv vás vítá a pěkný podvečer přeje Tomáš Mysliveček. Zastupitelé Hradce Králové udělali další krok k odvolání opozičního zastupitele a poslance z hnutí ANO Denise Doksanského z představenstva hokejového klubu Mountfield HK. Schválili, že primátorka Pavlína Springrová z Hradeckého demokratického klubu bude na valné hromadě hlasovat pro jeho odvolání. Doksanský označuje postup vedení města za politickou mstu kvůli jeho působení ve sněmovně a kritickému vystupování na jednáních zastupitelů.
5: Pro návrh hlasovali koaliční zastupitelé a část opozice. Zastupitelé z hnutí ANO a SPD se zdrželi. Pokud valná hromada Doksanského odvolá, měl by ho v představenstvu klubu nahradit zastupitel Petr Nebeský z uskupení Rozvíjíme Hradec. Spor souvisí s Doksanského působením ve střední škole Sion High School, která měla v minulosti s některými studenty a jejich rodiči spory kvůli údajně neoprávněnému vymáhání školného. Doksanský to odmítá. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Na Bartoňovu útulnu v Pekle u Nového Města nad Metují na Náchodsku se vrátila replika pamětní desky Jiráskovy horské cesty. Nové znamení nahradilo původní historickou desku z roku 1921, kterou loni v červnu odcizil neznámý pachatel. K výrobě věrné kopie pomohla moderní 3D technologie a galvanoplastika. Klíčové podklady pro její vznik poskytli sami turisté, kteří po krádeži poslali své historické fotografie z rodinných archivů. Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Ministr zemědělství za SPD Martin Čebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat. Pokračuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
6: Ministerstvo zemědělství situaci průběžně monitoruje a možná řešení budeme hledat i na evropské úrovni. Pokud existují nástroje, které lze v rámci Evropské unie využít, včetně krizových mechanismů, budeme usilovat o jejich využití.
3: Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací, úlevy na sociálním pojištění nebo zvýhodnění produkčního zemědělství. Doležal dnes zároveň na sjezdu obhájil post předsedy agrární komory.
4: Sport.
3: Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra figurují v 29 člené nominaci české reprezentace pro přípravný kemp před mistrovstvím světa. Oba byli po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou vyřazeni z kabiny Slávie. Nováčky jsou Hugo Sochůrek, Kristofer Kabongo a Alexandr Sojka. Finální nominaci na šampionát oznámí Koubek po přípravném utkání s Kosovem na Letné 31. května.
4: Počasí.
3: V noci bude skoro jasno nebo jasno, na východě kraje až polojasno, teploty klesnou k 7 stupňům, na horách k 5. Zítra čekáme jasno až polojasno, přechodně až oblačno a na horách velmi ojedinělé slabé přehánky. Teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Až do konce října na Trutnovsku pokračují opravy silnice 567 mezi Rtyní v Podkrkonoší a Bohdašínem. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pěkný čtvrteční podvečer. Po 18. hodině vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové. Hostem další naší rozhlasové návštěvy bude Pavel Nožička, emeritní ředitel kulturních zařízení města Jičína, amatérský herec, spoluzakladatel některých divadel a člověk, který se podílu na kultuře ve městě věnuje už bezmála 50 let. Vydala se za ním s mikrofonem kolegyně Vlaďka Vildová. Příjemný poslech přeje Romana Joudalová.

0: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: Český rozhlas Hradec Králové.
2: Myslím, že bychom mohli u tebe chvilku natáčet.
1: A jo.
3: Posloucháte rozhlasovou návštěvu. Naše první zastavení je symbolické a je to biograf Český ráj. Z ruchu ulice 17. listopadu jsme se přesunuli z toho sloupový biografu do vestibulu. Sami jste slyšeli, jak je to hlučné. A Pavel Nožička mě tady pozval dál. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech této nejen filmové návštěvy vám přeje Vlaďka Vildová. Mým hostitelem je Pavel Nožička a to místo, jak už jsem naznačila možná, je pro něj tady symbolické. Nejen tím, že už je to krásný, upravený prostor, který se vrátil zpátky k tomu vznešenému prostoru, kterým byl, ale také proto, že on s biografem Český ráj, tehdy s Kinem Svět, propojil svůj kulturní a osobní život. Ale teď tady řediteluje, i když prý je to vedoucí, se říká Michal Miškovský. Tak jak jste se vůbec vy dva poznali?
4: Pavel Nožička scháněl vedoucího biografu, no vlastně tenkrát provozního biografu. Nějak se dozvěděl o mě a tak mě zavolali, pozvali mě do Jičína a já jsem přijel a už jsem tady zůstal.
3: Vzpomenete si, jak na vás působil třeba na začátku?
4: Jo, ano, působil velice fajn. Bylo vidět, že ta kultura ho baví a že chce poskládat tým v kulturní zařízení města Jičína, který bude tu kulturu dál vést a fungovat v kulturním domě. No a potřeboval vedoucího kina, tak zavolal mě a už jsem vlastně zůstal tady v Jičíně, těch 20 let už tady jsem.
3: Byl to přísný šéf?
4: Byl někdy přísný, ale většinou vždycky férový. Spolupráce s ním byla, já si myslím, že super.
3: Čeho si na něm považujete? Je to třeba taková schopnost sarkazmu určitého, nebo?
4: Určitě. Schopnost sarkazmu byla vždycky, ale vždycky to bylo to férové jednání, vedení a nikdy vlastně nezasahoval do našich tvůrčích nápadů a naopak je spíš vítal.
3: Michale, tady je důležité říci, že my jsme v navráceném biografu Český ráj, že on se vrátil k té své původní podobě, která byla devalvována za uplynulého režimu. To je vlastně takové přechodné období, i protože já už jsem vzpomínala, že jsem se tady s Pavlem Nožičkou sešla před lety a že to byl ten takzvaný plovoucí biograf, ještě jsme říkali tenkrát také s tím sarkazmem určitým. Vy jste nějak spolu třeba bojovali za to, aby se ta podoba vrátila zpátky? Vzpomenete na to?
4: Pavel už začal bojovat v 90. letech k tomu, aby se biograf opravil a v podstatě mu to vydrželo až do rekonstrukce biografu a prošli jsme jim pak už my dva spolu a myslím si, že se povedla zdárně. Sice je důležité, že vrátil biografu Český ráj ten jeho původní název a na to jsme hrozně pyšní a hrdí a jsme rádi, že máme biografa, ne kino.
3: Byl ten boj někdy na kordy, dá se říct, protože samozřejmě je tam ta úředničina, kterou to všechno muselo projít a procházet.
4: Nemyslím si, že úplně na kordy, ale vlastně město Jičín náš biograf má rádo. Tak současné vedení města k tomu bylo nakloněno, aby se biograf opravil a tak se tomu stalo. Ale byla to cesta dlouhá, náročná, trnitá a spletitá.
3: Je možné tedy říci, že Pavel Nožička je také houževnatý člověk a že když si něco umané, tak jde zatím?
4: To si myslím, že určitě. A jde s tím dlouhodobě a vytrvale zatím.
3: Michal Miškovský vypadá spokojeně a jsem si jistá, že si nic z toho, co teď řekl, nevybájil, nevymyslel. Ostatně naslouchá nám tady i Michael Jackson. Jsme v biografu, to je nový film, který ano. Právě je v kinech.
4: A máme pořád diváky, už máme asi 10. reprízu a pořád diváci chodí a pochvalují si, protože máme skvělý zvuk Dolby Atmos a tento film je v Dolby Atmos, takže odchází naprosto plní zážitku a plní Michaela Jacksona.
3: A Dolby Atmos, to je záležitost až té revitalizace biografu? Nebo už jste měli předtím něco kvalitního? Ale já vím, že Pavel se o to snažil už v minulosti.
4: My jsme tady vždycky měli na svou dobu relativně kvalitní zvuk, ale teď už to je ta nejvyšší špička, která vlastně jde nainstalovat do biografu a nic lepšího na světě už prostě není.
3: říká trochu s píchou v hlase Michal Miškovský. Michale, děkuji, že jste vstoupil do naší rozhlasové návštěvy, kterou dnes natáčíme v Jičíně, v místě, kde se narodil můj dnešní, dalo by se říci, hostitel, protože já jsem tady host. Host Michala Miškovského, ale hlavně host Pavla Nožičky. A já se vracím zpátky v této části rozhlasové návštěvy. My se musíme podívat na začátek.

0: Posloucháte rozhlasovou návštěvu, na kterou jsme přišli nejen za filmovým uměním, hlavně jsem přišla za svým dnešním hostitelem, Pavlem Nožičkou.
1: Já jsem do tehdejšího Kina Svět přišel co by nájemce v roce 92. Od 1. ledna 92 jsem se stal nájemcem, což byla vlastně taková bizarní shoda okolností, protože my jsme jičínské kino měli rádi už předtím, myslím sebe a svoje kamarády, se kterými jsme tady obnovili filmový klub. A na začátku 90. let jsme dostali takový nápad, že by bylo potřeba s jičínským kinem něco po dramaturgické a provozní stránce udělat. A na městském úřadě nám pan starosta řekl, že to je sice hezká myšlenka, ale že by chtěl jít cestou pro nájem. Podotýkám, že opravdu začátek 90. let, že jsme o tom nikdo nevěděli vůbec nic, po soukromém podnikání, notabene v kultuře. A tak jsem si kolem toho začal zjišťovat nějaké věci a připravil jsem si takový asi 6-stránkový elaborát pro výběrovou komisi, proč je to nesmysl. Když jsem procházel s tím výběrovým řízením, tak jsem to vlastně bral tak trošku jako z legrace, protože jsem si říkal, s tímhle mě vyhodějí, protože já jim tady dávám na číslech a na nějaký analýze najevo, že to, co vymysleli, vůbec jako nedává smysl. No a výsledek ten byl, že jsem to k mému velkému překvapení vyhrál, to výběrové řízení. Došlo k určitým kompromisu v představách radnice a v představách mých a od toho 1. ledna 92 jsme to tady rozjeli. A je teda pravda, že tenhle ten prostor je pro mě i osobně hodně zásadní, protože my jsme se sem nastěhovali s celou rodinou, v té době jsme měli jenom syna, pak se nám narodila ještě dcera. Bydleli jsme tady v kině, což třeba mému synovi v první třídě nechtěli spolužáci věřit, že bydlíme v kině, a tak se kluci kvůli tomu poprali, tak já jsem pak udělal takovou jako exkurzi té třídy do kina.
2: Do bytu ne,
1: ale jako ukázal jsem celý kino a pak jsem jen tak jako zmínil, že tady jako bydlíme, tak ty děti jako zjistili, že ten Honza jako nekecal, že to tak opravdu bylo, čili vlastně ten můj osobní život a profesní život je s touhle budou neuvěřitelným způsobem spojený, vždycky už to pro mě i tak bude. Vlastně jsme tady strávili takhle jako rodina nějakých asi 11 let, než jsme se přestěhovali na jiné místo Jičíně. Vlastně jsem pak ten už tehdy biograf připojoval ke kulturním zařízení města Jičína v roce 2005.
0: Tak Pavle, a já teď přiznám barvu, protože by mi nebylo úplně milé ti vykat.
1: Tak.
0: My se známe už léta. První návštěva u tebe jako u soukromého podnikatele, to byla rozhlasová a nebyla to návštěva, byl to spíš takový vstup, taková reportáž právě z toho zákulisí Kina Svět, kdy jsem i v tom vašem bytě mohla slyšet hlasy z plátna, které se ozývaly. Já to trochu záviděla, protože jsem do toho Kina Svět jsem chodila už od úplně prťavé holčičky. Ten prostor mě učaroval. Tak jsem záviděla, ale ono to až tak k závidění nebylo. Bylo to takový, dalo by se říct, trošku průchodák a nijak velký byt. A hlavně asi také nebyl moc zdravý. To kino bylo v dost špatném stavu.
1: To popisuješ to naprosto přesně. Bylo to takový jako dobrodružný po všech stránkách, i to bydlení bylo neúplně standardní, ale bylo to fajn. Nemůžu posluchačům doporučit bydlet v práci, není to ideální, ale prostě jsou to vzpomínky, které už jako prostě nikdy nevymažu, nechci je vymazat. Je zajímavé, že vlastně teď v tom prostoru toho bývalého bytu je taková jako konferenční místnost, které jsme začali říkat biosalonek, kam se vejde asi kolem 20 lidí a chodí tam třeba i naše filmové návštěvy nebo účinkující, kteří tady vystupují v biografu, a vždycky je zaujme to, když se k té návštěvě nachomejtnu a řeknu jim, tak teď jste v našem obýváku a když uděláte dva kroky tímhle směrem, tak jste vlastně v dětském pokoji, a to vždycky spolehlivě zaujme. Vždycky jako pak z toho bylo povídání o tom, jaký to je bydlet v kině.
0: Pavel Nožička je dnes už tady emeritní ředitel kulturních zařízení města Jičína, pod která právě biograf Český ráj patřil a patří. Vzpomeneš si na první film, který si tu promítal?
1: Jo, vzpomenu. Bylo to vlastně asi, myslím, 3. ledna nebo tak nějak. Jsme promítali Slunce, seno, jahody. Byla to už xtá repríza. Přišlo pár lidí, tak bylo vstupné do kina 8, 10, 12, tuším, ve třech jaksi pásmech. A pamatuju si to velice dobře, protože když pak ty diváci odešli, tak jsem tak seděl v kuchyni u stolu se svojí ženou a koukali jsme na tu tržbu a říkali jsme si, no tak jako tohle, jestli přežijem, tak to bude jako veliký zázrak. Takže to si pamatuju dobře.
0: A naopak, kdy jste si říkali, to už vypadá velmi slibně.
1: Zase si to pamatuju moc dobře, protože ten rozjezd fakt nebyl jednoduchý, ale pak se objevil film Tanec s vlky a najednou jsme měli 3 dny prodané kino a to byla taková úleva, jakože, že to teda asi půjde, protože ono to bylo vlastně nastaveno s městem tak, že město přispívalo na energie a veškeré provozní náklady ostatní jsem musel uhradit já, takže to fakt jsme na tom byli jako existenčně závislí. Moje žena tehda byla na mateřský dovolený, takže opravdu to nebylo jednoduchý a právě ten Tanec vlky byl takový impuls, ale on to byl jako na houpačce, protože pak začala vysílat televize Nova. Všichni lidi zůstali doma u televize, protože to byl úplně nový formát, který nikdo neznal a pro kina po celé republice nastala obrovská návštěvnická krize, která opravdu trvala poměrně dlouho a pak naštěstí přišel Kolia a Forrest Gump a diváci se do kin začali vracet, takže jsme to všechno přežili.

0: s Pavlem Nožičkou se známe vlastně teď, musím říct, od porodnice, protože my jsme byli na stejném pokoji, když jsme se narodili tady v Jičíně. Ale tak daleko teď nepůjdeme, protože si připomeneme jeden úžasný nález, který ještě dnes budí zaslouženou pozornost. Pavle, jak se to přihodilo, když zakopneš, tak objevíš poklad?
1: To by bylo hezký, to bych si z toho udělal úplně podnikatelský záměr, kdyby to takhle bylo, ale narážíš na film z roku 1927 Jičíného okolí, o kterém jsme si všichni i historikové mysleli, že je definitivně ztracen, protože jsem jenom věděl, že se natáčel, ale nikde nebyl k dohledání ani v Národním filmovém archivu. Dokonce můj předchůdce, když mě provázel tady budovou, tak jsme byli v elektrorozvodně a tam takový rozvodně bývá různý věci, tak tam ležel takový nenápadný kufřík a on říkal, v tom jsou nějaký starý materiály, toho si nemusíš všímat, tak jsem si to nevšiml. A jednou jsem do té elektrorozvodny šel takzvaně nahazovat jističe a ta krabice, ten kufřík se mi připlet pod nohy a opravdu doslova jsem od něj zakoup a bylo to jak z nějakého filmu, protože on ten kufřík se jako převrátil a otevřel. A tak jako já jsem chtěl se zavřít a postavit a kouknu do něj a tam byly takové krabice jako z povoskovaného tvrdého papíru s kovovými rohy a na nich byl, na těch krabicích, on jich bylo několik, bylo takovým jako tím krasopisným písmem napsáno film Jičín a jeho okolí. Tak to jsem jako zpozorněl a donesl jsem ten kufřík do promítací kabiny a tam jsme s promítačem začali ty krabice rozbalovat. Byly v tom filmové cívky, byl to dokonce originál celuloid, bylo to asi v 8-metrových páscích a my jsme je opatrně slepovali a pak jsme neodolali a kousek toho filmu jsme si pustili a zjistili jsme, že jsme fakt objevili poklad. Takže jsem hned volal tehdejšímu vedoucímu odboru kultury, který přesto, že už byl docela večer, tak přišel a jako jsme to ve třech ještě jako dokoukali.
0: Mohu připomenout, že to byl Radek Sál?
1: Ano, ano, byl to Radek Sál, přesně tak. A potom jsme tedy udělali veřejnou projekci, což tedy způsobilo obrovské pozdvižení, protože my jsme tady způsobili dopravní kolaps. Lidi stáli frontu až vlastně přes silnici k základní škole, takže jak auta nemohli projíždět. Teď už je to promlčené, tak můžu prozradit, že jsme do kina, které v té době mělo kapacitu asi 400 míst, našlapali asi zhruba 600 lidí. Byl to pro oka, jak se říká, punkovej zážitek, který ještě měl další dvě vyústění. To první bylo, když vlastně město díky tomu ten film nabídlo Národnímu filmovému ústavu, aby vyrobili nehořlavou kopii, tak mě volala paní z Národního filmového ústavu a když jsem se představil, říkala, aha, vy jste ten kaskadér. A jsem řekl, jak to myslíte? A říkala, no vy jste promítal hořlavý film v narvaném kině, jsem slyšela. A já říkám, no to máte pravdu. A ona říkala, vy jste vlastně způsobil porušení paragrafu o veřejném ohrožení, protože já jsem říkal, my jsme tam měli hasicí přístroje, to by nemohlo hořet. A říkala, ne, nehořelo by to, vybouchlo by to. Jo, on ten celuloid může vybouchnout. Takže to jsem se zpětně jako rozsil, ale to je spíš taková usměvná, teda s odstupem usměvná záležitost, ale co bylo daleko podstatnější, že já jsem si vlastně uvědomil, že Kinosvět je takový sterilní název a že vlastně ta budova měla krásný název Český ráj, původně tedy divadlo a biograf Český ráj, což to filmu je vidět zmíněno i s nějakým textem. A tak jsem inicioval navrácení původního názvu. Samozřejmě to musela schválit radnice, ale povedlo se to a jako teď už jsem i po těch mnoha letech rád, že se lidi na to i zvykají, že říkají do biografu daleko častěji, než ze začátku říkali do kina a ne biograf. A jak tady zmínil Michal Miškovský, my jsme opravdu pyšní na to, že máme biograf. Byl to jeden z prvních porevolučních biografů v České republice.
0: A hezká tečka by to byla, ale já jsem zvědavá. Máte tady někde v depozitáři kopii toho filmu, aby to byl takový základní, tak stavební kámen, nedá se říct, ale tak je tady někde?
1: Koukám, že tady ještě prochází Michal.
0: Prochází Michal, pojďte nám říct, jestli tady je někde uschovaná kopie toho filmu o Jičínu, jestli ho tady máte jako symbol biografu Český ráj.
2: Máme ve sklepě. Ale ona se našla v rozvodně. A my jsme ji přestěhovali do sklepa.
0: Ale je tu.
2: Je tu, ale už ne ta hořlavá, původní, ale je to převoláno v laboratořích na Barrandově a je to na klasickém nehořlavém filmu, ale máme ji tady.
3: Na

0: z vlídného přítmí biografu Český ráj v ulici 17. listopadu jsme se teď s Pavlem Nožičkou v naší rozhlasové návštěvě vydali na Valdštejnovo náměstí. Já jsem se chtěla podívat tam, kde byl takový pracovní začátek Pavla Nožičky, ale on mě ku podivu zavedl ještě o kus dál. Tady je teď kavárna Republika. Dřív to byla zřejmě věznice také. Jak jsi spojen s tímhle prostorem?
1: Dá se říct pupeční šňůrou, podobně jako s biografem. Pro mě to byl obrovský náraz dospěláckého světa. Představ si tu situaci, že jsme skončili základní školu. Já jsem se z buchy jakých důvodů přihlásil do učebního poměru na prodavače průmyslového zboží a v září roku 78 jsem nastoupil tady do těchto prostor, co by učeň prvního ročníku. Do kolektivu dospělých lidí, kde druhý nejmladší ode mě byl asi o 20 let starší, takže najednou z toho kolektivu vrstevníků, bezstarostní devítiletky jsem se dostal do dospělého světa navrch k oboru, kde jsem ze začátku zjistil, že mě to vlastně nebaví. Jo. Sídlili jsme opravdu tadyhle v těch prostorách, protože se původní prostory rekonstruovaly, které jsou tady na náměstí o kousek dál. Takže já vlastně skoro celé ty 3 roky toho svého učení jsem prožil v těchto docela, dneska sice hezkých, ale tehdy docela dost drsných podmínkách. Ale je zajímavý, že už během prvního ročníku mě začala ta práce a ten obor bavit. Prostě jsem tomu přišel na chuť, ono to nebylo jenom o tom, jak si všichni myslí, že železářství jsou šroubky a řebíky a ono to je, ten sortiment je opravdu celá široký. A možná, že i ty drsné učební podmínky, které v té době samozřejmě jsem v nich trpěl, to nebudu se tvářit jako hrdina, byly vlastně ve svém důsledku asi dobrý v tom, že se člověk už takovým, jako dá se říct, útlým věku trošku umlátil, musel jsem v tom naučit fungovat. Byla tady věznice, čili my jsme třeba měli sklady v bývalých celách, kde byly ještě na těch klasických vězeňských dveřích, těch mohutných cedule, kde bylo vyryto, pro kolik osob to je, jakou velikost mají a což mě teda zaujalo ne v metrech krychlových, ale v decimetrech krychlových. To jsme nevěděli, proč to tam bylo. Prostě pro mě tyhle ty prostory jsou taky takovou srdcovkou a hlavně je pro mě trošku, možná použiju slovo bizarní, že jsem nikdy netušil, že jsem třeba občas budu chodit na kafe do příjemného prostředí, tam, co jsme třeba měli oddělení od instalačních potřeb. Jo.
0: Když se takhle podívám, šikmo přes to náměstí, ten žlutý dům, ano. Tam bylo železářství, kterému se říkalo praktik.
1: To ne? Ale až po revoluci se tomu říkalo praktik. Tam mýval už své železářství pan Knotek, výrobce zemědělských strojů tady v Jičíně, takže to bylo Knotkovo železářství, ale za první republiky samozřejmě.
0: Mě atmosféra v železářství tak trochu fascinovala a moc se mi líbilo, hlavně když jsem dostala hřebíky do Kornoutu.
1: Ano, on se totiž správný Kornout, já nevím, jestli to ještě dneska prodavači používají, skoro si myslím, že ne. Klasický Kornout na tyhle ty železářské potřeby, to znamená na hřebíky a šroubky, museli vydržet tak, že když si to do toho zabalila, uzavřela si ten Kornout, tak když si ho pustila na zem, tak se nesměl protrhnout ani rozbalit. Takže to jsem jako učedník samozřejmě taky musel trénovat a kolikrát jsem po sobě musel ty šroubky a hřebíky uklízet, než jsem se to naučil. To je samozřejmě teď, co řeknu, je strašně důležitá informace. Zásadně se tenhle Kornout liší od Kornoutu, který se používal v cukrárnách.
0: Těšil tě kontakt s lidmi?
1: Jo, když už jsem se pak vyučil, dodělal jsem si ještě střední školu maturitu, tak jsem od tehdejšího zaměstnavatele, to byly domácí potřeby Pardubice, se ta firma jmenovala, tak jsem dostal zajímavou nabídku, že bych mohl dělat mistra odborného výcviku. Měl jsem na starosti zhruba 30 učňů ve 3 ročnících. Vlastně se ten můj zájem o ten obor ještě jako zvýšil v tom, že jsem najednou přičichnul k jakýmsi pedagogickému vedení mladých lidí, kteří v té době nebyli o moc mladší než já, čili o to bylo, řekněme, i složitější. Ale ta práce mě bavila a vlastně se mi dělal víc než 10 let.
0: A právě tam se seznámil se svou ženou Bohunkou.
1: Ano, ona byla moje kolegyně v Ústí nad Orlicí. Skončilo to manželstvím a 2 dětmi, když pak to už nedopadlo, ale je to hezký a patří to k tomu taky samozřejmě. Já jsem prosvěhl totiž svou historickou roli a už jsem to několikrát dokonce i zveřejnil. Jo. Já jsem šel hrát kuželky, protože jsem nemohl jít k Romanovi Valentovi sepisovat první prohlášení občanského fóra v Jičíně, protože jsem měl

0: odborářskou ligu v Kuželkách a nás bylo málo a já jsem tam potřeboval jít a oni na mě takhle v té tršovce z toho okna od Romana halekali, kam jdeš, pojď, máme tady něco, říkám, já musím jít na ty Kuželky a tím pádem nejsem spoluautor toho prvního prohlášení a proto je můj podpis, myslím, až na straně 2.
1: Tak říká tady na Valdštejnově náměstí v rozhlasové návštěvě Pavel Nožička a to jsou samozřejmě události kolem sametové revoluce, kolem listopadu roku 1989, ale pak se připojil k tomu dalšímu, co se tady dělo. Vím, že můj spolužák Petr Mor, se kterým jsme tady také na náměstí natáčeli, tak se mi tady vyšvihl na tu kašnu, ten první proslov, jak říkal, takový ještě neumělý, tak ten byl právě tady z té kašny z Amfitrite.
0: Já jsem si při té příležitosti málem přivodil úraz, protože jsem přicházel sem na náměstí o něco později a tamhle na rohu jsem viděl toho Petra, jak stojí na té kašně a mluví, což jako v jeho případě bylo neskutečný, protože on byl spíš jako introvert, co se týče nějakého takového veřejného vystupování. A jak jsem se jako na něj zakoukal, že si to je fakt on, jestli jako to mluví opravdu on, tak jsem sebou, protože byl náledí, švihnul. Mě to doslova položilo, jo. My jsme vůbec byli takový, já to nechci vůbec schazovat, naopak právě, že to bylo od nás všechno jako impulzivní nebo pocitový. Jsme tomu pak říkali, že jsme byli jako revolucionáři zleknutí, protože my jsme neměli vůbec žádný politický ambice a pro nás to bylo jako logický se do toho nějak zaangažovat, s tím nějak pomáhat. Organizovali jsme tady první kulturní skupinu občanského fóra, ale my jsme hlavně s Petrem zjistili, že to není naše parketa, že my fakt jako chceme dělat to divadlo a věnovat se tomu, čemu jsme se věnovali předtím a bylo to s problémama, takže teď už by to mohlo být bez problémů, ale má to samozřejmě tu svoji tečku úplně opačnou, že vlastně v roce 90 jsme pak naše divadlo rozpustili, vůbec nevezli, nerozhádali jsme se, ale už nás život jako rozevlál od Svita v Počínaje přes Prahu až já nevím kam, takže naše scházení o víkendech už přestávalo dávat smysl, protože jsme místo tvorby jsme to propovídali o tom, co se komu kde stalo nebo nestalo, nebo co zažil a zjistili jsme, že už nemáme kapacitu na toto divadlo dělat, takže vlastně v době, kdy už bychom ho mohli dělat bez problémů a v klidu, tak tato etapa prostě skončila.

0: Naše poslední zastavení s Pavlem Nožičkou v rozhlasové návštěvě bude na Husově třídě před Masarykovým divadlem. Donedávna tam Pavel seděl na ředitelské židli. Teď se díváme na Loutkové divadlo Srdíčko. I tady je kus tvojí minulosti.
1: A vlastně chronologicky tady to všechno začalo. Jo, protože když jsme byli v 9. třídě a šli jsme spolu tady kolem divadla nebo tehdejšího kulturního domu a tady na fasádě byly takové informační vitrinky. A tady v těch místech byla vitrinka, kde bylo napsáno, že Loutková scéna Srdíčko hledá nové členy. A v našich 15-letých hlavinkách se urodil nápad, že by to mohla být dobrá brigáda, že si vyděláme nějaký prachy a bude to jako takový jako na pohodu. Pak jsme se sem šli podívat. Hned na schodech jsme potkali jednoho ze srdíčkářů, který jako na nás dost razantně nastoupil, kam to lezem a co tam děláme. Tak jsme řekli, jako proč tam lezem, tak samozřejmě se k nám začal chovat jako příjemně a tak. My jsme samozřejmě velmi záhy zjistili, že nejde o brigádu. Ale nějak nás to jako docela chytlo a tak prostě jsme sem začali chodit. Když byl ten můj kamarád v prvním ročníku gymnázia, tak s dalším naším kamarádem přišli s nápadem, že bychom si mohli založit divadlo svoje. Tehdy se jmenovalo, jak ty dobře víš,
0: ano,
1: se jmenovalo
0: Suterén.
1: A začali jsme v těchto těch prostorách zkoušet trošku jiný divadlo, než se tady běžně hrálo. Pak přišly různé peripetie, kdy tady bylo divadlo odsaď, dá se říct, odejito. To bylo v době, kdy já jsem teda byl na vojně a to divadlo tak jako různě putovalo, přejmenovalo se na tvůrčí skupinu Baret S. Nejdelší dobu působilo při Osvětové besedě ve Vítněvsi, kde na to, že to bylo divadlo na dnešní terminologii možná až lehce alternativní nebo experimentální, tak vlastně bylo skvělé od té Osvětové besedy, od tehdejších vedoucí, že nám poskytli ty svoje jako ochranná křídla. Mohli jsme tam zkoušet
0: dělat
1: festival Posed, který se dělá do dneška ve Svitavách. To pak vlastně, když se Petr Mor odstěhoval do Svitav a začal tam pracovat, on tam mimochodem dělá o několik let déle přesně stejnou práci, jako já jsem donedávna dělal tady, tak ten Petr, když jsme v tom roce 90 rozpustili divadlo, tak on to podzemní setkání divadelníků přenesl do těch Svitav. Jsem si jistý tím, že takové naše propojení funguje do dneška, byť se většina z nás vídá strašně málo mezi sebou, ale že jakmile se třeba vzácně potkáme, tak v tu ráno najdeme společnou řeč. A pro mě třeba jako tato životní etapa byla vlastně celou dobu takovým jako korektivem mýho uvažování třeba v směru i v mý profesi a tak, že jsem si říkal, že když jsme třeba něco dělali, že říkal, co by tomu řekli baretáci, jestli jako by se neťukali na čelo nebo tak. Jako to byla nesmírně důležitá etapa mýho života. Nedávno mi došlo v rámci toho, jak jsem končil po 20 letech, co by ředitel kulturních zařízení, že vlastně moje stopa v jičínské kultuře začala v tom roce 1978, čili vlastně se v jičínském veřejném prostoru pohybuju bezmála 50 let, což je až jako strašidelná představa. Jsem samozřejmě za to rád. Každá ta etapa toho mýho profesního života ovlivnila samozřejmě i můj osobní život a doufám, že mě jako i nějakým způsobem naformovala a navedla, že to, na čem jsem se mohl jako těch 20 let, řekněme, nebo když to teda vemu s tím biografem od těch 30 něco let, mohl podílet, že tady nějaká stopa zůstala, ale že to není jenom jako ve smyslu nějaké moje ješitnosti, moje stopa, ale teď nedávno třeba byl 1. květen a byl už vlastně 20. ročník jičínského máje, což byl můj nápad, ale to neříkám z ješitnosti, to říkám kvůli tomu, že je skvělý, že člověk může mít nějaký nápad, který teďka žije svým životem, je čím dál navštěvovanější, čím dál vyhledávanější, ale kdyby nebyli ty lidi kolem, který jako prostě ten můj nápad si vzali za svý a rozvinuli ho a obohatili ho, tak by mi ten nápad byl na nic. To by nefungovalo. A takových projektů tady vzniklo víc, na kterých jsem měl tu čest a šanci se podílet.
0: Pavle, měnil bys, když se tady díváme na ty začátky, Loutkové divadlo Srdíčko, tváří v tvář i tomu symbolickému místu, chtěl bys něco jinak v tom profesním životě?
1: Asi ne. I když třeba jednou jsem paradoxně těsně před sametovou revolucí jsem dostal regulérní nabídku do profesionálního divadla, ale jsem rád, že se mi nepřijmul. Jednak jsem ji dostal opravdu 11. listopadu, což bylo jako opravdu nějaký zhůry, jako že jsem si řekl ne, na to nemáš. A je dobře, že jsem to udělal. V podstatě bych na té své kariéře asi neměnil nic, protože se na to člověk kouká teďka svojí zkušeností, kterou předtím neměl. Čili jako když jsem udělal nějaký třeba chyby, jako že jsem jich určitě udělal mraky, tak prostě to bylo daný neskušeností nebo nevyzrálostí nebo tak, takže bych na to neměl nic. Ale jestli je nějaká věc, která mě mrzí, že jsem byl 2 roky na vojně a že se po té vojně ukázalo, že jsem, řekněme, z určitýho zdravotního důvodu na té vojně nemusel být a ono se to nevědělo. Tu vojnu beru jako ztrátu 2 let života. Ale jako říkám, už je to dávno pryč.
0: Já ti přeji hlavně zdraví, protože tvoj pracovní život ještě nekončí.
1: Vím, co by mě bavilo, ale vůbec nemám ambici mít třeba nějaký prestižní místo. Nemusí to být dokonce ani věc, která by nějak primárně souvisela s kulturou. Rozhlížím se, když by něco se ještě objevilo, byl bych moc rád, protože ani technicky nejsem ještě v důchodovém věku, ale spíš kvůli sobě, jakože sedět doma a koukat na 4 stěny, to by nebylo nic pro mě. Rád jsem zvědavý na výzvy, který mi třeba ještě život přinese.
0: Pavel Nožička, emeritní ředitel kulturních zařízení města Jičína, se kterým jsme natáčeli na symbolických místech tady ve městě, a já se budu těšit, že se budeme potkávat minimálně v kultuře dál.
1: Naschledanou a naviděnou.
0: A od mikrofonu se loučí Vlaďka Vildová. Naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Před prázdninami znovu roste zájem o nové cestovní doklady. Policie kvůli pobodání zasahovala na střední škole v Pardubicích. Oběť zemřela. Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli a zítra bude až 24 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Pět týdnů před začátkem letních prázdnin se na úřadech v Královéhradeckém kraji už postupně vyčerpávají volné termíny pro vyřizování nových cestovních dokladů. Například magistrát v Hradci Králové má nejbližší volná místa až na druhý den v červnu. Dalších až 30 dní pak trvá samotné vyřízení žádosti. Podle vedoucí správního odboru Terezie Vitákové může ten, kdo potřebuje pas rychleji, přijít bez rezervace.
2: Pak se může přijít bez objednání, ale pak tady jsou ty fronty skoro 2 hodiny. A to jsou lidi, kteří vědí, že tady musí čekat, než se pro ně najde otevřené okýnko mezi objednanými klienty a pak je vemem.
0: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
3: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky, samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
0: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci, potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
4: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
0: V Rudníku na Trutnovsku začala oprava vodojemu. Obyvatelé v Bolkově a v Janovicích by měli podle vedení obce omezit zalévání vodou a napouštění bazénů z vodovodního řadu. Případný nárazový odběr by mohl způsobit výpadek v zásobování vodou. Běžný provoz bez omezení by se měl obnovit na konci května.
5: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno nebo jasno, na východě kraje až polojasno, teploty klesnou k 7 stupňům, na horách k 5. Zítra čekáme jasno až polojasno, přechodně až oblačno a na horách velmi ojedinělé slabé přehánky. Teplotní maxima 20 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte se zdržením na silnici mezi Solnicí a obcí Ještětice. Pokračuje tam stavba okružní křižovatky a provoz je v úseku Řízenky-Vajdlově. A na dálnici D11 ve směru na Hradec dejte pozor v úseku mezi Mochovem a Břístvím. Stojí tam porouchané osobní auto. Dobře dojďte.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra dnes do Hezky česky přišla se slovem katachreze a my jsme se lekli. Vy jste zároveň dodala překlad slohová vada, ale stejně netušíme, paní magistro, tak o co jde?
2: To je spíš taková charakteristika, že je to slohová vada nebo důsledek, ale lidově řečeno jde o to, že rádi užíváme různá přirovnání, metafory a podobně. A někdy se stane, když je to v živé řeči, nebo když člověk nepíše, ale řeční a trošku se rozohní, že se mu vybaví více těch přirovnání podobných a on je spojí. A tím vznikne ta katachreze, ta hybridní, skoro legrační, nezáměrně komická formulace.
1: Já asi vím, co myslíte. A nedávno jsem to od někoho slyšel, že chtěl říct, to byla třešínka na dortu. A řekl, to byl bombónek na dortu, místo aby řekl, to byla třešínka na dortu nebo bombónek na závěr.
2: Tak.
1: To jsou ty katachreze. No teď si jistě posluchači říkají, které ještě vymyslíme nebo které jsme zaregistrovali. Tak co máte v zásobě?
2: Vymýšlet není třeba. Najde se poměrně dost dokladů. Já bych začala tím nejhezčím. Není to nic novodobého, objevilo se to v novinách, nejsem si teď jistá, v kterých, ale ještě v meziválečné době, až to upoutalo pozornost jazykovědců. A sice bylo tam tehdy napsáno nenávist krátkozraká jako lež na hliněných nohách. Ten, kdo si chtěl mluvit o zaslepené nenávisti, zároveň do toho zapojil tu lež, která má krátké nohy.
1: Jo, a řekl krátkozraká.
2: Ale jak už mu naskočily ty nohy, tak přidal kolos na hliněných nohách a měli jsme tedy krátkozrakou lež na hliněných nohách.
1: Z vaší zásoby tady mám, ne že byste to používala, ale že jste to zaregistrovala, stěžejní perlu, což je kombinace vzácné perly a stěžejního bodu. A nebo na mrtvé koleji, tedy mrtvý bod a slepá kolej, ještě možná přilévat olej do stoupající nervozity, tedy olej do ohně a dráždit nervozitu. Pak taky spala jako zabité dřevo. To je jako spala, jako by do vody hodili spíš, ne?
2: Spát jako zabitý, spát jako dřevo, takže mohli bychom tu čekat i spát jako do vody hozené zabité dřevo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Lači ratešu karšu niben. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o romských písních Halgatech. Příjemný poslech vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: Stále je s vámi Oroma Vakeren. Dobrý večer. Brno Tým Zapsaný spolek tvoří dobrovolníci. Organizace se zaměřuje na přímou materiální i sociální pomoc lidem v nouzi. Jožku Daniela oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste zakladatel Brno Týmu. Jak dlouho fungujete a kde?
2: Fungujeme tady v Brně 4 roky na Bratislavské 69. Máme dveře otevřeny pro každýho, neděláme žádný rozdíly a nikdy jsme nedělali rozdíly. Dál tady mám kluky, který se mnou spolupracují už dlouho a mám tady ten tým, který mám rád. A ten tým jsem si ne vybral já, ale vybrali si oni mě. A ptáme se všech lidí, co by chtěli změnit, jak bychom jim mohli my pomoct.
1: Co byl hlavní impuls založit Brno Tým?
2: Pomáhat lidem, pomáhat samoživitelkám, pomáhat důchodcům, pomáhat dětem a pomáhat čem, co se dá. Vymýšlíme, jak se jim dá pomoct a čím bychom jim mohli pomoct, čím můžeme být nápomocní. Takhle to byl největší náplň toho Brno Týmu, který tady je a která bude dál. Domov důchodců navštěvujeme a třeba napečem buchty a přijdem, dáme buchty, zatancujeme si s nimi, pobavíme je. I takové programy máme.
1: Pane Poláku, vy jste jeden z členů Brno Týmu. Co vy tam máte na starosti?
3: Pomáhat lidem prostě ze vším, čím můžem.
1: Znali jste se všichni?
3: My se známe už několik let.
1: Co vás naplňuje v té práci?
3: Prostě to, že můžu někomu pomoct. Dobrovolně tam jsme, takže my to děláme čistě fakt jenom pro lidi, aby jsme mohli pomoct.
1: Paní Hamrová, vy jste jedna z žen. Kolik žen je v Brno Týmu?
4: Je tam Eva Bánová, Maruška Horvátová, takže 3.
1: Když se zakládal Brno Tým, jaké máte poselství?
4: Hlavně pomoc lidem, to je největší. No a když jim nemůžeme pomoct, tak jim nemáme ubližovat, to říkal i Dalaj Lama. Nejvíc potřebují bydlení, ale hlavně se jim snažíme pomoct ulevit od toho, aby si mohli zaplatit, tak jim dáme tolik potravin, aby mohli, že vlastně mají ty potraviny, nemusí kupovat a tím pádem jim zbývá na nájmy a na potřeby, které si potřebují zaplatit.
1: Když přijdou k vám matky samoživitelky, co nejvíce oni potřebují?
4: Pořád se motáme teda kolem toho bydlení, tam je to složitý, protože k nám hodně chodí lidi z ubytoven, takže ty mají největší požadavky na to bydlení, ale zatím, jestli se nám teda podaří zrealizovat to, co máme v plánu, zatím bohužel nemáme ty prostředky na to, aby jsme jim to bydlení sháněli. Hlavně, když jsou to Romky, je to problém. S některýma chodím na úřad, chodila jsem s paní i na Armádu spásy. Dneska už je paní úplně v pohodě a žije si svůj vlastní život a je spokojená. Hlavně nás trápí to, že jako ty vícečetné rodiny pro ty prostě nemají byty. No ale jinak děláme pro děti, hlavně hodně akcí, úplně jako nejvíc. Začínáme Mikulášem, vánoční večírky. Ten Mikuláš, to se musíme teda jako pochlubit, jako Brno Tým, protože tam jako 300 dětí není problém. To děláme ve spojení teda s káznicí, protože oni tam mají ten prostor na to. A pak konec školního roku, začátek školního roku, takže scháníme pomůcky různě, jako třeba i přes diecézní charitu, protože ona dělá tu sbírku na to. Tak jako se snažíme prostě všeobecně v průběhu celého roku ty lidi jako namotivovat, ale hlavně jako aby už to zvládali sami, protože to je nejdůležitější. Jako spousta té sociální práce je jenom o tom, že je vezmou za ruku, vypíšou s nima papír a odvedou je na úřad a zase je přivedou zpátky domů. A to je za mě to strašný problém. Ty lidi se za 30 let se nepohli. A my to tak nechceme. My chceme i doučování, ne jenom pro děti, protože potom ty rodiče se neumí s nima doma učit a zase je to neosamostatní. Zase budou jenom vyhledávat nějaké organizace, takže my to chceme úplně jakoby změnit.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manka v Budbach, Zor, Tesa Stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Oběť napadení u střední školy v Pardubicích zemřela. Policie obvinila 20 lidí z machinací se zakázkami na opravy městských bytů v Havířově. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Policie odpoledne zasahovala v Poděbradské ulici kvůli pobodání. Podezřelého útočníka na místě zadržela. Nedalekou střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Oběť záchranáři převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla, říká mluvčí Janovská.
2: Ta událost je čerstvá, do předmalé chvíle zde probíhaly neodkladné úkony, kriminalisté zjišťují, co se na místě stalo, budou vyslýchat svědky. Samotné ohledání místa události bylo ukončeno, ale ty úkony v trestním řízení dále pokračují.
0: Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole taky studovala, údajně kvůli rozchodu. Detektivové obvinili 20 lidí kvůli machinacím se zakázkami na údržbu a opravy městských bytů v Havířově. Podle policie se údajně zmanipulované zakázky týkaly let 2022 až 2023. V posledních dvou letech je to už třetí případ související s městskou realitní agenturou, která městské byty v Havířově spravuje. Právě předchozí kauzy podle dozorujícího vrchního státního zástupce Radima Dragouna pomohly policistům k odhalení nejnovějšího případu.
3: Tato trestní věc se týká jiného jednání, než jaké je předmětem dalších již vedených trestních věcí souvisejících s byty v Havířově. V nich je činné okresní státní zastupitelství v Karviné. Mohu dále uvést, že z těchto dříve zahájených trestních řízení vyplynuly některé poznatky, které vedly k nyní prováděným úkonům trestního řízení, které nyní dozorujeme.
0: Mezi obviněnými je podle informací Českého rozhlasu i bývalý jednatel městské agentury a současný krajský zastupitel zvolený za ANO Robert Masarovič. Všem obviněným hrozí až 12 let ve vězení. Hasiči opustili místo, kde v Národním parku České Švýcarsko hořelo. Skončila totiž dvoutýdenní lhůta pro nepřetržitý dohled nad požářištěm. Plochu o rozloze asi 100 hektarů nedaleko Rynartic na Děčínsku pomáhalo strážcům hlídat 6 jednotek dobrovolných hasičů. Neznamená to ale, že dozor nad chráněným územím úplně končí, říká mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Ten přímý dohled sice končí, ale to neznamená, že Národní park nebo ta plocha bude úplně bez dohledu. Přecházíme do standardního režimu, kdy máme v pohotovosti dronové stanice, které jsou vlastně autonomní a bude vlastně pokračovat standardní prevence. Sport.
0: Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 7-1. Kanada zdolala Norsko 6-5 v prodloužení a vystřídala českou reprezentaci na prvním místě skupiny ve Friburgu. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a
1: středu. Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Plzně do Prahy za Berounem stojí porouchané osobní auto na 16. kilometru. Zasahuje do pravého pruhu, tak dejte pozor. A ve Frýdku Místku ve Frýdlanské ulici srazil autobus chodce. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Typické jsou pro ní růžové vlasy. I lucerna, kterou si svým koncertem podmanila, byla růžová. Bude jednou růžová i O2 Arena. Zpěvačka Tereza Mašková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Proč je na světě nebe? Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci.

0: Alex a host zavítala zpěvačka Tereza Mašková. Píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, Dívej se na mě, je z vašeho druhého alba. Ano. Hraje se pravidelně na koncertech, musí, je to ta píseň, která musí zaznít?
1: Já tuhle písničku mám hrozně moc ráda, a takže když je ta možnost, tak samozřejmě ji hrajeme, jenom tím, že už jsem vydala, už mám 3 desky za sebou, tak člověk se snaží ten playlist prostě tak sestavit, aby tam bylo od každého něco, takže nedají se prostě hrát všechny ty písničky, ale když je ta možnost, tak ji velice ráda hraju.
0: Tak a zazněla třeba v O2 Univerzum? Vzpomenete si, jestli jste ji zpívala?
1: V O2 Univerzum bohužel nezazněla.
0: Tak v jedné Lucerně.
1: V Lucerně byla na obou, na všech třech, tak.
0: Vy jste před 8 lety vyhrála Superstar, ano, už je to 8 let. Během toho nebo poté jste vydala první desku, Zmatená,
1: přesně
0: která
1: tak.
0: Odpovídala vašemu rozpoložení,
1: ano,
0: jste se hledala,
1: ano.
0: Pak přišla druhá, třetí deska, mezi tím ale 3x Lucerna, O2 Univerzum letos v lednu.
1: Ano.
0: Co O2 Arena?
1: No samozřejmě je to ten cíl, je to ten sen, za kterým teď půjdu, a hrozně moc se těším na tu cestu tam, takže makám, co se dá, začínám dělat opět novou hudbu, vlastně odjela jsem jarní turné, teďkon se chystám na podzimní, takže doopravdy snažím se, aby ta cesta tam byla úspěšná. Dá se to říct takhle?
0: A aby byl potom úspěšný samotný ten koncert.
1: Přesně
0: a dá
1: tak.
0: Se očekávat, že se o O2 Arenu pokusíte, nebo budete ji plánovat, bude termín příští rok? Nebo to je příliš brzy?
1: To ještě ne. Všechno má svůj čas a ono to přijde.
0: Tak zatím si můžeme povídat tedy o těch úspěšných koncertech, které máte za sebou, ať už v Lucerně 3 koncerty, nebo jak už jsem zmiňovala, v O2 Univerzum, taková příprava na tu O2 Arenu.
1: Ano.
0: Dá se to srovnávat, Lucerna a O2 Univerzum?
1: Já bych řekla, že každý ten prostor je jiný, a hlavně v tom, že třeba Lucerna je pro mě doopravdy taková srdcová záležitost, protože byl to vlastně jeden z mých doopravdy prvních koncertů, který jsem kdy jako měla jako sama, že na který si mohli lidi koupit lístky, jo? Že pro mě to bylo jako něco neuvěřitelného, že se to jako povedlo, že byla vyprodaná a že vlastně všechny 3 a hlavně ten prostor, tam už je to legendární prostor, ten tam prostě dejchá historie, a hlavně je to tam hodně takový, jak bych to řekla, jste si hodně blízko k těm lidem, což já mám ráda, je to hodně intimní. Za to O2 Univerzum, to už se bavíme jakoby doopravdy o velký hale, kdy ten kontakt s těmi diváky není tak blízký, ale zase na druhou stranu já se nedám, takže já nemám problém za těmi mými fanoušky jít, takže každý ten prostor je jiný a každý má svoje kouzlo.
0: Ano, to jste tam předvedla, když jste šla vlastně uličkou, jste se procházela sem a tam, takže jste si z toho udělala takovou Lucernu.
1: Přesně
0: intimnější.
1: Tak, já jsem si to udělala po svém.
0: Který z těch koncertů, nebo jste si více užila? Tak, se zeptám.
1: Ojojoj, to je
0: těžký.
1: Dá
0: se to srovnat i v tomto pohledu, nejenom tím prostorem?
1: Já si myslím, že možná první Lucernu, když jsem měla, tak jsem si užila, nechci říct, že víc, ale bylo to jiný, protože to zrovna vlastně bylo po té Stardance, kdy jsem se klepala nervozitou tím, že jsem musela tancovat, a doopravdy se mi jako vrátila tím taková ta teenagerská puberta. Nervozita, jo, kdy se mě klepalo úplně všechno. A v té Lucerně, jak jsem jako měla pocit, že tak a tady patřím, tohle jsem já, ten zpěv, moji fanoušci, tady jsem doma, tak tam jsem necítila vůbec nervozitu, což bylo hrozně zajímavý. Takže jsem si fakt jako užívala, že dělám to, co jako dělat mám v té první Lucerně. Samozřejmě ta druhá a třetí Lucerna už zase byla o něčem jiném, protože chcete to posunout prostě zase někam jinam, aby to bylo jiný, nechcete zklamat ty fanoušky, tak tam už zase nabíhala ta moje klasická nervozita, no a O2 Univerzum, to jsem se klepala jak ratlík.
0: No a že řeší se, nebo určitě, samozřejmě pro vás je to nejdůležitější, aby se vyprodala, aby se kupovaly vstupenky, tak vy jako zpěvačka samozřejmě máte na to lidi, ale řešila jste zejména třeba první, druhá Lucerna, jako že jste se každý den podívala, jestli se prodaly lístky, kolik se jich prodalo a jak to nejde?
1: Jo, určitě, jako byla jsem z toho opět nervózní, jestli se to podaří i teď vlastně po druhé. A musím teda říct, že mistr v tomhle tom je můj muž, že ten doopravdy jako non-stop, co hodinu prostě sledoval ten prodej jakoby těch vstupenek, takže já jsem byla ovšem informovaná, někdy už mu říkám, prosím, už ne, už dost, aspoň jeden den, jako nechme to tak, ale samozřejmě člověku to nedá, je zvědavý, jak to probíhá, no.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která má za sebou několik velmi úspěšných koncertů, ať už v Lucerně nebo v O2 Univerzum, a postupnými krůčky se dostane až k O2 Aréně. Vy jste na tom posledním koncertě měla různé efekty, snesla jste se tam třeba z výšky, na závěsné konstrukci, tančili tam s vámi tanečnice, měla jste tam tuším i rachejtle, nebo jak se tomu říká?
1: Ano, takový ty konfety vystřelovače.
0: Tak, ty konfety, tak jdete do všeho, co vám přichystají, navrhnou, nebo třeba i sama do toho promlouváte, jak bude vypadat koncert?
1: No, takhle, jako co se třeba toho lítání týče, tak já doopravdy se strašně bojím vejšek a nezvládám, nebo jako ne, že to nezvládám, ale mám z toho doopravdy strach, ale prostě když člověk jako vidí, že je to jako hezký a efektní, tak nějak jako v sobě, nebo ten adrenalin tak jako zapracuje, že na to potom jako nemyslíte, tak zrovna tu houpačku jsem jako s tím jsem dost bojovala, úplně jsem s tím jako nebyla ztotožněná, ale nakonec jsem ráda, že to teda všechno proběhlo. A co se týče veškerých těch jako efektů a tohle, tak to já teď musím pochválit svého muže, kterého doopravdy, který mi zároveň dělá i manažera, tak on na to má hrozně dobrý oko, že spoustu věcí jako vidí a řekla bych, že je až takový jako vizionář v tomhle tom, takže v tomhle tom já si nechám hodně poradit od něho i vlastně jako samozřejmě všechno se mnou konzultuje, že jestli se mně to líbí nebo co na to říkám, naopak mě třeba i přesvědčí o tom, to bude fakt dobrý, když se zvlítneš třikrát prostě, když vyletíš nahoru, jo, takže někdy trošku zabojujeme, ale většinou tohle to všechno jako vymýšlí on, no.
0: A jak se v tom zpívá? Myslím, na té houpačce.
1: Na té houpačce, no. Ty zkoušky pro mě byly dost jako, když jsem si říkala, tak tohle nedám, že doopravdy, a přitom nešla jsem až tak jako vysoko, nebylo to, jo, jako, že bych se z toho měla zbláznit, ale ty nervíky pracovaly a říkám, když už jste jakoby na tom koncertě, když už to jako běží, tak to nevnímáte, prostě tam je takovej jako, se v takový euforii, když vidíte ty lidi, jo, jak zpívají vaše písničky, odťukám, všechno funguje tak, jak má, a vy se prostě houpete, tak naopak to vlastně jakoby ten svůj strach přesunuté v to, kdy to sám vlastně přiznáte, že já nevím, na to, že se bojím výšek, tak docela jako v pohodě, jo, jako, takže v tu chvíli už to nevnímáte, no, ale je to...
0: Co se odehrává ve vás pár vteřin před tím, než vstoupíte na jeviště? Nebo na pódium, pardon.
1: Ano, já nevím, já mám pocit, že mám vždycky jako totální jako černotu, blackout před sebou, strašně moc často si jako opakuju texty, abych to nezapomněla, abych se nestal jako nějaký průser, že prostě tam jako zapomenu text, což se taky stává, jako, a mě teda dost často, jo, že prostě zapomínám texty a nevím, no, už je to takový to jako, že dobrý, tak jsem, řeknu tu klišé větu tady a teď a děj se vůle boží prostě. Už to musí jenom dopadnout.
0: A kdo je s vámi v tu chvíli, než jdete na pódium? Jste sama, chcete být sama, nebo potřebujete třeba právě manžela, buď v roli manžela nebo manažera?
1: No, většinou právě můj muž odchází jako dopředu, tam ke zvukařům a tohle, takže už spolu potom nejsme. A přiznám se, že já jsem radši sama. Že já se jakoby uzavřu do nějaký svojí bubliny, kdy přestanu, pardon, kdy jako přestanu vnímat, nechci, aby na mě nikdo mluvil, a vlastně se tak jako doopravdy uzavřu a už jenom se, vlastně se těším, až už to začne.
0: Až už to začne. Ano. A kdy si to začnete užívat, ten koncert?
1: No, většinou je to až ke konci, kdy už jako se úplně jako uvolníte a řeknete si tak a už jako, už si to chci užít, už nechci na nic myslet, takže ono, takhle to zní blbě, že člověk si začne užívat až koncerty i poslední písničky, tak to jako není, ale ta nervozita pořád jako pracuje během toho koncertu a je to vlastně hezký, vy vlastně jako nevíte, co se stane, protože já velice ráda komunikuju s diváky. Některé to trošku vyvádí z míry, ale já si to dokážu představit, kdybych já byla v jejich pozici a furt na mě někdo mluví, tak taky jako jsem z toho nesvá. Ale já mám skvělý fanoušky v tom, že už mě znají, takže na to jsou zvyklí, že vlastně někdo vám odpoví a teď se vám to úplně celý sesype, nějaký jako harmonogram, nějaký scénář u vozovkách, jo, co jste si dali. Takže je na tom super to, že je to pořád jiný. To je skvělý.
0: Říká Tereza Mašková, náš dnešní host.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosty, povídám se zpěvačkou Terezou Maškovou, která před pár měsíci odehrála, odespívala svůj první koncert v O2 Univerzum. Tam ji také přišel podpořit a zaspívat s ní společný duet herec Marek Lambora. Píseň Náš příběh. My tady také hrajeme často na vlnách Českého regionální stejně z Českého rozhlasu. Ale mě by zajímalo, proč Marek Lambora. Prostě byla jste to vy, kdo si vybral k duetu herce Marka Lamboru?
1: Jo, byla jsem to já a víte co, bylo to... My totiž, když jsme jakoby udělali písničku Náš příběh, tak to původně vlastně duet vůbec být neměl. Ale jak jsme jako ji poslouchali v tom studiu a teď jsem poslouchala ten text a vlastně takový to přesně to partnerský, jako co se i děje. A říkám, to vlastně by byl jakože super duet, kdyby do toho někdo šel. Ale já furt jsem vlastně nevěděla, kdo. A teď jsem tak, já jsem šla běhat a nějak mě prostě jako cvrknul do nosu ten Marek Lambora, když jsme se potkali. Myslím, v tvoje tvář má známý hlas, potom následně při natáčení vlastně pohádky Princezna zakletá v čase. A tak jsem si říkala, já to zkusím, že mi se hrozně líbilo, jak zpívá, i když on jako říká, že jako hlavně herec, že jako to zpívání, ale já říkám, já to zkusím. No a zavolala jsem mu, nejdřív byl trošku zmatený, protože já mu říkám, hele, já mám písničku, já chci, abys jako... jí naspíval a ještě i jako natočil videoklip, kde budeš tancovat. Takže byl z toho docela jako, bylo taková jako půl minutky ticha a jsem hrozně ráda, že do toho šel a že to takhle celý vzniklo, protože si myslím, že vzniklo moc něco jako hezkýho, no.
0: Moc hezkýho, co má na YouTube kanále 30 milionové shlédnutí, takže ano, to musí být
1: tak.
0: A je to velmi hezké.
1: Je to hezký.
0: Je to hezké. A já, když jsem se dívala už i v minulosti na ten klip, a vy jste vlastně byla v roce 2023 ve Stardance, ano. Účastnila jste se Stardance, ta písnička vznikla v roce 2022. Já jsem měla za to, že ten klip musel být natočený po té Stardance.
1: Ne,
0: protože
1: ne.
0: To vypadalo, že jste profesionální tanečníci, nebo tady hlavně u vás.
1: Tak to děkujeme.
0: Takže vy jste uměla tak tančit ještě předtím, než jste šla do Stardance.
1: No jako uměla tančit, víte co, bylo to, měli jsme tréninky a prostě trénovali jsme v podstatě skoro potom už dost intenzivně a každý den s Márou, takže bylo to před Stardance, ale mě jako baví tancovat, takže jsem měla radost, že právě tu písničku můžeme tím tancem nějak jakoby znázornit. A to byla podle mě jak škola pro něho, tak i pro mě obrovská.
0: Mm-hmm. A to už jste věděla, že půjdete do Stardance, když jste cvičili, trénovali na natáčení videoklipu, nebo jste to ještě nevěděla?
1: No, já mám pocit, že jo, ale nesmělo se to říkat, takže jsem měla bobříka mlčení.
0: Je tak. A Marek to věděl?
1: Nevěděl.
0: Nevěděl. Taky ne.
1: Nikdo to nevěděl.
0: Když to nemáte nikomu říkat, tak prostě
1: tak
0: nikomu.
1: Tak já prostě jako neřeknu.
0: Ani třeba manželovi.
1: Tak to jo, to zase jako ten skákal radostí, když mě volali, to si doteď pamatuju.
0: Když on si přál, abyste tančila ve Stardance.
1: On si to strašně přál, abych tancovala ve Stardance. A no a jak mě volali, tak skákal radosti a já už jsem jenom viděla tu obrovskou dřinu a říkám, toto vůbec nebude jednoduché.
0: Takže měl větší radost než vy, co si budeme povídat.
1: Dá se to tak říct, ano.
0: Dobře, takže vy jste už věděla, že půjdete do Stardance, takže jste vlastně nacvičovali s Markem Lamborou, aby už jste si v duchu říkala, tak to už se připravuju
1: jo,
0: na ty tréninky.
1: Je to tak.
0: Bylo to pak ale mnohem horší a náročnější ty přípravy na každotýdenní přenosy.
1: Jo, ale hlavně jako i psychicky bych řekla, že ono se to fakt nezdá, ale člověka to tak jako pohltí, nebo aspoň já jsem se tím nechala hodně pohltit, mě to strašně bavilo ten projekt, to je doopravdy krásný projekt, kdybych mohla jdu ještě jednou, ale už se k tomu postavím trošku jinak, chtěla bych si to víc jako užít a já jsem si myslela, že se ze mě stane jako profesionální tanečnice, já jsem potřeba všechno jako probírat dopodrobno, jakýkoliv krok a přitom, kdybych si prostě řekla, nějak to jako dám a prostě chci si to užít, tak možná mě to tolik jako nepohltí, že nebudu pořád myslet na to, jenom jestli ten krok bude správně, nebo abych jako správně napla ruku, jako koho to zajímá, hlavně, že prostě to jako odtancujete. Teda aspoň tak jsem se potom na to začala dívat já, jo. A doopravdy byly to tréninky každý den, po čtyřech hodinách a doopravdy, takže jsem si tak šáhla trošičku na dno, to je silný slovo, na dno, ale já jsem do toho měla ještě divadla, koncerty a právě jsem měla před sebou tu první Lucernu. To vlastně se takhle všechno setkalo, takže bylo to pro mě jedno z, jako z velice náročných období, které jsem ráda, že jsem mohla zažít, ale taky, že ho mám za sebou.
0: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala zpěvačka Tereza Mašková, která má na kontě už 3 své desky, ta třetí vyšla teprve nedávno a jmenuje se nebo nese název Nebudu sedět v koutě, a to ne, je v závorce.
1: Tak, ano.
0: To znamená, že jednou tam sedět budu a jednou tam sedět nebudu, nechci a chci.
1: Přesně tak, je to, já jsem totiž chtěla vlastně tím názvem tak nějak jako ukázat sebe světu, jak to jakoby

0: já, přátelé.
1: Tak kdybych nevěděla, jaké máte, v jakém jste narozená znamením, tak bych řekla, že jste blíženec, ale to nejste.
0: Nejsem, ne, jsem beran, no, jsem beran, ale je to, no, je to, jsem prostě taková, no, že někdy prostě doopravdy jedu obrovský bomby, nevidím, neslyším, mám pořád jako potřebu se k něčemu vyjadřovat, jako být jako respektovaná a potom jakoby chci být ta, to mám říct, malá myška, která prosím, ne, nechte mě, nechci, nevím, jo.
1: Neexistuju,
0: prostě nechte mě bejt. Tak no a to se někdy jako ve mně odehrává.
1: A to přijde tak z nenadání, nebo už cítíte, že to přichází, že už máte potřebu se někde schovat?
0: Já bych řekla, že to tak jako nárazově, že doopravdy, když je toho pracovně hodně, což je samozřejmě super, jenom někdy tak člověka, a to si myslím, že má každý, kdy jako, nevím, teď mi napadá, přijdete z práce, prásknete taškou a salám párky, nechte mě bejt, jo, že prostě jako chcete mít tu chvíli jako pro sebe a bejt se svýma myšlenkama, tak bych to jakoby řekla, že není to, že se distancuju od světa na 2 měsíce, že čagovelo, jo, ale spíš tohle, to jako, že být sama se sebou, tak.
1: Máte to nějak skoordinované se svým manželem, pomlčka manažerem, kdy on už ví, že tak už jste spolu 8 let, tak, že prostě tak a teď potřebuje Tereska klid, koupím jí zmrzlinu, tu ji nechám mrazáku a odejdu.
0: No, někdy je to náročné, protože opravdu jsme spolu 24/7, každý den. A někdy to pozná, kdy jako už ví dobrý, tak já jdu radši pryč a někdy mu i já ze vší slušnosti a respektem se ho zeptám, hele, nechtěl bys třeba odjet do Bratislavy za rodičeva? Že na 2 dny, tak už pochopí, tak se zvedne a tak se měj, ahoj, jo. A stejně jsme pořád non-stop v kontaktu, jo. My zase taky jsme blázni, že furt si píšeme, voláme, ale je to někdy náročný a mysleli jsme si, že se to dá rozdělit, jakoby, že ten pracovní život a ten soukromej, nedá se to rozdělit, pořád je to jakoby tam, ale pořád se učíme, máme k sobě vzájemný respekt, snažíme se pořád jako hlavně o všem mluvit, protože to si myslím, že je hrozně důležitý a zatím se nám to daří. Ale říkám, jsme jako každý jiný pár, někdy Itálie, jo, takže bych řekla, že se pořád učíme.
1: Tereza Mašková je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Tereza Mašková, zpěvačka. Blíží se léto, čas dovolených, ale také festivalů, koncertů. Vy jste už zmínila, že budete koncertovat, budete na festivalech, budete i v divadle.
1: Ano.
0: Bude nějaká dovolená.
1: Ano, ano, bude. A právě jedeme poprvé na loď do Řecka na katamarán s kamarády, takže jsem na to hrozně moc zvědavá. Mám strach trošku, protože jsem nikdy takhle jako nebyla a jsem zvědavá, co to se mnou udělá, takže rozhodně beru krabici kinedrilu, ale těším se, no, uvidíme. Řeknu vám potom, až se vrátím.
0: A víte, že se vám z lodi bude těžko odcházet, když budete chtít mít svůj čas pro sebe?
1: Ale prý tam je nějaký malej člun. Aha. Že když tak můžu normálně jako zdrhnout. Přesně tak, že víte co? Mějte se tady. No, vím.

0: Vím, no, prostě nějak to budu muset zvládnout. Prostě.
1: Tak třeba tam to na vás nevíde a budete, nebo nepřijde a budete chtít být s lidmi, s těmi, se kterými tam budete.
0: Jo,
1: bude
0: to určitě,
1: fajn.
0: To určitě budeme zastavovat v přístavech, projdeme si město, takže to bude super. Bude
1: ještě,
0: to fajn.
1: Ještě nějaká dovolená nebo nějaký zážitkový výlet vás čeká?
0: Já bych právě ještě hrozně moc chtěla, protože vlastně na té lodi budeme týden a potom ještě máme týden volna, jsem si vyprosila, že ještě aspoň 2 týdny chci mít volno, tak bych hrozně ráda stihla Tatry. Že nikdy jsem takhle nebyla, takovou jako turistiku, tak doufám, že se nám to podaří a nebudeme moc vyčerpaní z lodi, tak ty Tatry bych ještě chtěla stihnout.
1: Taky tu Tatry jsou nádherné, vysoké nebo nízké? Asi ty vysoké?
0: Ty vysoké bych chtěla, no, tak uvidíme.
1: I tam se dá odpočívat, nemusíte pořád chodit. Takže 2 týdny dovolené, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli budete mít a kdy budete mít volno? Je to váš manžel?
0: Tak to zase jako ne, je to vždycky na domluvě, jenom já už teďka rozhoduju, jak dlouhá ta dovolená bude. Vždycky jsme fakt měli třeba těch 5 dní, týden a to mi doopravdy nestačí, že? A pak už hned jako koncert třeba na druhý den, takže jsem říkala, jak pro něj, tak pro, jako pro mě by bylo fajn aspoň ty 2 týdny jako doopravdy třeba i 3 dny válet, jenom válet se někde a odpočinout si, no, takže... Dílku teď rozhoduju já.
1: Gratuluju.
0: Tak, děkuju.
1: Zmínila jste vysoké Tatry, ale také se někde jste řekla, že byste ráda na Mont Everest.
0: Ano. Mě totiž, já jsem viděla film přímo jako Everest, který se jmenuje a mě to tak úplně jako nadchlo, což je hrozně zvláštní, jako tam ta dead zone, jo, a tohle, jak prostě nad těch 7000, jak už prostě pomalu umíráte a tohle, jak je to, úplně jsem si říkala, to není možný, proč tam ti lidi lozejí a pak jsem si začala prostě zjišťovat spoustu informací, jak jako je to vlastně jako krásný, jako celý a úplně jsem si říkala, že to jako potřebuji vyzkoušet a zažít si to. No a pak jsem začala jako googlit, jak dlouho by mě trvala takováhle příprava, takže 10 let. Na nejmíň, jako. Což by mě bylo 40 a to si říkám, tak to se mě zase jako nechce ve 40 na Everest.
1: Jako
0: tak
1: myslíte, že už je to moc, jo? 40.
0: Ne, to ne, ale já bych tam chtěla hned, víte, a to mě se nechce 10 let čekat, tak jsem si říkala, že aspoň jako do base campu, že bych se dostala.
1: Jo, tak jenom tak jako se podívat, jak se chystají.
0: Tak jako, že by the way, jsem tady. No, tak to je takový jeden můj takový sen, no.
1: A máte ještě nějaký takový jiný podobný sen třeba, kam byste se chtěla podívat, kam byste se chtěla vypravit, pokud bude čas?
0: Bali. Bali by mě hrozně moc zajímalo, ta kultura mě hrozně baví a veškeré ty chrámy a to, jak tam žijou a jídlo, tak Bali aspoň na měsíc, to opravdu si to tam jako procestovat a podívat se, to by mě zajímalo.
1: Na měsíc, tak uhádala jste teď 14 dní, tak třeba
0: možná
1: příští rok.
0: Těch 10 let ještě počkám.
1: To navýšíte potom.
0: Ano, ano.
1: My jsme tady během našeho povídání také vyslechli píseň od Tiny Turner.
0: Ano.
1: A vy jste říkala, že vlastně tato zpěvačka stála na začátku,
0: ano,
1: vašich hudebních pěveckých úspěchů, dá se to tak přeložit?
0: Vlastně, ano, já jsem od Tiny Turner zpívala Simply the Best, to byla vlastně moje první a vlastně vůbec jako anglická písnička, kterou jsem kdy zpívala a dokonce to, myslím, že jsem se i s ní umístila na jedné pěvecké soutěži, jako jednu z prvních jako pěveckých soutěží, tak na ní hrozně moc ráda vzpomínám a doteď ten text jako umím, že ho opravdu umím na spaměť ještě.
1: No vidíte, i text umíte a ten váš vám
0: někdy
1: občas vypadne.
0: No, to nevymyslíte prostě, to je život.
1: Tak, teď si Týnu už nezahrajeme, zahrajeme si vás, píseň o nás dvou a já moc děkuju, že jste tu byla a ať se vám daří a ať dojedete zdárně do O2 Arény.
0: Já vám moc krát děkuju za pozvání.
1: Tereza Mašková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrát na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Benzín od zítra opět zdraží, naftu naopak řidiči o víkendu natankují levněji než dnes. Na 15 let do vězení poslal soud muže, který týral a znásilňoval ženu na Lounsku. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Maximální cena benzínu od zítra vzroste, nafta naopak zlevní, informovalo o tom Ministerstvo financí na svém webu. Litr benzínu zdraží o 15 haléřů. Řidiči ho natankují na nejvýš za 45 korun a 23 haléřů. Nafta naopak oproti dnešním cenám o 12 haléřů zlevní na 42 korun a 31 haléřů za litr. Tyto ceny budou platit až do pondělí. Vláda plánuje cenové stropy pohonných hmot určovat minimálně do konce května. Soud poslal na 15 let do vězení muže, který podle obžaloby měsíce věznil a znásilňoval ženu v Siřemi na Lounsku. Jde o celkový trest i za předchozí znásilnění jiných žen. Do vězení mají jít i tři komplicové, kteří hlavnímu obžalovanému pomáhali při věznění ženy. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Státní zástupkyně i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Hlavní obžalovaný zůstává ve vazbě. Případ se podle žalobkyně Simony Konopáčové vymyká podobným trestným činům.
3: Ta oběť byla vlastně vězněna po dobu 3 měsíců. Otázkou, jak by celá věc dopadla v případě, že by se poškozené vlastně nepodařilo vlastně svými silami vysvobodit z toho zajetí a v podstatě se vymykala i tou brutalitou, těmi útrapami, kterým byla vlastně ze strany toho hlavního pachatele vystavena.
2: Soud zároveň rozhodl, že všichni obžalovaní mají oběti zaplatit odškodnění 1 800 000 korun za psychickou újmu. Policisté vyšetřují skupinu moravských aktivistů, kteří v Brně natřeli sochu Edvarda Beneše na červeno. Informaci serveru iDnes potvrdil Českému rozhlasu policejní mluvčí Pavel Šváb. Aktivisté na sochu pověsili ceduli, která Beneše označuje jako nacistu a škůdce Moravy. Policie to podle Švába vyšetřuje jako trestný čin poškození cizí věci.
4: Během úkonu na místě si povšimli dvojice mužů, jejichž popis odpovídal osobám na zveřejněném videozáznamu. Oba ztotožnili. Podezřelí se k úpravě sochy doznali a podali k věci vysvětlení na služebně.
2: Rudá barva na Benešových rukou podle aktivistů symbolizuje mrtvé při odsunu sudetských Němců. Právě v Brně zítra oficiálně začíná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Z průzkumu agentury Median vyplynulo, že to více než polovina lidí nepovažuje za správné.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na kilometru 356 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Ve Vlčnově v ulici Hlucká došlo k nehodě motorky a osobního auta. Probíhají tam teď záchranné a vyprošťovací práce a dopravu řídí policie. V Brně ve Svatopetrské ulici projíždějte opatrně, je tam odkrytý kanál. A ve Frýdku Místku na průjezdu městem čekejte komplikace. V Beskydské ulici mezi odbočkou na Palkovice a čerpací stanicí Orlen se střetl autobus s chodcem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel suverénní Tonda Hlaváč zprávou Ráno bylo stejný, kterou před dobrými 35 lety doručil do prvního alba Budějických nezmarů Pavel Žalman Lohonka. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny s partou Minnesingerů s pokračováním v pravidelně se měnící sestavě a spol. Její nejnovější složení se aktuálně představuje na 22-dílném výběru Žalmanových nejsilnějších písniček pod názvem My vyhnání z ráje. Ukrytým v textu jdem zpátky do lesu.

Pavel Lohonka, Michaela Hálková, Petr Havrda a Petr Novotný, tedy aktuální sestava party Žalman a spol. A jedna z nejznámějších písniček Chrise Christophersona Why Me Lord s textem kapitána Kida Dejmiton, kterou Pavel přivedl na desky poprvé z Minnesingry už v roce 1984. A o 11 let později připomněli country veteráni T.G. Shepherd z Conway and Fitty.

tomu stal tolik let, pít kalich cizích věd.

Poetickou procházku lesním Jakubovem v okrese Třebíč, spojenou se vzpomínkou na učitele a básníka Josefa Suchého, nabídl Roman Horký se svým Kamelotem. Je to jeden z tuctu příběhů jejich letošního alba Spasitel, který otevírá roman s Tomášem Linkou, Petrem Kocmanem a Alanem Mikuškem Výpravou za zlatem.

vodou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a prér.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Jim McQueen, David Crosby, Chris Hillman a Michael Clark, tedy slavní kalifornští Birds v sestavě, v níž vydali své třetí studiové album se skotskou lidovkou z 18. století, kterou všichni znáte léta s Pavlem Lohonkou jako divokej horský tymián. Tady je v letošní podobě.

0: Písničku Mraky jdou vám připomněla Raduza své nejnovější dvoualbum Nebe je odemčené a Rezetrymská falešná karta z Nového Města na Moravě nabídne ze své rovněž nové kolekce Zatracení blázni písničku Roby Čecháka Čas nálezů a ztrát.
1: A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku, vždyť přeci dnešní

ruče mechu, večeři nepohrdnou párkem s fazolí, takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel koncových, když dálka uhasí, umlkne rachot kol, co pod

Pavlem Lohonkou, Michailou Halkou, Petrem Havrdou a Petrem Novotným jsme se prošli krásnou Pálavou a v dalších minutách zazpomínáme na folkového genia Johna Prajna, který odešel do nebeské dvorany slávy před 2 lety. Písnička, kterou Žalman proměnil v píseň malých pišáků, se v dnes už více než půl století starém originálu jmenuje Hello in There.

Pavel Žalman Lohonka s Michalou Halkovou a píseň malých pěšáků v dočista nové nahrávce z autorské encyklopedie, která se objevila s letošním létem pod názvem My vyhnáni z ráje. Najdete tady vlastně

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Američan hospitalizovaný na Bulovce je dál bez příznaků eboli. Po napadení u pardubické střední školy zemřela studentka. Zítra bude převážně polojasno až jasno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pacient s podezřením na nákazu ebolou zatím nemá žádné příznaky nemoci. Potvrdil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Americký občan byl v kontaktu s nakaženým v Africe. O jeho hospitalizaci v Česku požádala ambasáda Spojených států. V noci v Praze přistálo s pacientem letadlo z Ugandy. Ten teď bude v izolaci ve fakultní nemocnici Bulovka minimálně 3 týdny, řekl ministr Vojtěch.
2: Není důvod k jakémukoliv zdravotnickému výkonu, ale musí být hospitalizován v té izolaci, v té speciální izolační místnosti, která je v rámci fakultní nemocnice Bulovka na infekční klinice, což se děje. Lékaři provedli nějakou základní anamnézu, ale důležité je skutečně, že symptomy se u něj neprojevily.
1: Oběť dnešního napadení v Pardubicích zemřela. Českému rozhlasu to potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK byla obětí studentka a důvodem byly osobní problémy ve vztahu. Záchranáři ji převezli do nemocnice, tam ale zraněním podlehla. Podezřelého útočníka na místě zadržela policie. Ta kvůli útoku taky evakuovala nedalekou střední průmyslovou školu chemickou. Z podzemí dolu ČSM se už podařilo vytáhnout všechny elektrické kombajny a dobývací stroje. Pokračuje tak příprava na zasypání jam. Jak potvrdil ředitel útlumu v OKD David Hájek, některá zařízení se podařilo prodat, jiná skončí ve šrotu. Velká část vybavení ale podzemí zůstane.
3: Je to i mechanizovaná výstuž, která byla používána v Porubech, kde její příprava na vytažení vyžaduje angažma v řádu 10 000 směn a týdnu příprav, o které bychom museli držet lidi déle. A to jsme si spočítali, že za tu cenu, za kterou bychom to dokázali prodat, se to v žádném případě nevyplatí. Sport.
1: V nominaci českých fotbalistů na přípravu před mistrovstvím světa je celkem 7 útočníků, včetně slávisty Tomáše Chorého i Sparťana Jana Kuchty. Tomu k návratu do národního týmu pomohlo i zranění jiného reprezentanta, říká trenér Miroslav Koubek.
4: Výpadek Honzy Klimenta ze zdravotních důvodů, takže jsme museli tam dosadit do toho portfolia těch rotových hráčů další jméno a pro Honzu Kuchtu rozhodla ta aktuální forma čísla, který má přístup, chování, řeč těla a zkušenost.
1: Trenér Koubek vybral na kemp před šampionátem 29 hráčů. Za 10 dnů po přípravném zápase s Kosovem zveřejní finální nominaci, která se bude skládat z 26 fotbalistů. Počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 na 10. kilometru směrem do Brna havarovalo osobní auto do dopravního značení. A v okružní ulici v Ledenicích na Českobudějovicku havarovalo auto do plynové přípojky a uniká tam plyn. Na místo míří složky integrovaného záchranného systému. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.
6: Vánek svaté klasy hladí,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:1 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst

0: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:1 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
1: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: druhé straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frýda z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím, ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel ji složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, vsítili jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Anu Vítovou, aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že?
4: Co? 20?
3: No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? A dám jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60 jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prosto pravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
5: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každý pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhodl.

0: D'Artagnan ani neznal, za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
1: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
0: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsáni v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
2: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
0: Jen tenkrát?
1: Ale, madam, nebuďte prosím jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
2: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
1: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
0: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
1: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk vévoda Albrecht z Valštejna jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenšernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
2: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
0: Valštejnova spupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
2: V našem roce X se Valštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množili se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
1: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
2: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
1: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Trečku a Kinského. Valštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu, no, znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnotami.

0: Mi i statky. Ostatně, co jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předků pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
2: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
0: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
2: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Ilov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou. Co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně. V případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nad to detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman?
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi zapravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho od někud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se ty komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít.
6: I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá, k tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
4: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
6: Kdo toho nebohého Bormana našel?
4: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
6: Zavřené nebo zamčené?
4: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
6: Vy jste tedy dveře otevřeli?
4: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
6: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
4: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
6: Bylo to tedy klidné manželství?
4: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
6: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
4: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým společníkem a spolumajitelem firmy, panem Samuelem Pitkinem.
6: To je jistě zajímavá informace. Vyslechl někdo toho Pitkina?
4: Ne, nebyl k sehnání, doma nebyl.
6: Ještě k tomu vrátnému. Jistě věděl, kdy pan Borman do kanceláře přišel.
7: Byl tam celou dobu sám?
6: Netelefonoval někomu? Mluvil s ním vůbec ten pan Glenn?
4: Ale to je přece křížový výslech, co na mě praktikujete.
7: Někdy nezbývá, než spustit křížový výslech. Samozřejmě, že bychom raději vyslýchali toho pana Glenna.
6: Toho však nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
4: Wilkinson je dobrý polná, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
7: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
6: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
4: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
6: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
7: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
4: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
6: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
7: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
6: To je, myslím, dobrá otázka.
4: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
7: Oni se pohádali kvůli účtu?
4: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
6: Ale pozor, Pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Bormann prokoukne jeho machinace z účty.
7: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
6: Věděl pan Pitkin, že pan Bormann vlastní pistoli?
4: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marko. A o tom, že pan Bormann vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i Vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
7: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
4: Ano, pan Bormann ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
7: Uměl vůbec střílet?
4: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
7: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Bormann procházel na večer Vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Bormann náladu?
4: Pan Glenn vypověděl, že pan Bormann přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glena, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
7: Je tam vůbec nějaký bife?
4: Jenom prodejní automaty. Pan Glen nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormannovi do kanceláře.
6: Pan Bormann byl v té době v pořádku?
4: Pan Glen zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tady ještě jednou hlasitěji. Pan Bormann otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
7: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
4: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
7: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
4: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firem.
6: Tedy i pan Pitkin.
4: Služba ve vrátnici končí běžně o půlnoci. Kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohli by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
6: Byla ta skříňka nepoškozená?
4: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
6: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
4: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
6: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
4: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
7: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
6: Zjistilo se něco při pitvě?
4: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
6: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
4: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
7: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrých dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být tak docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk. Ten, který přinesl kávu, který měl univerzální klíč a měl patrně i pověření od pana Pitkina. Počkal, až Bormann usne, odemkl kancelář, zastřelil Bormana jeho zbraní, odnesl listiny a kelímek a pak zavolal policii a předstíral zděšení.
2: Opravdu prosté, paní Watsonová.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, čtvrtek 21. května 2026. A zase počase vás zdraví na vlnách Českého rozhlasu v noční lince z Prahy Honza Macoun. Dnes bez kolegy Kubaly, který si rochní někde v plechu, spí. No tak, spí. Chrápe. Má břicho. Já mám teda větší a chrápu taky, tak podle toho usuzuji, ale počkejte. Nespí on třeba někde netradičně jinak? Víte, o tom bude dnešní vysílání noční linky. Čtvrteční noční linka, když auto supluje ložnici.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Prosím vás, klid. Nemyslím na sex, myslím na to, když jste spali někde jinde a bylo to pro vás zásadní. To auto tam je jen, protože se to hodilo.

0: auto většina z nás bere jako dopravní prostředek, jenže někdy se z něj stane hotel, azyl, nouzová noclehárna nebo dokonce místo, na které člověk po letech vzpomíná raději než na drahou dovolenou. Někdo spal v autě během cestování, jiný po rodinné hádce, další po plese, i nějaké ty cukrbliky by tam mohly být. A já se ptám úplně na všechno, co se točí kolem auta. Ne naše první auto, ale když je auto jako hotel, nebo když auto supluje ložnici. A když to vemu obecně, netradiční nocleh vás a vašich blízkých, anebo z doslechu, i to se počítá. Nebojte se, Praha nekouše, těším se na vás. 731 800 900, 731 800 900 a do třetice.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řekli jsme to třikrát, tak to platí. A prosím pěkně, nebojte se i vy, kdo jen tak pasivně posloucháte, pojďte se zapojit klidně. I na poprvé počítá se úplně všechno. Následující dvě hodiny společného regionálního vysílání se stanicí Pohoda. Je to noční linka Českého rozhlasu dnes s Honzou Macounem z Prahy. Tak se těším, kdo otevře dnešní vysílání, když auto supluje ložnici. Jo a samozřejmě, kdybyste nechtěli se mnou mluvit, i to se počítá, písmenka jsou vítané, nebo vítaná, a to na e-mailu linka@rozhlas.cz a nebo v komentářích pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Tak kdo bude jako první? Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá? Kdo pak je na druhé straně a kdo to všechno otevírá? Tak slyšíme se. Jste tam a já to slyším. A nic. No tak to jsme nezačali nějak dvakrát vápně, tak zkusíme jinak. Třeba tak. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý večer.
0: Ano, krásný večer i vám. Odkud nám voláte a kdo jste?
2: Z Brna, posluchačka Petra.
0: Milá Petro, když auto supluje ložnici, tak povězte.
2: No, suplovalo mi to ložnici, už je to 30 let, bezmála.
0: Ano.
2: A no, 20, 25 zhruba. A já jsem tenkrát prostě měla za sebou bouřlivý rozchod a sháněla jsem podnájem, měla jsem se stěhovat do podnájmu, ale až za týden. A měla jsem práci, syn byl u babičky a já jsem potřebovala ten týden někde přežít. Tak jsem se rozhodla, dala jsem si do auta i peřiny a že budu prostě týden spávat v autě.
0: Duchny?
2: Ano, i duchy jsem tam měla.
0: Pardon.
2: Spávala jsem za prací, dělala jsem na jedné drůbežárně. Ráno jsem si tam, sehnala jsem si takový malinký vařiček na líh. Jsem si vařila kafe, chodila za mnou liška. No, ale druhou noc prostě tam pršelo, bylo tam blato, tak jsem tam nemohla vjet. Tak jsem vjela, jela jsem o kousek za dědinou a vjela jsem na kraj polní cesty. Ještě to nebyla úplně polní cesta, ještě tam byly panely. A přijeli tam policie a klepali na mě, já z těch poduchen jsem se vyhrabala a oni mi oznámili, že tam nesmím stát, že mám zajet kousíček dál. Já říkám, ale tam zapadnu, že ne, teď neprší, tam už je to vyschlé. No tak jsem tam zajela, což o to, jenomže v noci další bouřka a já už jsem nevěla. Tak jsem peřiny nechala v autě, zamčila auto, šla jsem pěšky 2 kilometry do práce a pak jsem scháněla někoho, kdo mě odtáhne.
0: Tak když není zbytí, tak člověk takhle zůstane v autě. Opakovalo se to ještě někdy, že jste byla nucena, ať už v rámci nějakého vztahu anebo nějaké změny pronájmu, podnájmu, anebo na dovolené. Taky se může stát. Spala jste někdy?
2: Ne, potom už ne. No ale abyste dozprávila, tak potom, když teda jsem odpoledne po práci sehnala kámoše, ten přijel, zapřál to a že nejde, že musíme sehnat traktor. Já říkám, to si děláš srandu. Pouzně do toho, měl favorita, říkám, pouzně do toho. Já jsem si to auto nakonec vytahla z toho bahna, jo. Zaliskaní jsme byli všichni, jo. Ale podařilo se, no. A pak už teda to, ten týden jsem to nějak přečkala.
0: No vzpomínky to máte skoro jako živé, jako by to bylo včera, no, a přitom 25. No,
2: No, 25 let, no, ale ta liška, jak tam za mnou chodila, to bylo hezky, ona mě tam zdáli, pozorovala vždycky jako a...
0: Tak pozor, ať nebudíme zase tady někoho, kdo nám tady pochrupává. Děkuju, dobrou noc.
2: Jo, dobrou noc.
0: No tak já, co, tak když něco pokazím, tak si stejně posypu popel na hlavu a přiznám se. Tak tohle bylo od nás z rodiny a nebyl jsem to já.

0: Prosím pěkně, dnes v noční lince na téma, když auto supluje ložnici. Ne mikrospánek, ano, ne, to ne, takhle ne. Jak jste na tom, když jste byli nuceni, ať už dobrovolně, nedobrovolně, spát v autě? A nebo nějaký netradiční nocleh, to se taky počítá a nemusí to být právě v něm. Kde všude jste spali? Přespali jste taky někde v autě? Probudili vás policisté, déšť nebo ranní slunce do očí? Sklápili jste sedačky na benzínce? Zažili jste noc na parkovišti u moře? A takový ten spánek, kdy se zamlží okna, dobře lžu, žádný spánek, nějaké romantické chvíle, také byly? I na to se ptám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jitka z Kladna píše, s manželem jsme v 80. letech jeli starou škodovkou do Maďarska. Na hotel nebyly peníze, tak jsme spali přímo v autě kousek od Balatonu. Sedačky sklopené, právě jsem to zmiňoval, pod hlavou ručník a okna pootevřená. Ráno nás probudilo slunce a vůně vody. Bolívala záda. Člověk byl celý polámaný, ale dodnes na to vzpomínám a raději než na kdejaký hotel. Byla v tom svoboda a pocit, že svět je otevřený. Přiznám se, taky jsem několikrát nocoval v autě a dokonce taky na cestě z Budapeště do Prahy a za deště, únava velká, benzínka to jistila, ale můj zásadní nocleh v autě byl taky z únavy a bylo to na Ukrajině z cesty z Krymu směr Cherson, jestli to říkám správně. A ta únava byla tak strašně velká, že jsem zkrátka zastavil a nebyl jsem schopný už potom popojet ani pár metrů a to se kolem toho auta sešlo asi tak 20 psů a všichni štěkali. Úplně všichni štěkali. Já nevím, jestli nějaké papání nebo něco podobného, nebo poznali, že to bude cizinec a že ho pěkně vyštěkají a nenechají spát. No ale dopadlo to dobře. Na zaplať pánbu, že jsem nejel dál, protože ono, když se řekne ukrajinská silnice, tak to znamená ve výsledku, no, buď to jde, anebo není nic. Aspoň tak to bylo před lety. Zrovna dnes mi to připomněly sociální sítě před 9 lety jedna velká ukrajinská návštěva. No nic, popojedem.

0: když auto supluje ložnici. Prosím pěkně, takhle to máme. Noční linka z Prahy do 1 hodiny povídání. Máte takový nějaký příběh, který by se dal sdělit do vysílání, tak jsem s ním 731 800 900 jako Radek. Pěkný večer.
1: Hezký večer všem posluchačům i do Prahy, vám Honzo.
0: Děkuju.
1: Děkuji za krásné téma, které já jsem neodolal, musel jsem zavolat, protože zrovna teď, já nevím, asi po 20 letech, tak pojedu v sobotu z mojí Oktávii, nechal jsem se tam ještě dodělat nějaký molitan po tu madraci, protože budu spát v sobotu v autě, já se na to strašně těším a je v tom ta svoboda. Pane Honze, to v tom ta svoboda, že ráno se zbudíte, z toho auta otevřete ty zadní dveře v té oktávce, zapalíte si to cigáro.
0: Ježišmarja, co to říkáte, kouření škodí zdraví, ale rozumím vám.
1: je to krásná svoboda. Úplně se strašně to zase těším, jo, a já tam vždycky na všech těchto víkendech velmi brzy, už je třeba 5-6 hodin, jo, a ptáci zpívají všude kolem vás, jo, a nespíte na hotelu, spíte v tom autě, to je úplně super.
0: Ale že to máte takhle v plánu, kam teda jedete, nebo proč budete spát v autě?
1: No, oni pro nás mají, my jedeme na svatbu, a svatba už proběhla tajně někdy v prosinci, ale nechali to teď až na květen, že a pozvali nás jako příbuzné, že bude taková krásná letní, nebo letní...
0: No může být, počasí na to bude.
1: O víkendu už na to počasí bude. Zahradní slavnost, tak já se na to strašně těším.
0: No počkejte, jestli pijete alkohol, tak to teda vám řeknu, že takové probuzení v autě taky znám a můžu vám říct, že jsem se otrávil málem sám ze sebe.
1: No já právě přemýšlím, že když, už jsem to zkoušel, jak mám zamknout, protože když zamknu dálky ovládáním, tak se mi ty okénka vyjedou nahoru, jo, a já se potřebuji nechat nějaký ten luft, abych tam měl čerstvý vzduch, a už jsem to vymyslel.
0: No,
1: velmi se na to těším.
0: Ano.
1: A už jsem to teda zažil, ale říkám, jeli jsme za přátelama z kapely, a to, že snad 20 let někde do kempu s manželkou, a to jsme tam spali spolem. A teď už to máme vymyšlené, takže manželka, když mají pro nás ubytování v jejich rodinném domku, tak ať tam jde manželka, já už tam budu spát sám. ať se tam...
0: O co? Taky klidně manželka může taky, aspoň zažije romantiku po letech třeba, ne? Jo, ne?
1: No, v tomto jsme trošku jiní.
0: Dobře, já vás do ničeho nenutím, abyste si nemyslel, že z vás trhám nějaké praktiky nebo něco takového, to zase ne, ale jenom vám řeknu, vlastně teď si uvědomuju, že vlastně mě na spánku v autě vadila jedna, nebo rušila jedna věc, a to zcela zásadně, a bylo to vlastně pokaždé, a to bzučení komáru a komáři samotní.
1: Jo, tak... Teď to ještě nebude. Teď je ještě na komáry brzo.
0: Ať se vám to vydaří, prosím pěkně, dejte, když tak vědět, jak to dopadlo a zdali se okénka zamlžila. Děkuju, dobrou noc.
1: Pane, já vám moc děkuju za povídání.
0: Taky. No ono... Auto už dávno neslouží jenom k cestování, protože pro spoustu lidí se občas mění i v improvizovanou ložnici. Ať už kvůli dlouhé cestě, třeba nějakém festivalu, no tak dost. Kvůli práci nebo kvůli obyčejné únavě, podle cestovatelských serverů a automobilových klubů se nejčastěji přespává, a to jsem si poznamenal, v autech se nejčastěji přespává hlavně ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu, kde je běžné takzvané, jestli znáte, car camping, vlastně to jsou taková ta auta speciálně upravená na to, že vlastně tohle je nahrazení hotelu a nejen jedného ubytovacího lůžka. Lidé tam vlastně vyrážejí na dlouhé road tripy, na takové cesty a nebo na poznání. Noc v autě berou tedy jako možná součást dobrodružství. Hodně rozšířené je ale spaní v autech taky v severských zemích. Hlavně v Norsku nebo Švédsku, kde zákony umožňují poměrně volné přespávání v přírodě. V Evropě bývává spaní v autě nejčastěji u moře, během dovolených, na odpočívkách, při dlouhých cestách nebo právě po zmiňovaných festivalech. No a podle psychologů v tom není jen nouze. Někteří lidé prý v autě paradoxně cítí větší klid a bezpečí než v hotelu. Jen ráno bývá o něco tvrdší než doma v posteli. No to je fakt.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, nemládneme, to je fakt. Zrajeme. Kostra taky začne někdy vrzat, protestovat. Ale když k tomu zapije Karel Gott, hned jsme čupr, plní elánu a to dáme. Pojďme si zaspívat. Teda já taky, ale vypínám mikrofon, anebo mi přeladíte jinak.

0: za mlada. Máme auto, jedeme někam, anebo malujeme, rekonstruujeme, tak musíme přespat buď v hotelu, ale za to se musí zaplatit, nebo u tchyně. No, auto bude možná jistější. Když auto supluje ložnici, tak Pavel napsal: dobrý večer, já jsem v jednom období svého života automobil měl za bydlení, jenže mi tenkrát ukradli poznávací značky, tak jsem musel opustit komunikaci a odtáhnout auto do dvora. Tam ale parkovali i zaměstnanci městského úřadu a nelíbilo se jim, když ráno přijeli zaparkovat do práce a v jednom z aut byl spící člověk zavalený v peřinách a polštářích. Tak mě zaměstnanec městským autem na lani odtáhl za město na takovou slepou silnici a tam jsem byl až do podzimu. Jednou jsem vstával a na autě byla jinovatka. Já se začal obávat toho, že zimu tam nedám. Naštěstí se objevil inzerát v našem časopise o pronajmutí garáže. Jeli jsme tam se podívat a garáž jsem si pronajal a to už pak začala další etapa mého života a auto, pokud se nemýlím, byl Nissan Sunny. Přeji všem hezký večer. Pavle, děkuju za zprávu. A co vy? Jak to máte? Co vaše auto pamatuje? Teda, jestli ho ještě máte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900 a kdo nám volá? Pěkný večer.
2: Dobrý večer přeji. Tady Pavel z Pražského Žižkova.
0: Ano, Pavle, prosím pěkně, povězte, jak jste na tom s autem, případně, případně jestli ho ještě máte.
2: Auto ještě mám ho asi 24 let, stejně starý, jako mám starou dceru.
0: Ano.
2: A jeli jsme takhle jednou na dovolenou do Krušných hor. A jeli jsme takhle tou severní cestou a bylo hrozné náledí. A bohužel jsem to už jako nezvlád jako technicky, tu jízdu, takže jsme museli přespat na odstavném parkovišti a počkat, až to do rána posypou. A potom jsme pokračovali teprve na Mariánskou, tam vlastně kde jsme byli ubytovaní. Takže jsme jednu noc strávili v autě.
0: Jestli tomu správně rozumím, tedy zima, to znamená, že jste musel mít nastartováno a topit.
2: Ano, je to pravda. Já jsem musel jako průběžně přitápět, protože jinak bychom to jako nevydrželi, takže jsem měl dostatek benzínu v nádrži, takže to vyšlo docela dobře.
0: Jak kvalitní spánek to byl?
2: Vůbec nebyl kvalitní. To nebyl kvalitní. Jako já myslím, že ty ostatní, kteří byli v autě, ty tři, manželka a dvě děti, ty spaly, ale já jsem jenom přitápěl.
0: Vy jste udržoval rodinný oheň.
2: Ano, benzínový oheň jsem udržoval.
0: No jo, no tak tenkrát se topilo na tuhá paliva, co si pamatuju, možná ještě dneska to taky někde je, ale neříkejte, že to bylo jediné spaní takhle, nebo ještě za těch...
2: Nebylo to jediné, protože já mám ve zvyku jako jezdit všude pozdě večer, takže jsme jeli do Uherského Hradiště a tam poblíž, nebo ne poblíž, ale dál jsme mířili na takzvanou osadu Vyškovec a tam jsme byli ubytovaní u jedné paní. No a stalo se to, že my jsme to prostě večer nenašli. Jezdili jsme pořád okolo, až jsem to potom někdy jako ve dvě v noci jako nechal na nějakým parkovišti odstavným a ráno, když se začal rozednívat, tak najednou ten Vyškovec, ta vlastně to místo obytování bylo přímo před náma, ale přes tu mlhu a přes tu tmu se to vůbec neviděli. Takže my jsme byli prostě těsně u toho místa obytování, ale nemohli se tam dostat.
0: A nešlo ani zavolat nic?
2: No tak po půlnoci už nám to bylo trapné volat, takže jsme radši přespali.
0: Ano.
2: A vyřešili jsme to tady tímhle způsobem.
0: No a co takové třeba daleké cesty k moři?
2: Jo, to jsme taky jednou jeli na ostrov Cres, to jsme jeli. A to jsem teda řídil sám. A jeli jsme přes Rakousku, přes Vilách a všude možně, bylo to hezký. Udržoval jsem se takovým nezdravým nápojem energetickým.
0: Čím sladší, tím větší křídlo, říkáte.
2: nebudu jmenovat.

0: že už to nikdy v životě neudělám, protože to je tak vyčerpávající, že ani jsem tam nedojel a už se muselo chviličku odpočívat, aspoň těch 20 minut spánku. A to je snad jediný okamžik, kdy člověk jako v tom autě, aspoň teda v mém případě, fakt zalomí na těch 20 minut a potom, jak se říká, jakmile si člověk dáchne, tak potom je to hned přeci jen svěžejší ta jízda.
1: Určitě je to lepší jako přestat přerušit tu jízdu, dát si 25 nebo myslím, že se 25 vyplatí a potom pokračovat dál, než to hodit nějakýma energetickýma nápojema.
0: Moc děkuju. Moc děkuju za vaše noclehy v autě. Těšilo mě.
1: Tak mě taky. Poslouchám vás na vysílači Cukrák.
0: Ano.
1: Celých 7. Protože to je jediný nejsilnější vysílač tady v okolí.
0: Takže má mateřská stanice Český rozhlas
1: ano,
0: Střední
1: přesně
0: Čechy.
1: Tak, přesně tak.
0: Tak děkuju pěkně a třeba ráno naslyšenou.
1: Mějte se hezky a přeji hezké vysílání. Naschledanou.

0: tak láka na ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuk.
1: Hana ze Zlína píše, jednou jsme přespávali v autě při cestě nahory, večer pohoda, romantika, jenže nad ránem přišla strašná bouřka, déšť bubnoval do střechy auta tak silně, že jsme mysleli, že se něco rozbije. Okna se mlžela, všude vlhko a zima, ráno jsme byli úplně stuhlí a mokří a od té doby říkám, že spaní v autě je krásné jen do chvíle, než začne pršet. Taky píše Lenka, s budoucím manželem jsme kdysi neměli peníze na penzion, tak jsme projeli půlku republiky autem a spali, kde se dalo. Na parkovištích, u lesu, jednou dokonce vedle hřbitova. Smáli jsme se úplně všemu. Dneska máme hypotéku, práci a každý svůj režim. Ale na tyhle noci vzpomínáme možná nejradši. Člověk tehdy nepotřeboval skoro nic.
0: Už jsem blázon sám, věc si stále hrám, len ten čudný zvuk. Čuky, čuk, čuky, čuk, čuky, čuky, čuky, čuky, čukáme ten čudný zvuk. Nad chodníkom čuky čuky čuky čuká mi ten čudný zvuk čuky čuky zvláštní zvuk, krásný zvuk čuky čuk a láka má ten čudný zvuk.
1: Tak jsme se projeli autem Trabant.
0: Tak láka má ten čudný zvuk.
1: Marian Labuda s námi. Čuky čuky. Český rozhlas, noční linka, kdo nám volá?
2: Dobrý večer. Já, Jana Veselý.
1: Ano.
2: Mohla bych povídat taky něco.
1: No jasně, jsme ve vysílání, tak ven s tím, jaký to byl nocleh, kde to bylo, kdy to bylo?
2: Bylo to v letě, jedno, můj manžel jako chodil dost opilej domů a v noci nás vyhodil. Tak já jsem, dceři byly 4 roky, tak já jsem vzala perinu a šli jsme si lehnout do auta. Leželo se tam pěkně, ale nejhorší bylo to, když ráno jsem musela do práce, včeru do školky a vylízali jsme z auta, byli jsme na náměstí, aby jsme se nebáli nějaký potulý uličce. Bylo to hrozný pocit, když chodí a my vylezli z auta. Neměli jsme se kde umýt, ona musela do školky, já do práce. Takže to bylo, v autě byla pěkná, ale ten pocit takovej, takovou ostudy, že musíme spát v autě,
1: jo. To naprosto chápu, člověk se probudí zmuchlaný, zničený, pytle pod očima,
2: ano.
1: Jako kdyby si u vás nechala na odpočinku Simona Stašova, že si mi přijde vyzvednout později, ale zase na druhou stranu, hlavně, že jste měli kam, taky se mohla stát situace, že nebudete mít vůbec kam.
2: Ano, přesně to říkáte. A museli jsme tam spát i druhou noc.
1: Ano.
2: To a pak už jsme jako třetí noc už jsme šli domů. A čtvrtou noc.
1: Ano.
2: A čtvrtý den za mnou přišla kamarádka, že jí taky manžel vyhodil, jestli bych ji nenechala přespat v autě. No tak říkám, to bych ji nenechala. Tak jsem odemkla auto, odvezla jsem ji takhle až ke zbytou, takhle stranou. Jenže v noci chodila hlídka policie. A zjistili, že tam spí, že tam je ještě psa venku zavázanýho. Tak ji kontrolovali, jak to, že má auto, že jeli papíry. Od auta ona prostě neměla, že, když to bylo auto moje. Tak v noci na mě zvonili, že mi jako odcizila auto. Já pánu, ona mi ho neodcizila, já jsem jí ten pobyt tam dovolila, aby tam přestala.

0: No, ale zase jsem musela v noci teda jít a prostě potvrdit, že to je jako moje auto.
1: No, ale no, tak dalo se to aspoň vysvětlit, jako aspoň to jako se dalo, ano, ale potom existují potom taková auta, říkej, no, auta. To jsou už potom vraky, akorát to blokuje parkovací místa na sídlišti nebo ano, tam, kde lidi bydlí a tam jako chápu, když není zbytí, ale ono to nemá ani SPZky, vlastně to nemá ani třeba kola. Nahrazuje to bydlení, ale no, ale takhle ne.
0: To bylo pojízdní auto, prostě pojízdní, tak zase druhý den ještě chtěla, a já už tě tam jako nemůžu nechat spát, protože já pak s tom mám akorát nepříjemnosti, že jo. Takže vím, že to přespávat v autě, hlavně, jak se říkal, že hlavně, že jsem měla střechu nad hlavou.
1: Přesně tak. Teďka, kdybyste zůstala vysloveně přede dveřmi svého bytu, je, svého domu, tak to si s dítětem už vůbec neumím představit. Takže tohle byla nějaká záchrana, zaplať pánbu za ní teda.
0: Ano, ano, já vstala perinu, dítě do toho zabalila a spali jsme v autě.
1: Jano, i když vaše vzpomínání na spánek v autě není zrovna moc milé, optimistické, je to z toho spíš smutného ranku, zažila jste někdy i optimistické, lepší takové, zkrátka, kdy to mělo jinou šťávu, jiný elán?
0: Ne, neměla jsem potřebu jiná v autě spát. Jenom tenhle ten příběh se mi stal.
1: Tak vám děkuju.
0: Prosím,
1: není zač. Naschledanou, Janě, díky.

0: čtvrteční noční linka z Prahy dneska s Honzou Macounem a téma, když auto supluje ložnici. Vzpomínáte, kdy se tak stalo, ať už dobrém či zlém, romantickém, neveselém, anebo vůbec vynuceném takovém spánku? A volá nám po hodně dlouhé době, jak mi prozradil, Petr Solomouce. Zdravím vás, pěkný večer.
1: Já také zdravím, pěkný večer. Já mám takový krátký příběh, kdy jsme v roce 1994 jeli také do Chorvatska a jeli jsme z Olomouce v noci přes Rakousko, Slovinsko a pak jsme to trošku střihli a jeli jsme tehdy v poválečné zóně přes Bihač, ale už jsem byl taky dost unavený a ty městečka tam byly některý dost takový rozbombardovaný a zastavil jsem na jenom takovém pustém parkovišti, myslím, že vedle byla škola nebo dokonce kostel nebo něco takového. A protože jsme neměli jenom auto, bylo to tehdy sice velký auto, Renault Nevada, takže žena s klukama, s dětma jsem jim udělal místo a oni spali v autě. A já bych si odpočinul, tak jsem si vzal karimatku a lehl jsem si vedle té Nevady, protože samozřejmě ten pocit z té válečné zóny, nebylo to tehdy úplně ideální, ale byl klid. Tak jsem tam ležel na té zemi, trošku jsem zadřímnul a ležel jsem teda těsně vedle toho auta a najednou jsem říkal, co tady dělají pod tím autem takový králíci nebo něco takového to bylo. Já jsem se, tehdy nebyly mobily, tak jsem měl samozřejmě u sebe baterku a rozsvítil jsem a to vám byly největší krysy, které jsem v životě viděl. Něco neuvěřitelného a asi to nám ve mně zůstane jaksi do konce života a v tom okamžiku jsem byl vyspaný, skočil jsem do auta a pokračovali jsme dál do Splitu.
0: No, tak to teda mám pocit, že tohle zažít, tak rozhodně to poslední, co by mě mělo napadnout, je, že člověk vydává někdy zvláštní existence lidi ve svém okolí a mají krysu na rameni, na hlavě, to tak jako pobíhá nebo potkaná. A to teda, vlastně to nedávám, no to máte pravdu. No,
1: ale Honzo, víte, co bylo nejzajímavější? Ten pocit toho, kdy ležíte na zemi na karimace, a vedle vás ve vzdálenosti třeba 1,5 metru je krysek, velký přerostlý králík. Skutečně neuvěříte.
0: Ahoj, pěknou noc, jak se ti tam spí, já jdu jenom kolem, jdu se najíst.
1: Tak to je vše, to jsem jenom se chtěl podělit.
0: A já děkuju. Dobrou noc, zdravím do Olomouce.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: ...731-800-900, volejte noční linku, pište linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Když auto supluje ložnici. No, nabízí se to a nemusí to být vždy jen v dobrém, třeba takový krysí noční pozdrav, no, i to se může stát. Což mi ale připomíná vlastně taky, když jsme byli na dovolené s rodinou, ještě to byl Honzík malý, tak jsme vyrazili ještě do Jugoslávie, to akorát začínala válka a ne nás pustit z té magistrály vlastně pobřežní, kdykoliv se chtělo uhnout, tak nás vyhnali vojáci se samopalama. To byly zvláštní pocity, ale to jsme měli nějaké velké auto, nějaký tranzit, že jsme mohli se vyspat vcelku normálně, ale jet 20 kilometrů vzdálenost. 2 dny, no, nic moc. Tak máme ještě chvilku času. Kdo nám volá teď? Tady Honza.
2: Dobrý večer, tady Jana z Poděbradska.
0: Zdravím vás.
2: A já vás tež. A povím vám moji příhodu nebo přespání v autě z minulého roku. Byla jsem pozvaná od kamarádů na 80. Na té chatě nedaleko Benešova se nás sešlo víc a bylo tam místo na spaní, ale 78 roku a 80, ale byly tam palandy.
0: Ano.
2: Tak těžko se nám na ty palandy lezlo, vždycky jsme dolezli po žebříčku a řekli jsme si, já to nedám. Tak já jsem řekla, a já jdu do auta. Tak jsem šla do auta a teď od ty řeky bylo tak studeno. Jenom deku. Já jsem byla ráno ráda, že jsem zalezla do postele, z který někdo vylez.
0: No ale Palandy, teda to vám řeknu, při představě ještě v takovémhle věku, tak nahoru to možná ještě dáte, ale já bych vás pak chtěl vidět, jak jdete dolů.
2: My už jsme se nikdo neodvážili. Vylezli jsme tak jako nahoru po tom žebříčku, protože to byla starší chata, no prostě s palandama původníma, takovejma.
0: Co to bylo za zvláštní nápad, že jste takhle vyjeli? Neříkejte, že jste dopředu nevěděli, jak budete spát?
2: Jenže chlapi si řekli, že odjedou, jenže něco vypili. Všichni jsme něco vypili. Pak ujel jeden autobus, druhý autobus a už prostě nebylo zbytí, že jo. No, tak já jsem měla jediná auto, tak jsem do toho auta zalezla. No ale ráno v 5 hodin už jsem byla ráda, už jsem chodila. Už jsem řekla, teď mě leto zvalu znovu a já jsem řekla, já už tam nepojedu.
0: Bylo to pěkný, kvalitně jsem se vyspala dlouho, nad to nebudu jako určitě myslet ve špatném, ježišmarja, už nikdy víc, ale zase... Na druhou stranu buďte ráda, ne jako pan posluchač před chviličkou, Karimatka, Krysí, pozdrav.
2: No, to jsem poslouchala a to by mě vůbec nenapadlo si takhle lehnout někde na zem.
0: A mě jo.
2: Myš a taková žába a takovýhle věci, to prostě ne. Tak ještě nechám prostor někomu jinému.
0: Děkuju. Taky naschledanou, dobrou noc, těšilo mě, to byla Jana z Poděbradska. A kdo bude další? Mimochodem, Jano, máte potlesk teda, i za ty Palandy. Noční linka.

23.51, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda z mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví, pěknou noc přeje Honza Macoun. Dnešní noční linka, 2 hodiny na dané téma. Kdo jste se připojili později, když auto supluje ložnici, tak to je to téma. Píšete jak zběsilí, voláte jak zběsilí a já vám za to děkuji. Volat můžete, ano, 731 800 900 a nebo linka@rozhlas.cz, písmenka jsou také dána. Láďa z Litoměřic napsal, zdravím vás Honzo, s paní v autě jsem zažil několikrát. Poprvé to bylo před časem, kdy jsme jeli na Moravu za sestřenicí Miluší, která nás nevzala k sobě domů a nechala nás v noci o půlnoci venku. Tak jsem s maminkou a strýcem zajel na vlakové nádraží Havířov a tam jsme se zabalili do dek a polštářů a spali do rána. Ráno jsme vstali, dali si snídaní a jeli jsme dál na Slovensko se podívat. Pak jsem ještě spal při hlídání strojů na různých místech na Litoměřicku. Spaní v autě mi jinak nedělá problém, líbí se mi a určitě v budoucnu ho ještě využiji. Zdravím všechny posluchače noční linky, Láďa z Litoměřic a já děkuji. Marek Tlučhoř napsal, dobrý večer všem posluchačům, krátký příběh z mého mládí. Jako čerstvý držitel řidičského průkazu jsem si ještě před vojnou od rodičů půjčil Moskviče, což bylo tehdy parádní auto, doslova vůz. Chtěl jsem s ním na romantickou výšťku vzít moji lásku, kuchařku Boženku z vedlejší vesnice. Otec mi samozřejmě dlouho promlouval do duše, abych na vůz dával pozor. Před cestou jsem s vozem zajel do příkopu a uvízl zde. Tak jsem se bál o co baví prasku, že jsem v autě vypnul. Jo, ne vypnul, ale vypil rumu i borovičky, které jsem měl sebou a tenhle pohodový materiál mě vlastně na místě nakonec uspal. Takže jsem za Boženkou nikdy nedojel. Ráno jsem se polními cestami vrátil pěšky domů, no nemusím vám snad asi vyprávět, co doma následoval. Od té doby jedině na Pioníru. Jo. S Boženkou na Pioníru, se kterými jsme v příkopě s Boženkou končili pravidelně a dobrovolně. Marku, děkuju a zdravím do Opavy. Co dělá Boženka?

0: Dáme se chvilku pauzy, písnička do celé, do půlnoci a pak to rozjedeme zase na novo. Druhá hodina vysílání noční linky na téma, když auto supluje ložnici.
1: Gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on outside.
2: Noční linka. Čas na vaše příběhy.

0: vámi je noční linka Českého rozhlasu dnes z historické budovy v pražském Karlíně. Zdraví a ze studia osamocen bez mého mistra zvuku. Zkrátka za všechno může Macoun. Ať už v dobrém či zlém, jak to tak vidím i v příspěvcích, které posíláte. Děkuji za maily, za pozdravy. Také děkuji za témata, která posíláte do noční linky, co by bylo vhodné probrat. No, těší mě, když se jedná o originální témata, na druhou stranu i úplně všední téma, které dlouho nebylo, můžete připomenout a můžeme probrat, nebo mohou probrat i mý kolegové z noční linky. Je to na vás, klidně napište jan.macoun@rozhlas.cz nebo obvykle linka@rozhlas.cz. Pište, můžete pokritizovat, pochválit, na všechny vaše zprávy samozřejmě prostor je a děkuju za případné zpětné vazby, tak obecně, co posíláte. Rozhodně budu rád, když budeme moci spolu i třeba v těch červnových večerech nebo nocích probírat témata, která jsou vašemu srdci blízká. Jako třeba, a to jsme neměli, to mi došlo od jednoho pana posluchače, o archivnictví. Archivář. Je to archivář a probrat něco na tohle téma. Popřemýšlím a rád splním.
1: Noční linka.
0: Tak vítáme nový den, pátek 22. května 2026. Dnes, když se podívám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Emil. Emilu máme něco přes 7600, nejčastěji Emilové bydlí v Bystřici nad Pernštejnem, anebo v Kravařích, případně obecně v Krušných horách, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a podobně. Jeden Emil připadá přibližně na 1400 obyvatel a typickému Emilovi je 60. No a podle příjmenáře kouknu, kdo nám to slaví, 22. už to vidím v příjmenáři Křivánkovi. Taky vám, jenom to nejlepší a písnička pro vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jakmile odpije je Jaromír Nohavica, vracíme se k tématu, když auto supluje ložnici.

0: vámi Český rozhlas, zdravím vás, tady Honza Macoun, téma noční linky, když auto supluje ložnici. Tak těším se na další příběhy 731 800 900. Pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo nám otevírá nový den a druhou hodinu vysílání, Honza u telefonu?
1: Dobrý večer, pane Maco, tady je Český Těšín.
0: Ano, zdravím do Těšína. Kdo nám tam poslouchá, kdo volá?
1: No, Milada.
0: Milado, tak povězte vaše spaní v autě.
1: No, je to taková zajímavá příhoda, to už je staré přes 60 roků. To jsme s kamarádkou jeli jedno do Luhačovice podívat a počítali jsme s tím, že asi nebudeme ani vůbec spát, protože jsme tam neměli zamluvený nocleh. Tak jsme to riskli a strašně jsme byli zvědaví, tam je takový bar, jmenovalo se to Domino, nevím, jestli to tam ještě jako existuje. A tak jsme se tam, jako, že si zatancujeme a to jsme byli odvážné holky, no to jsme měli, kolik jsme měli, 20 roků, ani ne 20, myslím, tenkrát. Tak jsme diskovali, dneska bych to asi v životě neudělala.
0: Takže vy jste jela na diskotéku v uvozovkách toho času.
1: Ano, my jsme byli ve Zlíně a byli jsme si tak koupit kufry. A my jsme neměli s sebou jako nic, ani na spaní, jenom ty prázdné kufry a taštičky. A teď jsme se tam seznámili s dvěma klukama,
0: ano,
1: v tom Dominu a oni, že jsou z Havířova a že jsou na služební cestě a že nás veznou zpátky autem. No tak si představte, holky dvě, jo? No a my jsme machrovali, že jsme tam byli jako na dovolené a měli jsme prázdné kufry. A oni zase jako říkali, že zajdeme za město, kousek a že postaví stan a my, že budeme spát v autě a oni ve stanu. No jo, tak jsme přijeli za město, kluci zastavili a nakonec, že to nestojí za to, jako stavit ten stan. Asi ho taky neměli, asi taky si vymysleli tak jako my. No a takže jsme nakonec zůstali všichni čtyři, to byla Volha služební.
0: Ano.
1: A tam se spouštěli ty sedadla, tak tam bylo takové letiště z toho, no a tam jsme spali jak sardinky.
0: A to jste se nebála, když to máte takové telecí nápady.
1: Představte si, jak jsme byli hloupé, naivní holky. No ale nic, no, ten, co ležel jako za mnou, ten byl fakt slušný, to byl asi, já nevím, no ten byl slušný. A ten, co jako potom ležel,
0: ten byl slušný, ten jo.
1: Tak ten jim moc nedával pokoj, pořád tam na ně je to, ale tak dopadlo to ve vší jako počesnosti do rana. Ani jsme moc nespali, protože jsme jednak měli strach. No a ráno, jak svítalo, no, tak kluci naštvaní byli na nás, jo?
0: Že nic.
1: Já si myslel, že si užijou. A představte si, tak jsme jeli zpátky a oni nás před Frýdkem vyhodili. Ani nás nevzali do města. A my jsme se takový kus museli jít pěšky do Frýdku a vlakem potom do Těšina. Tak to bylo naše dobrodružství.
0: Takže počestnost Milady a její kamarádky zůstala zachována.
1: No, ano, představte si, no, to já to nechápu, tohle, co. Kdyby to dcera udělala, tak se asi zblázním.
0: Počkejte, a práskla jste to, pochlubila jste se doma?
1: Ne.
0: Ne. To by bylo asi sekec.
1: Možná, že s tím časem potom, už jak už jsem byla vdaná, tak jsem se možná přiznala, ale já jsem byla ráda, že to tak dobře dopadlo, že se nám nic nestalo. Teď oni nás mohli klidně z násilnicu zaudět.
0: No jasně. No.
1: Takže se nakonec byli ti kluci ještě fakt všecká.
0: To je tak, když se sejdou dvě hlavy holčičí a mají takovéhle nápady, protože samotnou by vás to určitě nenapadlo.
1: No to ne, ale my jsme byli, no strašně jsme byli takové naivní. A my jsme byli velké kamarádky. My jsme od 5. třídy jsme pořád spolu jako kamarádili. Až jsme už chodili do práce potom, no. Ale chodili jsme stejně oblečené. A představte si potom, jako to už nepatří k tomu příběhu. No a potom se začali jako šuškat, že když jsme chodili stejně oblečené, jestli nejsme náhodou jako to. Víte co?
0: Jo, to jako to.
1: No tak už jsme si přestali, už jsme nechodili stejně oblečené.
0: No, ale vzpomínky jsou to hezké, to zase probereme jindy. Tak já děkuju, zdravím do Těšína.
1: No, já jsem se smívat nohavice a říkám, tak musíme teď a dovolám se. Já jsem volala asi 10krát dneska už.
0: No, vidíte, a klaplo to a já vám za to děkuju.
1: No, jestli můžu se zeptat, neměl se maminku, nemenovala se Anna?
0: Ne, moje maminka se jmenuje Ivana a teď poslouchá u rádia a předpokládám, že úplně se chce oběsit, protože co tam zase on říká o sobě,
1: to je škoda,
0: o rodině.
1: Protože já jsem, mám kamarádku Macou Novou a tak jsem si říkala, že se vás zeptá, jestli náhodou to není vaše maminka.
0: Optala jste se, nemám, není, ale no, děkuju. Ne, jim se vůbec
1: takže
0: nezlobím.
1: Takže mějte se dobře v Praze, já tam mám bráchu v Praze. No.
0: Děkuju, zdravím do Těšína, no, dobrou.
1: A mám štěstí, já už jsem jedno z vám taky volala. Teď jsem měla takový zajímavý příběh. To zase bylo téma jako no. Prostě zajímavý večer, co nás potkalo za dobrodružství. No, ale to bude jindy zase.
0: Dáme si. Taky, ať se daří, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To byla Milada a příběh 60 let dozadu. No, tohle to dneska, co? Takhle, kdyby vám vnučka udělala? To ji radši zabijete sama, že jo? Jedeme dál, kapela Olympic hrál, písnička, kterou jsem neslyšel ani nepamatuju, tak díky hudebnímu dramaturgovi za to. No a co vy, dramaturgicky, jak se poskládáme s dalším příběhem?

0: Jestli to bude další nocleh v dobrém nebo ve špatném, netuším, ale vím, že volá Anna. Zdravím vás, pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer.
0: Ano, Aničko, povídejte, váš nocleh v autě, když no, se supluje takhle postel.
1: To se nejedná o nocleh, ale cesta v noci do práce.
0: No tak ven s tím.
1: No a to jsme jako jeli z vesnice do vesnice a jeli jsme polní cestou. Jako to byla, já jsem neřídila, řídila to od, jako teta od, jako, no Kravina jsme jako jeli. No a tam v noci přes tu vesnicu projížděli policejní auta hlídkové, jo. No a tak jsme, ona si večer nastříkala auto, to už mrdlo, nastříkala auto důkladně a to vám tak zamrzlo, že to bylo kus ledu. Tak nějak si to očistila, aby viděla na cestu a jeli jsme. A no. Teď jak tak jeden proti nám, bylo to auto hlídkové a my jsme zatočili na tu polní silnici a oni za náma. A tak ona přidala, že jim ujedem. No ale samozřejmě trabant, že co to je. No a tak jsme, oni začali houkat, že a trubit na nás, no tak nakonec jsme museli zastavit, ale ten strážník, který vystoupí, ona říká, že nevystoupí, já samozřejmě taky ne, že? Mm-hmm. A ten strážník to vyšel a on se nás vyzval, jak my jich, protože to auto bylo opravdu, to byla skořápka ledu, že? Takže on nevěděl, kdo v tom autě je, jo? Až potom jsme se dohodli, tak jako, že nás potom pustili, no a nechtěl věřit, že jedeme v noci do práce, že?
0: No, a ten spánek fakt nebyl v tom autě tedy, nebo byl?
1: Nebyl, protože jsme jeli do práce, že? Hmm. Jsme stěli v noci, jako...
0: No, abych řekl pravdu, v Trabantu si ani neumím představit, že by se dalo spát, teda.
1: No tak, o to ne, to jsme se tím přepravovali, jako domů a do práce.
0: Dobře, Aničko, děkuji vám i vám za vaši příhodu, příběh. A ať se daří, pozdravujeme auto značky no. Trabant. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: To snad nemusíš rozmátit celý vůz. Dveře stačí lehce přivřít podle návodu, zapadnou sami.
3: Černý auto by stejně ani nebylo hezké.
4: Ale v létě...
5: Tati, předjazdě Trabant.
6: Můžu tě někam přiblížit?
3: To zvyženil.
7: Můj vůz je spolehlivý a vděčný.
8: Svoj Trabanta by si směl pořídit.
9: Poněvadž ty to zkrátka nestíháš, Vando. Nezlob se na mě, ale ty to nestíháš.
7: Vezl jsem jen pro kamarády zabíjačku.
3: Víš co, zastav, já si vystoupím.
10: Klarino.
3: Rada bych vystoupila.
11: Vy rozumíte Trabantu?
7: Říkají, že jsem odborník.
11: Pamatujte.
0: No, Trabant se hodněkrát objevoval ve filmech. No, bylo to sympatické. Milá vzpomínka i v tomto případě, i když tady máme takovou zvláštní atmosféru, bouřka s deštěm, blesky. Ne, to nemáme tady v Praze, ale tím bych chtěl dokreslit i příběh, který dorazil, a to na linka@rozhlas.cz od Jardy. Zdravím vás, telefonát pana posluchače přespávajícího v Oktávě se zadními dveřmi mě přiměl k tomu, abych vám napsal o tom, jak v rámci dovolených jsme se ve čtyřech se ženou a s dvěma školou povinnými dcerami dokázali taky přespat v Oktávě. No, byla to ale ta bez těch zadních dveří za to skřidelky, která sjela z výrobního pásu v Mladé Boleslavi v roce 61. Na plošce u okna nad zadním sedadlem s námi nocovala naše čtyřnohá kámoška kokr španělka, takže pět vás bylo. No, spali jsme za nepříznivého počasí vícekrát. Jednou nás z nocoviště za jednou vesnicí na Vysočině hodinu před půlnocí vyhnali dva bdělí, notně rozdurdělí, připodroušelí domorodci s brokovnicí v ruce při našem spěšném odjezdu do půlnoční k bouřce se chystající krajiny se za námi ozývaly výstřely, naštěstí špatně mířené, nebo jen pro pobavení střelce, mířené do oněch bouřku dopravujících mraků. Jinak později, to už byla Felicie, jsme cestou do Chorvatska ve čtyřech noc strávili v lesíku ve Slovinsku nebo na odpočívadle v Rakousku pravidelně. Tak příjemný poslech a dobrou noc všem zúčastněným. Jarda. A co váš příběh, když auto supluje ložnici?
6: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Spaní v autě může znít romanticky, dobrodružně nebo prakticky, jenže ne všude je legální. V některých zemích totiž úřady rozlišují mezi obyčejným odpočinkem za volantem a skutečným nocováním. A rozdíl může být docela drahý. Třeba v Chorvatsku, Portugalsku nebo v některých částech Itálie hrozí za nocování mimo kempy pokuty v přepočtu i několik tisíc korun. Přísná pravidla platí také v Rakousku nebo ve Švýcarsku, nebo hlavně v turistických oblastech a národních parcích. Ve Francii bývá spaní v autě často tolerované jen na jednu noc a bez kempování kolem auta. To znamená žádné židličky, markízy ani vařiče. Naopak ve Skandinávii bývají pravidla výrazně volnější a noc v autě tam klidně běžně využívají během cest přírodou. Odborníci zároveň připomínají ještě jednu důležitou věc. Pokud člověk po alkoholu spí v autě na místě řidiče a má klíčky u sebe, může mít problém i bez nastartovaného motoru. A to už není drahá dovolená, ale hodně drahé probuzení.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude další? Kdo nám představí svůj příběh? Kdo vzpomene na okamžik, kdy auto suplovalo postel, no? Jsem zvědav. Tak třeba vy. Halo, halo, Honza.
2: Dobrý den. Tady je Marie Praha Západ.
0: Zdravím,
2: Marušku. Já vás taky moc. Já mám takový kratičkej příběh jenom.
0: Tak
2: je to pár let. Jela jsem do Lázní, do Darkova, Karviná, na ozdravný pobyt a soused se mi nabídl, prostě, že mě i s kuframa odveze.
0: Ano.
2: Jo, je to, tak si káš, přičem to byl fotograf. A dobře, tak jsme teda vyrazili hodně, že jo, brzo. No ale nebyli jsme ani v Praze, najednou mobil. No a partnerka mýho souseda volala, která teda byla jinde, že jede s náma. A se tam pro nějako zastavíme. Já jsem se tomu musela strašně smát a potom, když jsem je viděla, ona chudák měla vyražený zuby, jak se učila na kolečkových bruslích.
0: Mm-hmm.
2: Takže takhle, no, bála se o partnera prostě.
0: Jo, takhle, žárlivina.
2: No určitě, no vám říkám, ještě když byla v takovémhle stavu.
0: Mm-hmm. Takže vlastně nemohlo být ani nocování v autě. Já se, Maruško, omlouvám, ale zkuste někam k oknu, pokud to jenom trochu půjde, protože to spojení není úplně ideální.
2: Já mám starý mobil. Je to lepší?
0: No, zkusme to dál, povídejte.
2: Takže jako jsme tam pro mě zajeli, nakonec jsem byla ráda, protože mě potom i nastavila, naladila televizi. Oni se tam měli přede mnou, tam byli nějaký Arabové, takže já jsem taky, nejsem technický typ, jo. Prostě všechno udělala, co bylo třeba, anebo že jsem se i opravdu trochu v tom autě prospala, protože jako dělala navigátorku.
0: Mm-hmm.
2: Když jsem byla na ty vstupní ulice, se to udělo, jo, opravdu v tom autě.
0: Halo, halo, neslyším. Vypadlo nám to, Maruško, ale to zásadní jsme slyšeli, navigátorka, která si vás potřebovala pohlídat společně se svým partnerem na cestě do Lázní. No je to originální zase na druhou stranu, ne, že ne. Tak doufám, že jste se prospala ještě tak zpětně. Tak pojďme dál, pěkná, pěkná, pěkná.
3: Já skočím po zádech.
0: A Janek.

0: Teď po telefonním spojení s Vysočinou, tady Praha, volám Jindru.
1: Ano, dobrý večer všem.
0: Ano,
1: vám
0: i vám.
1: Redakci. A vyprovokovalo mě ty národní parky, jak jste tam četl.
0: Co pak, že byste se taky chtěla vyspat, nebo chtěli jste se vyspat v národním parku?
1: No, chtěli jsme se vyspat.
0: Chtěli je důležité, to zavhání tím, že jste toho moc nedaspali a že vás vyhnali.
1: Vymátli nás. Ale začnu ještě jednou. Týká se dvě přespání Chorvatska. Bylo to v 80. letech. Já jsem jednou dostala devizový příslib, tak jsme jeli s kamarádkou a bydleli jsme tam u jedné vdovy v Makarský, bezvadná paní Kristýna. A tak se mi tam líbilo, pak jsme dostali nějak ještě jeden příslib a manžel chtěl vidět Sarajevo. Pomocí 7 kulí v Sarajevu, tak pojedeme ke Kristýně, ale přes Sarajevo. No to jste neviděli. Tak Škodovkou přes ty hory, no co vám budu říkat, někde nahoře na těch vrškách nám to začalo vařit samozřejmě. Takže jsme tak sotva sjeli do Sarajeva, tam jsme teda dojeli někdy v noci, takže jsme přespali opravdu, už se nedalo nikde nic schánět mezi takzvaná hodina mezi psem a vlkem, tak jsme přespali v Sarajevu na nějakém předměstí na parkovišti. Dobře, tak pak jsme jeli teda dolů do té Makarovy.

0: teda takhle, ale to teda fakt jako v té době.
1: Ale už bych to nikdy neabsolvovala, protože to skutečně bylo, no a to auto ještě vlastně nás zlobilo celou tu dobu, co jsme tam byli, a když jsme se vraceli, tak konečně to kleklo v trogíru, takže tam jsme taky museli přespat víceméně do rána, než jsme našli servis, kde jsme to potom opravovali.
0: A říkáte, že když se nevařila voda, tak se vařily brzdy?
1: Takže to byla taková dovolená za trest, jo. Kdyby jsme se svezli tak, jak jsme jezdili autobusem, tak jsme tyhle starosti neměli. Ale to nebylo tak dramatický, ale druhá záležitost taky vlastně v Chorvatsku. Kristýna měla příbuznýho, on byl bývalý ředitel turistběra, tak nás vždycky chtěl seznámit s nějakou hezkou oblastí Chorvatska, a takže dojedeme na Mljet. A to je ostrov dole ještě pod Drvenikem, a nádherný ostrov, ale tím, že jsme taky nějak zmeškali jeden trajekt, tak jsme tam zůstali vlastně, a bylo tam nádherný koupání, je tam uprostřed takový jezero a tam je hotel, a tak jsme si to užívali, byli jsme tam prostě, co to šlo, až do posledního toho přívozu. A tam bylo parkoviště takový lesní a u toho přívozu, a asi kilometr dva byl kemp, ale protože jsme tam dorazili a už se pomalu smrákalo, my jsme jezdívali v září a to jsou docela krátký dny, tak jsme si říkali, no tak přečkáme tady na tom parkovišti a ráno si ještě projedeme ten ostrov a jako vrátíme se až prostě k večeru potom zpátky do Makarsky. No, že jsme se sotva uložili k spánku, rozložili jsme si jenom sedačky a tak jakože víceméně byly krásný ty večery, že jo, tak tam tak odpočíváme a najednou takovej halas kolem nás a baterky a klepání na auto, a no, tak jsme vylezli a co se děje, a oni, no, že tam nesmíme, to byl národní park, že jo, takže tam nesmíme prostě nocovat na tom parkovišti, že musíme do toho kempu.
0: Vyhnání z ráje.
1: Tak to bylo takový docela, že jsme se vyděsili, že jsme jako...
0: Jako na mě baterkou, kdyby někdo posvítili v podvečer, tak bych se vylekal.
1: No, bylo to takový, protože jsme tam byli sami na tom parkovišti, samozřejmě jako lidi to znali, my jsme to neznali, že tam nesmíme zůstávat, takže to bylo takový dramatický, a ještě vlastně uprostřed noci jsme hledali ten kemp a pak jsme teda se tam nějak víceméně přespali taky jenom v autě, už jsme nerozkládali ani stan.
0: Slyším vás, takže přežili jste to ve zdraví s hádkami?
1: No, ani ne. Ne.
0: Já jsem ti říkala, že máme udělat tohleto. Ne, ty jsi mě neposlechla.
1: No tak, když jsme teda v tom Sarajevu teda přespávali nad ránem, tak to už jsem byla napružená taková.
0: Nemluv na
1: mě. Toho, že se blížíme ke Kristýně a že to bude všechno v pořádku, takže mě to
0: No děkuju,
1: netankovalo.
0: Jindro, děkuju, zdravím na Vysočinu.
1: Ale jenom prostě, že jsme teda se to obešlo bez pokuty, jenom prostě.
0: S domluvou.
1: Že se skutečně v těch národních parcích nesmí. No,
0: a teď si představte, že tady máme Ivana Mládka, který pojede Škodou, a to na, víte kam?
1: Na Oravu.
0: No přesně, sedne to tam jak na sedinku. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.

731 800 900. Když auto supluje hotel, tak o tom to je dnes v Noční lince. Mám tady i další příběhy, které jste odeslali, tak ať se na ně taky dostane. Třeba Věra, ano, ještě si to tady zobnovuji. Věra. Dobrý večer, pane Honzo. Dnešní téma mi nedalo, abych neseběhla z patra do přízemí k počítači a neodvyprávila téměř 50 let starou příhodu se spaním v autě. Jezdívali jsme na dovolenou na jih Jugoslávie do Trsteníku. Doufám, že to říkám správně. Výjížděli jsme vždy na noc. Přijeli se Čechy, Slovensko a hned na kraj Maďarska přespávalo. Převlékli jsme se hezky do píša. Tak to poslední, co by mě napadlo při spánku v autě, je převléknout se do pyžama. Ale prosím, v pořádku, proti gustu. Já s mamkou v autě, taťka se sestrou v přístřešku vedle auta, v noci mě probudilo něco jako chrápání, ale nebylo to chrápání. Bylo to chrochtání divočáku. No neumíte si představit tu rychlost, jakou jsme měli vše naházeno dovnitř auta. A ujížděli jsme přes celé Maďarsko v pyžamech. Léta se té historce smějeme. Tenkrát nám ale smíchu nebylo. Příjemné spaní v autě přeje všem posluchačům Věra. No, anebo Krysy, vyberte si. Popojedem Věra Martinová, Harlekín, pěknou noc, tady Český rozhlas a Noční linka, když auto supluje ložnici. A další příběhy budou, máme ještě 20 minut.

0: Další host v našem vysílání a další spaní v autě, tentokrát od Hany. Zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, nebo vlastně už skoro dobrý ráno.
0: A klidně, klidně, no. Jak je, Libo?
1: No, takže já když tohle poslouchám, tak jsem si vzpomněla, jak my s mužem jsme jezdili třeba do NDR, tak jsme jeli na vejlet, jsme si řekli, v nějakým kempu přespíme. No a někdy jsme to taky nějak nestihli, nebo tam nebyl ten kemp.
0: A nebo to nevyšlo jinými slovy.
1: No, ano, ano. Tak jsme spali jednou u hřbitova, to jsme nevěděli, to jsme se probudili ráno. Potom, jednou jsme spali, zase to už bylo, ono bylo za chvíli tma, když jsme říkali, kde budeme spát, tak na kraji pole byla taková cesta tam, nikdo tam nejezdil, tak jsme si tam lehli do auta, no a leželi a ráno se začalo už rozednívat, teďko tam najednou začaly jezdit kombajny, traktory, to bylo pole ohromný, no my jsme měli strach, my s tím naším Moskvičem, jsme tam stáli na kraji, no bylo to strašný, teda pro nás jsme si mysleli, ale pak jsme se ptali, muže se ptal toho řidiče, prosím vás, můžeme tady stát, nebo to, a, no tak jestli vám to nevadí, říkal německy, tak jsme trochu rozuměli, že my bydlíme tady u Chebu, tak to takhle, a rozumíme to.
0: Takže během žní dostat se takhle do Německa, no fajn.
1: No a to jsem se, tak jestli vám to prý nevadí, tak nám to vůbec nevadí, jen tady klidně stůjte. Tak jsme tam stáli, buklo nás ty žací stroje, všechno, jenom jsme koukali.
0: Správná socialistická dvojice teda v tom případě. Jestli jste zvládli během kombajnů tam být, tak si myslím, že to byste si mohli dát do rámečku na další příslip, aby vás pustili přes hranice tenkrát. No, a povídejte.
1: To bylo asi, myslím, že nějak začátkem 80. let a se jezdilo hodně. Že tam jezdili třeba
0: jen tak.
1: Na výlety, nakupovat, různě takhle. Jo, ale tohle to, když jsme zaměli na ten výlet, tak to bylo něco.
0: A co jste to měli za auto vlastně, jestli se smím zeptat? Jak to bylo prostorné, jak to bylo bolestivé?
1: No, tak byl to Moskvič 408, jestli to znáte.
0: Ano, vybavuji si.
1: A jsme museli rozložit ty sedadla, ale když jsme je rozložili, oni tam byli takový hrby, tak jsme to museli ještě vypodložit a to, no ještě, že takhle. A, tak jsme, protože v té tmě, kde máte to hledat, že jo, to taky nejde.
0: A tak to už jste měli grif, ne, v tom, když jste takhle jezdili často.
1: A to jsme jeli dost často vždycky, no. Když byl třeba i na 1. máje jsme jeli, to jsme se zase nemohli ráno dostat z toho pole. To nám pomáhali Němci, protože jsme se tam jako do toho bahna nějak vnořili. Tak tam přišli manželé německý a takový sympatický a normálně nás vytlačili z toho a takhle. My jsme jezdili, my jsme si to hodně užili teda.
0: Takže česko-německé přátelství. Česko-německé přátelství.
1: No, tak
0: pomohli.
1: Ne, že bychom tam měli nějaký přátelství, ale teď ono se nikam nemohlo jezdit. A my to tady měli takhle za hranice, máme děl. No, jsme jezdili. A jeli jsme dost daleko, až k moři, tam jsme měli třeba penzion, jo, to ano. Jsme měli jako od práce. No, to bylo dost daleko, no, tak jsme se s manželem střídali vždycky, když jsme jeli.
0: Takže tak co prostě ten Moskvič s vámi všechno zažil?
1: A já potom ve 3 hodiny už jsem to zvatáhla, říká, teď si tady někde lehneme, ty si, jo, uděláme si to v autě. No, to jsme taky jednou dojeli do nějakých, no bylo tam takový parkoviště, velký, široký. No, spali jsme a měli jsme tam ještě děti. To byly malí. No, ty jsme tam nechali spát v autě a my jsme si lehli na lavičku takhle vedle. Protože už byly 3 hodiny a už jsme na to neměli, aby jsme řídili, to by jsme bývali snad bourali. Představte si, najednou vám jezdili samý kombajny na to parkoviště. Vyšli ty chlapi z toho a šli se podívat k tomu našemu autu. Já vám dostala takový strach. Já jsem říkala, Ježišmarja, teď je tady ještě ta zásilní a muž mi nemůže pomoct, protože jich tady bylo spoustu těch kombajnů.
0: A děti spokojeně chrupkají v autě a my tady takhle.
1: No, Ježišmarja. A oni tam přišli k nám, koukali na nás, já jsem se takhle tiskala k autu a oni šli jako ke mně a podívali se do toho auta a ty tam viděli tyhle se 2 andělíčky, jak tam spějí malí děti. Tak oni byli úplně z toho úplně hin. Šli do auta některý, dali nám banány, ať to dáme těm dětem a tak. No. Tak mě úplně překvapili teda.
0: No tak.
1: Tak byli hodní.
0: Haničko, děkuji vám za váš příběh. Přiblížila se 1 hodina, musíme končit. Ano, a děkuji vám za zavolání.
1: Jo.
0: Dobrou noc, ať se daří.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: Milan napsal, ahoj Honzo, tak si říkám, o čem bych psal já. A vzpomněl jsem si, jaké krásné jsme měli za mládí v době porevoluční, asi v roce 90, takovou bytovčáku zvaných porevolučních, takže kamarádům na přísahu do Chomutova. 1 noc tam v Žiguliku a 2 až doma v garáži. No, 4 ogaři a 1 dívka omámení alkoholem jsme nešli spát dom. Bylo nám fajn, ráno se probereme z lihu opojení a auto zasypané sněhem. No na pohodu, zdravím všechny, Milan, opatrujte se, děkujeme. A Petr, ahoj Honzo, těsně po revoluci jsme začali jako firma vozit zboží z Rakouska. Za osobákem nákladní přívěs asi 3 metry, ale musel se v čelních skladech vlastně zapečetit plombou a do Mikulova jsme s mým otcem přijeli přesně v 18 hodin v pátek, těsně před Vánocemi. Celník rakouský usoudil, že jsme kamion a odmítl nás proclí, takže jsme do pondělního rána čeli 2,5 dne s otcem strávili v autě, ale jednu výhodu to mělo, na kterou nikdy nezapomenu. Povykládali jsme si tak pěkně a srdečně jako nikdy. A to nejen o životě. Zdraví Petr. Rozumím. Když není úniku, pán Bůh to dá takhle dohromady, no proč ne?

Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Máme tu noční linku do jedné hodiny. Povídání na téma, když auto supluje ložnici. No, postel je pohodlná, není pohodlná, tuto tlačí, ono když zaprší, zamlží se, ale zase na druhou stranu člověk někdy s únavou zkrátka bojuje, ale to je prohraný boj. Musí se odpočívat a musí se aspoň na chviličku dáchnout, jak se říká. Ještě tady mám příběhy, příspěvky, které jsem neodvysílal, třeba, tady to máme, Iveta, Tak Iveta napsala, zdravím vás, pane Jene, a všechny nespavce, protože jsem nadšená řidička, setkala jsem se i s tím, že mě okolnosti donutily v autě přespat. Jezdím hodně a občas i opravdu dlouhé trati, ale když se cítím unavená, zastavím a dáchnu si. Byť by to mělo být jen pár kilometrů od cíle. A rozhodně lepší přijet se zpožděním, než nedojet. Jsou ale situace i ta, co jsem přichystala svému manželovi. Tenkrát, že se nějak zapomněl v restauraci a když přišel o půlnoci domů, já s dětmi už spala. Jezdil na kole a tak chodil domů přes garáž, ale dveře ze sklepa do bytu byly zamčené. Nás nic nevzbudilo. Tak byl odsouzen ustlat si v garáži, v autě, měl ale takové výčitky svědomí, že to zvládla, ani nevrčel, že jsme nechali zamčené dveře. Jen bych dodala, že mým celoživotním a dnes už vím, že nesplnitelným snem bylo obytné auto, ale to je jiná kapitola, Iveta. A rozumím, protože to je taky taková moje tužba, nebo aspoň karavan, že jo, ale zatím se nezadařilo a neznám ani ve svém okolí, ani se svojí drahou polovičkou, že by mě do toho někdo nutil, jako a vlastně přemluvil přátelsky. No kéžby. A mám tady i smutné psaní. Zdravím pana Honzu a všechny posluchače, stydím se, tak mi prosím promiňte, že chci být nepoznaná. Po darování části chaty Neteři mám Neteř bezdůvodně zakázala na ní jezdit, přestože jsme ji vybudovali spolu s manželovými rodiči, ale manžel nějak neošetřil používání chaty. Zdálo se to jemu rodině zbytečné. Teď po delší době, kdy jsme tam nejezdili, se chceme podívat, jaký nová majitelka Neteř udržuje nebo jak ji zdevastovala. To víte, když ji dostala zadarmo a bez práce, tak si toho ani neváží, jenže nejsme si jistí, jestli nevyměnila zámek a proto nám možná hrozí přespání v autě, v horách a zimě. A už nejsme nejmladší. Nezvládneme to na otočku zpět, je to moc daleko. A co ranní hygiena? Doufám, že klíč k chatě bude fungovat. Jak se říká, za debrotu na žebrotu. Dobrou noc. A uzavírám povídání s Michalem. Michal napsal, když auto supluje ložnici. No, na konci poslední noční linky zaznělo z úst pana kapitančika dnešní téma. Pochopil jsem ho tak, že nespokojenost v sexuálním životě přivádí muže k motoristické vášni. No a teď chce si mi říct, Freude, vždycky na tě dojde. A pak při usínání mi to nedocházelo. Mimochodem, tak dobře, jako ve vlastní posteli by se mi v autě nikdy neusínalo. Ne, skutečnost s přespáváním v autě neznám. Slyšel jsem, že hodně Američanů bylo splozeno právě na sedačkách těch širokých amerických korábů. A co mi pak naopak došlo je, proč ta americká auta jsou tak prostorná. No, zase se vracíme k tomu Freudovi. Je to proto, že Američanky jsou kypré a mají velké sedinky. Aby ten akt byl pohodlně proveditelný, je třeba hodně prostoru. To je taková moje soukromá teorie. Nikomu ji neříkám, nevnucuji. Já děkuji za všechny vaše dnešní příspěvky, bylo to moc fajn. Končí čtvrteční noční linka s Honzou z Prahy. Koukám se do dalšího vysílání Českého rozhlasu. Ta další noční linka začíná už dnes hodinu před půlnocí a bude s vámi Jarka ze Zlína a téma, jak pečujeme o sebe a své tělo. A jestli se nepletu, uslyšíme se i v sobotu, hodinu před půlnocí, já a vy. Tedy pokud si najdete čas na vysílání noční linky a téma, možná jste zaznamenali ve vysílání regionálních stanic, Martina Písa říká, s takovou vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. A já si to vypůjčím do vysílání noční linky. Pojďte mě překvapit, co v učebnicích nebylo a možná je to škoda.
Loučím se, přeji dobrou noc z Prahy, pěkné sny, přeje Honza Macoun, ať se vám daří, kdyby něco, tak Jarka už dneska se mnou o noc později, anebo třeba s tématy, nad kterými můžeme přemýšlet nejen já, Jarka, Borek a další kolegové z Noční linky. Je nás dost, ať je to pestré i v rámci vysílání. jan.macoun@rozhlas.cz. Chce se mi říct dobrou noc a pěkné sny i z Prahy ode mě, tedy ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Ale ne, docela sympatická noc, jdu se projít a ráno v pět některými z vás naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Světe div se, byl právě inu o psaní fejetonu. Takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají? Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přec také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mě. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chudasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy napadají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů vsedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, Kdyby satirik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s Pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka, a dokáže mu zrovna hravě, že lidé, tak jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, Jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím je v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Rostomilá, rostomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
3: Haló?
4: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednom, tedy zase na staré město. A v skutku, přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musel vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí, fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový Neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy, pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné, nebo jsem jej snad strčil do hodinek. A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle. Paní S. má teď lejtnanta, tamhle pověstný lichvář A. Holomek, tamhle blondýnka z baletu, Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká.

tramvají lidstvo hledá, není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana. Tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo, s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. Rozenau praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalc edony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Arty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj! Oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Tak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Co pak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.